Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Po týdnu začínají folková pohlazení. Nerad to říkám, ale začíná se přibližovat konec prázdnin, to znamená vyvrcholení folkové sezóny. Dnešní pořad tedy zasvětíme pozvánkám na největší a nejvýznamnější akce tohoto žánru, které nás ještě do konce léta čekají. Snad si vyberete. Začneme ale pohledem do kalendária. 11. srpna roku 2013 nás opustil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Čest jeho památce, tady máme jeho písničku.

dal zemětníku hrát. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár spěšných pater.

0: A máme tu jedny kulatiny. Sedmdesátiny v těchto dnech slaví poslední kabriolet. Písničkář Jaroslav Samson Lenk, jehož jméno je spjato s kapelami třeba Máci, Hop Trop, anebo Samson a jeho parta. Jeho písničky nám dělají radost už hezkou řádku let a těžko si dovedeme představit, že by se nějaký táborák nebo hospodský session obešel bez toho, aniž by se zahrála nějaká Samsonovka. Předpokládám, že to máte stejně, předpokládám, že mohu tedy za celý národ folkařů, trumpířů a countrymenů popřát Samsonovi všechno nejlepší a hlavně zdraví, protože toho nikdy není na rozdávání. No a třeba ještě nějaké nápady na písně, které si budeme moci zpívat.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes.

Ještě na jedny narozeniny bych vás v rámci dnešního kalendáře a folkových osobností rád upozornil. 17. srpna 1954 se totiž narodil Karel Markitán, zakládající člen skupiny AG Fleck a člověk, který naučil mnoho trempířů poslouchat poezii. Vynikající autor a skvělý hráč na foukací harmoniku, na kytaru, zpěvák. Pojďme si pustit teď písničku z doby, kdy se o AG Fleck mluvil jako o českých kvínech a kdy jim mnoho trempířů nemohlo přijít na jméno. Čas ale ukázal jejich genialitu a kvalitu.

0: kdy svítil jiný zas.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

30. se v tamním údolíšku sejdou tak na půl občané dolního újezda a na půl lidé přijíždějící za touhle muzikou. Abych nezapomněl říct, kdy. 21. a 22. srpna. V pátek 21. zahraje už zmiňovaný Jirka Vondráček s Voko Bere. K tomu vidím v programu třeba Slávka Janouška s kapelou, plzeňské copáky a Military Country v podání skupiny Tak Smeni. Program v pátek začíná od 19 hodin a v sobotu 22. srpna festival startuje ve 13 hodin. V programu vidíme taková jména jako Samson a jeho parta, Žalman a spol, slavící osmdesátiny, ostravskou skupinu For Folk, postavenou částečně na základech skupiny Tempo de Vlak, Tabásek a Partie, co by vítězové letošní Party nebudou chybět, jeho česká Epidemie třeba, Sichravo a možná největším lákadlem toho sobotního programu na Újezdském babím letě je bezesporu Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Tedy Babí léto v dolním újezdu u Litomyšle 21. a 22. srpna tohoto roku. Srdečně zveme.

Pan profesor folkové textařiny Slávek Janoušek nás zve na svůj tradiční festival v Cakli u Ústí nad Orlicí na vodáckém tábořišti. Přesná adresa je Cakle, Staré Oldřichovice 134, kdybyste to náhodou hledali. Ale předpokládám, že když je to 41. ročník Slávkova festivalu, tak pokud máte Slávka rádi, určitě to místo už znáte. Letos se setkání uskuteční 14. a 15. srpna a samozřejmě program jako obvykle velmi nabitý. Poslední šance Míry o šance Honza Jícha, Zuzana Hasalová, Slávek Janoušek samozřejmě se svou kapelou, Alfa Srnec, Brněnský přístav, Vítězové porty a pokud bych měl označit někoho jako headlinera, pak je to jedinečná příležitost slyšet skupinu Spiritual Quartet, navazující tedy na slavný Spiritual Quintet. Ovšem pozor, v rozšířené sestavě na několik písní se prý na pódiu objeví Jiří a Zdeňka Tichotovi, tohoto času folkoví důchodci, takže uvidíme alespoň většinu Spiritual Quintetu zase pohromadě. Je to opravdu jedinečná příležitost a pro někoho by to mohlo znamenat, že cestu do Ústí nad Orlicí měle rád podnikne. Tedy Janouškovo Ústí 14. a 15. srpna, vodácké tábořiště Cakle.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nezaměnitelný mix bluegrassu a folku, úžasné dámské trojhlasy, báječná muzika a hanácká výslovnost. Nezaměnitelné znaky, které definují skupinu Madeleine ze Zábřehu na Moravě. Jak jistě víte, tahle partička vzala na svá bedra už před 7 lety pokračování legendárního festivalu, který se v Mohelnici každý rok konával, Mohelnického dostavníku, a pod názvem Mohelnický folkfest táhnou tuhle káru dál a nutno říci, že to dělají velice dobře. Letos se začíná 27. srpna tradičním koncertem na Hradě Bouzově, který je předsazen celému festivalu. Tam bude letos hrát Devítka, Miroslav Paleček a skupina Antikvartet. V krásném areálu městských sadů v Mohelnici a přilehlá autokempu, kde je vlastně druhá scéna Morava, se pak v pátek začíná už hrát v 16:30. V programu naleznete v podstatě celou tu rodinu folkových kapel Roberta Křesťana s druhou trávou, Žalmanů spol, Roman Horký a Kamelot, Epidemie, Hoptrop, Marien, Cop, Benjo Band, Ivana Mládka, chybět nebude třeba Michal Horák nebo slovenský countryman Alan Mikušek, Nugget, Taxman a mnozí, mnozí další. Zážitkem samozřejmě bývá i spojení pořádající kapely Madeleine s nějakým zajímavým hostem. Letos si pozvali Vojtu Kyďáka Tomáška, takže hrábnou do starých trémských písní. Jako obvykle bude součástí Mohelnického folkfestu soutěž mladých muzikantů a v pátek večer třeba táborový oheň v režii přítomných trémských kapel. Co se týče dílen workshopů a škol, můžete se zúčastnit třeba kurzu kytary a zpěvu s Michalem Hromčíkem, houslí s Radkem Špindlerem a koncovek s Ivanou a Miroslavem Ešnervými. Když k tomu připočtete četné noční džemy v celém areálu a mnoho sejšnujících skupinek, pak je to věc, kterou příznivec tohohle žánru by neměl vynechat, protože takové rozloučení s létem se nikdy jinde nevidí. Mohelnický folkfest 27. až 30. srpna tohoto roku.

vydušeným lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli.

nenávist. Vede mne slabá záře za stromy, s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

Tony Joch a jeho skvělá hudební banda. Písnička Tvář starého muže. To bych rád rozporoval. Toník vůbec ještě nevypadá staře. Ale on sám je v celku pravidelně tváří trošku výjimečného festivalu našeho žánru, který se na rozdíl od většiny přehlídek nekoná někde za městem v lesích nebo na osamocených loukách, naopak přímo uprostřed východočeské metropole v Hradci Králové. Hradecký letoros se nám přiblížil a nutno říci, že celá dramaturgie také poněkud vybočuje ze všech zaběhlých tradičních folkových přehlídek. Nebojte, ale i staromilci si na své přijdou. Letní kino Širák uprostřed Hradce Králové ožije 29. srpna a vystoupí třeba Věra Martinová nebo Malina Brothers jako hlavní lákadla, zmiňovaný Tony Joch a přátelé, pardubičtí Marien, ale pak tady vidím v celku dost velice zajímavých mladých objevů a talentů, které já osobně bych si nenechal ujít. Třeba Michal Vilí Sedláček, člověk, který normálně leze po stromech nebo do hlubokých studní a dělá takové ty rizikové adrenalinové věci a pak zpívá úžasně, jako kdybyste smíchali koktejl s Valdemara Matušky a Babi Daňka. Vřele doporučuji. Objevem, a řeknu už podruhé, na letošním oblastním kole Porty se stala skupina Reverie z Benešova, folk rock, velice energický a moc pěkné, chytré písničky a báječná parta muzikantů. Z jižních Čech přijde třeba Bonsai číslo 3, udržující odkaz básníka Františka Stralčinského, ale také předvádějící skvělou novou autorskou tvorbu, co je moc velká a oblíbená legrace. Pavel Křivák a Adam Kubát se svým Simon Garfunkel Revival, duo groovy, kdo jste měli možnost slyšet, tak je to patrně nejlepší cover Simona Garfunkla, který kdy tady po českých pódiích chodil. Skutečně, když člověk zavře oči, má problémy rozeznat od originálu. Na co se ale můžeme moc těšit, je samozřejmě známá zpěvačka Iva Marešová a její skupina Razam. I když překračují folkovou scénu a plují ve vodách třeba spíš world music se silnými slovanskými kořeny, je to báječné mezinárodní sdružení muzikantů, které mohu více než doporučit. Program nevšední a program nabitý, čili hudební festival Hradecký letoros 29. srpna v letním kině Širák v Hradci Králové.

0: Iva Marešová, Rezama na křídlech koní. To byla takřka poslední písnička dnešních folkových pohlazení. Mějte se dobře, přátelé, choďte na folk a ať se vám daří. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu a folkových pohlazení přeje Vítěz Rodníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
3: Ano, hezký den.
2: Jaké je léto u Petry?
3: Trošičku teploučko.
2: Dneska je to lepší.
3: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechá jenom tak odfrknout.
2: Ano.
3: A pak zase přitopěj.
2: Zpívá se hůř ve vedru?
3: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Arnenská pouť a Krajkářka, takže oni ty diváci většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
2: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, no, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: trošičku na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čes, že mě tím zaskočila. Ona prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice. A já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovický nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo té mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichodit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka?
1: No, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se tak jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Mně by to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhletom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: Hmm. A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde nenápadně. Mi je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch
1: sečernoce. Ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je zase vlastně na práce.
1: Ty kostymérky. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo. A já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono. To by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co třeba?
1: Já nevím, pládalý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si snad opravdu vzadu trošku zaštupuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká, vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové, a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 011 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Pčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou poslou

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit se rádio, ať se dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku. Volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce. A co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého. Pan Kopecký,
3: Dobře, dobře. Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru.
6: Pana moderátora a paní Peťulku.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
6: Přeji.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru,

0: Ale na, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já pám, já jsem to ještě nikdy neviděla. A on pá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo. Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhle tím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích Baby's Room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala. On ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. Já jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích Baby's Room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem si myslela, no, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, když on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Jsem si myslela, Ježíše Kriste, co to, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, že teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. Tak on to začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Já jsem myslela, že to nenašel nikdy. To je zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehnem na záda a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
1: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
2: Jo, myslím, že
1: chtěla jste vědět,
2: byl.
1: Co přijde na svět?
2: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno, že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
1: Proto se ptá.
2: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká.

0: A novinka,
1: no.
0: Tak bychom se k něčemu dobrali. Hele, já myslím, že to je jedno, když holka chce miminko, to kotě, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já s čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
1: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
0: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná, jo? Ale fakt mě to, a nebo když už to capé ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
1: Jo.
0: No jo, to je už asi to stáří přichází.
1: To je ta babičkovská role.
0: No jasně.
1: Já se
0: jasně.
1: Prostě ozývá.
0: No pozor, vnučka, ty je 15.
1: No.
0: To je tragédie, no, to už není ono.
1: To je pár let a bude pravnučka.
0: Aha.
1: No,
0: to se budu muset hodně držet.
1: Jo,
0: no,
1: vy se držíte dobře, Petro.
0: Já nevím. Já jsem si teď pořídil novýho pejska. A co, když se dožije 15 let?
1: No.
0: Tak
1: prožijete spolu krásnou dobu.
0: No, hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec. Byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o Milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o Milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou, v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomněla? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy šily a pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude? A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu se aparaturu. Říkalo, kde jsou ty kluci, ježiš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To no, zažilo tolik, ale i herců,
2: určitě,
1: kolegů, zpěvaček.
2: Určitě, určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat noci benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem, no.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: půjdu dál. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
5: Halo.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
4: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
5: Díky.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Patriku, i paní Černockou.
5: Děkuju.
7: A já dávám hlas panu Krampolovi.
5: Krampolo.
4: Dobře, děkujeme, kdo dál?
6: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím Petrušku.
5: Díky.
6: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Píšeme mu bod, děkuju, ještě jeden hlas někomu.
8: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
4: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
9: Pak vyprávil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. On, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá,
10: je, zítra ráno jedeme na výlet.
9: Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pití.
10: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
9: Pá, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
10: Žába pá, je, chudák, krokodil, on se na to tolik těší.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
5: No hele, to prostě to byl geroj. To je takový jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
4: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy.
2: Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mně, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla a já jsem pokračoval dál. A normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dobře. Dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Tady Marie Smědnice, by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem?
5: Poprosím nestišit.
1: Ano.
5: Prosila bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Rychle. On to zvukavý, já jsem neslyšel, oblouvám se. Nic. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrál to.
7: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a kupři čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebuju. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač, tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolver a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: Tak jsem přišel
8: druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. Pá, to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pá, Mičoken. Pám, cože? No Mičoken. No pám, já ti nerozumím. No Mičoken, myl jsem okna.
1: Poslední dnešní ukázka 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezký vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv nějaká dovolená, bude? Nebo jenom práce?
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý
3: no
1: tím
3: právě.
1: Suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ve Spořicích na Chomutovsku dnes začíná plánovaná uzavírka železničního přejezdu. Rada města Ústí nad Labem schválila navýšení ceny oprav v ulici Sociální péče. Důvodem je vzhled zastávek MHD. Dny lesních řemesel v Českém Švýcarsku se kvůli požárnímu riziku neuskuteční. Dnes čekejte slunečno a letní teploty 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Řidiči ve Spořicích na Chomutovsku se ode dneška musí připravit na dopravní omezení. Důvodem je uzavření železničního přejezdu na silnici 3. třídy číslo 2256. Objízdná trasa vede přes ulice Spočická, Pražská a Palackého.
2: Změny se týkají také autobusové linky číslo 307 mezi Chomutovem a Spořicemi. Aktualizované jízdní řády najdou cestující na internetových stránkách obce. Úplná uzavírka potrvá do úterý 18. srpna. Ze Spořic Lucie Jizlová, Český rozhlas.
1: Městská rada Ústí nad Labem schválila zvýšení částky na opravu ulice Sociální péče. Cena se navýšila o více než 3 miliony korun na zhruba 660 milionů bez DPH. Důvodem je nová podoba zastávek MHD. Ta bude nově odpovídat jednotnému vizuálnímu stylu v krajském městě, vysvětluje primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický z Hnutí ANO.
3: Mezidobí proto, protože byl připraven design manuál prostřednictvím právě kanceláře architekta města a tam byl požadavek na to, aby zastávky byly sjednoceny a aby byly i, bych řekl, architektonicky kvalitní.
1: Tradiční akce Dny lesních řemesel na louce u Dolského mlýna v Národním parku České Švýcarsko se kvůli extrémnímu požárnímu riziku neuskuteční. Měla se konat od 20. do 22. srpna. Správa parku o změně informovala na svých webových stránkách. Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošní rok patří k těm nejsušším od roku 1961. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Od začátku roku zatím spadlo nejmín srážek za posledních 65 let. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší půdní sucho na 85% Česka. Dlouhotrvající sucho nepřeje ani růstu hub. Podle České mykologické společnosti huby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky.
0: Počasí.
1: Bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23. Ráno a dopoledne čekejte mírně nepříznivé rozptylové podmínky, během odpoledne místy až dobré, večer se budou opět zhoršovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Kvůli nehodě nákladního auta je dočasně uzavřená silnice 1/35 u Tktové na Semilsku. Spadl tam pracovní stroj. Počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté hodině raní, krásný den vám všem, dobré ráno na severu Čech, máme 12. srpna, máme středu, čeká na zatmění slunce, to bude takový, myslím si, že hodně zajímavý den dneska, tak si to pojďme užít od východu až po západ slunce. A samozřejmě k tomu kalendárium, abyste se dozvěděli, čím významný je dnešní den, a k tomu i písničky, které nestárnou, bude tu Marie Retrová a právě teď Pavel Habera.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem. Yeah!

0: Hezký den vám všem, je Kláry. Dnešní den patří právě tomuto jménu. 12. srpna píšeme, co dále se píše v kalendáři. To vyzkoumal Petr Jungmann. Tak dobré ráno na severu Čech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. 2 šiklové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící v páru. 5. a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se potřetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hodem dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampersovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na šest ráno, krásný den s Českým rozhlasem Sever. 15 let ve vězení stráví muž, který na přelomu let 2024 a 2025 měsíce ve svém sklepě věznil byl a znásilňoval unesenou ženu. Trest mu včera pravomocně potvrdil vrchní soud. U jeho jednání byla také naše reportérka, za chvíli přidá detaily. I nadále krásný den, klidný den a pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Na severu Čech v tuto chvíli máme jasnou oblohu, ale máme docela chladnou proti minulým dnům. 10 stupňů hlásíte z Litvínova, stejně jako z Varnsdorfu. Dnešní předpověď počasí je, si myslím, celkem jasná. Bude jasno po celý den. Nejvyšší teploty 28 stupňů.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před půl šestou posloucháte Český rozhlas Sever. Vrchní soud v Praze včera potvrdil 15-letý trest vězení pro násilníka ze Siřemi na Lounsku. 3 měsíce držel ve sklepě ženu, kterou brutálně týral a opakovaně znásilňoval. Muž vinu přiznal, odvolával se proti délce trestu, kterou soud ale potvrdil. Stejně tak potvrdil i tresty 5,5 a 6 let vězení pro 3 jeho komplice, kteří ženě například nosili jídlo. Podrobnosti od soudu v našem vysílání probrali Lenka Šubová a reportérka Františka Rohlíčková.
1: Dobrý den. Vinu už dříve přiznali všichni 4. Odvolací soud tady pouze posuzoval výšku jejich trestů. Ty připadaly všem přísné a chtěli je snížit. Předsedkyně senátu Vanda Činková ale výši trestů vězení potvrdila. Soud pouze snížil částku, kterou mají 4 lidé ženě vyplatit. Dohromady to je necelý 1 milion korun. Hlavní pachatel Karel Novák má navíc taky absolvovat ústavní sexologickou léčbu.
2: Jak na rozhodnutí soudu reagoval sám Karel Novák a jak ostatní spolupachatelé?
1: K vrchnímu soudu v Praze přišli všichni 4 osobně, tedy Karel Novák, jeho partnerka a její dcera s tehdejším přítelem. Novák je od doby zadržení ve vazbě a rovnou tak nastupuje do výkonu trestu, ostatní 3 byli stíhaní na svobodě. Celou dobu jednání za ně ale mluvili advokáti, pouze tehdejší přítel dcery Ondřej přednesl nakonec i sám řeč. V ní zopakoval, že všeho velmi lituje a po vynesení rozsudku už nikdo z nich nechtěl dál případ komentovat.
2: Připomeňme ještě samotný případ. Policisté ho začali vyšetřovat v únoru roku 2025, kdy se ženě ze sklepa podařilo utéct.
1: Ano, tehdy žena utekla do sousedního domu v Siřemi, kde jí pomohli přivolat pomoc. Karel Novák ji věznil ve sklepě domu od listopadu 2024, jak jsme řekli, tady asi 3 měsíce. Po tu dobu ji byl, opakovaně znásilňoval a týral. Podařilo se jí uprchnout až v únoru 2025. Už letos v květnu krajský soud v Ústí nad Labem popisoval, že se případ naprosto vymyká jiným trestním kauzám svojí brutalitou. I proto byla dnes s potvrzením trestů a rozsudku státní zástupkyně Radka Michková spokojená.
3: Ty tresty, které byly uloženy, dle mého názoru, jsou zcela tresty přiléhavé za takto závažnou trestnou činnost.
1: Nebyl to navíc první případ násilí, kterého se Novák dopustil. Část 15-letého trestu si odpěká taky za dřívější 2 znásilnění. A přitěžující okolností bylo taky, že porušil podmínku, kterou dostal v roce 2022. Tehdy Novák jinou mladou ženu brutálně znásilnil a také uvěznil u sebe doma, jí se ale podařilo utéct na druhý den. Soud tehdy řekl, že se jednalo o exces a namísto požadovaného trestu vězení dostal právě onu podmínku.
2: Říká reportérka Františka Rohlíčková, která dnes přihlížela soudnímu jednání, a my děkujeme za informace, které nám

0: nám z něj zprostředkovala. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Co dodat? Já vám popřeji klidný den, ať vás dnes nic špatného nepotká. Klidný den, 6 minut před 17:30, teď už Karel Gott.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

3 minuty před půl šestou posloucháte Český rozhlas Sever. Za okamžik tady budou zprávy z půl se Zuzanou Zejdovou. Dozvíte se, že v Ústeckém kraji ubývá voda v řekách.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes začíná platit první část nových pravidel pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. V Ústeckém kraji ubývá voda v řekách, kvůli suchu se zřejmě budou odstavovat vodní elektrárny. Vodohospodáři podle možností zlepšují průtoky vypouštěním vody z nádrží a současně rozšiřují zákazy odběru povrchových vod. Informovala o tom mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová. Hokejisté Liberce uspěli také ve druhé přípravě s Mladou Boleslaví. Po domácí výhře 3-1 zdolali Bruslaře na jejich ledě 6-0. Už ve čtvrtek Liberec vyzve na domácím ledě další přípravě Kladno. Dnešní částečné zatmění slunce sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Největší dopad to bude mít na výrobu elektřiny ve Španělsku, kde bude možné pozorovat úplné zatmění. Bezpečnost přenosové soustavy to ale neohrozí. Teplice už schánějí vánoční strom. Případní dárci mohou kontaktovat odbor životního prostředí. Město si přeje jehličnatý strom, nejméně 11 metrů vysoký, pravidelně rostlý z okolí Teplic. Na nabídky čeká do 30. září. U nás na severu dnes bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor, Uktové na Semilsku na silnici 1/35 počítejte se zdržením kvůli rannímu pádu pracovního stroje a travers na vozovku. Policie odklonila provoz na objízdnou trasu a v Roudnici na kruhovém objezdu na Špindlerově třídě najel cyklista s motokolem do obrubníku. Následky nehody tam překážejí, projíždejte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Máme 12. srpna. Jestli dětem nechcete přivodit trauma, tak s nima nechoďte do supermarketu, protože všude už jsou velký nápisy zpátky do školy a prodávají se pomůcky do školy. Je to tak, škola se blíží, no ale přece jen, jako pojďme vidět tu sklenici ještě polplnou, pár týdnů prázdniny před námi. Hezký den i s písničkami, které nestárnou. Chvíli Brontosauři, teď už skupina Olympic.

0: minutu před 6:15, posloucháte Český rozhlas Sever. Máme velmi suché dny, řeky vysychají a bohužel v nejbližších dnech se to nezlepší.
1: Počasí.
0: Rozhodně ne dnes, i když ty teploty se zlepšily, 9 stupňů nám hlásíte z Chomutova, 8 stupňů máme v Děčíně. Dnešní nejvyšší teploty budou do 28 stupňů Celsia a bude jasno. Klidný den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: plán.
1: Máte nějaký plán na dnešní den? Tak dneska se trošičku ochladíme, co se týká teplot, ale přesto přeze všechno můžeme přemýšlet i nadále, jak se ochladit i bez klimatizace, protože stačit může větrák, mrazák nebo i obyčejný krém. Babské rady nabízejí pár triků.
2: Babské rady.
3: Jak se ochladit bez klimatizace? Jste-li zvyklí si denně mazat nohy či ruce krémem, uchovávejte ho přes léto v lednici. Při aplikaci se pak rozplynete blahem. Máte-li doma větrák, až ho příště pustíte, dejte před něj pedlahev, kterou jste předtím naplnili vodou a nechali ji zmrznout. Vyzkoušet můžete i nízkonákladovou klimatizaci, namočte například část povlečení do studené vody, vyždímejte a zavěste přes noc do otevřeného okna. Jinak teplý vzduch k vaší posteli doputuje ochlazený. Svěží pocit dodá také máta peprná. Pořiďte si třeba mátový esenciální olej a přidejte ho do koupele na nohy nebo do aromalampy. A pokud toužíte po ochlazení zevnitř, připravte si jedno přírodní a jednoduché. Dužinu vodního melounu nakrájíte na kostičky a dáte zamrazit. Potom rozmixujete a dochutíte trochou citronové šťávy.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

8 minut před 6 hodinou posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. V Turnově je dnes a zítra zavřená ulice Jana Zajíce kvůli pokládce asfaltu. I tohle se dozvíte ve zprávách celou. Ty tady máme za 8 minut. I nadále krásnou středu vám všem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Hladiny řek a nádrží v Ústeckém kraji dál klesají. Kvůli suchu se zřejmě budou odstavovat vodní elektrárny. Odvolací vrchní soud v Praze potvrdil tresty vězení v kauze násilníka ze Siřemi na Lounsku. V Turnově je dnes a zítra zavřená ulice Jana Zajíce. Bude většinou jasno a teploty 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V Ústeckém kraji dál ubývá voda v řekách. Kvůli suchu se zřejmě budou odstavovat vodní elektrárny. Vodohospodáři podle možností zlepšují průtoky vypouštěním vody z nádrží. Nízké průtoky ale mohou mít dopad také na život v řekách, upozorňuje mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
4: Ve vodních tocích jsou aktuálně velmi nízké průtoky, které mohou způsobit nedostatek kyslíku ve vodě a úhyn vodních organismů. Dále dochází k přehřívání vody, zhoršení její kvality a vodní tok také může ztrácet samočistící schopnost.
2: Řidiči v Turnově dnes a zítra nevjedou do ulice Jana Zajíce kvůli dokončení rekonstrukce plynovodu. Stavební firma tam bude pokládat nový asfalt. Informovalo o tom město na webu. Lidé by tam neměli parkovat a nedostanou se ani k veterinární ordinaci. Násilník ze Siřemi na Lounsku půjde na 15 let do vězení. V úterý odpoledne mu trest potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Karel Novák 3 měsíce ve sklepě věznil mladou ženu, kterou byl a opakovaně brutálně znásilňoval. Věděli o tom i 3 komplicové.
5: Soud potvrdil i tresty pro spolupachatele. Dostali od 5,5 roku do 6 let vězení, pokračuje předsedkyně Senátu Vanda Činková.
6: Tento případ je skutečně absolutně se vymykající, neobvyklý.
5: Soud zároveň snížil částku, kterou mají pachatele oběti vyplatit, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
7: Co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 tisíc.
5: Podle vrchního soudu jsou tresty ještě poměrně nízké, a to díky tomu, že se všichni obžalovaní k činům přiznali. Po vyhlášení rozsudku nikdo z nich případ nekomentoval. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. 2 z nich už úřady vydali do Spojených států a o 2 dalších se jedná.
8: Sport.
2: Hokejisté Liberce uspěli také ve druhé přípravě s Mladou Boleslaví. Po domácí výhře 3-1 zdolali Bruslaře na jejich ledě 6-0. Poprvé po návratu ze Zámoří do zápasové prověrky nastoupil útočník Jakub Rychlovský.
9: Trošku se zžívám ještě s tím systémem, co chceme hrát, protože to je maličko odlišný, než co se vždycky tady hrálo, ale myslím si, že to je na druhou stranu hodně podobnému tomu stylu, co jsme chtěli hrát v Americe, že hrajeme, myslím si, extrémně rychlej hokej.
3: Počasí.
2: Bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23, ráno a dopoledne mírně nepříznivé rozptylové podmínky.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor, v Jablonci nad Nisou, v Belgické ulici srazilo osobní auto chodce, jsou tam záchranáři, připravte se na zdržení.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever, tak dneska po 19. hodině si najdete to nejlepší místo pro pozorování zatmění slunce, nejlépe mimo město, někde v přírodě, na kopci s dobrým výhledem. A pamatujte, na zatmění je nebezpečné dívat se přímo. Sluneční brýle rozhodně nestačí. Nejlépe poslouží prý brýle, které používají svářeči, ale to asi těžko budete schánět. Jeden tip jsem našel, když vezmete struhadlo, ty dírky fungují jako dírkové komory, namíříte na slunce a budete zírat. Tak až dneska nastruháte okurkový salát, struhadlo neukládejte do skřínky, budete ho potřebovat. Hezkou podívanou a k tomu přidávám písničky, které nestárnou. Budou tu Věra Špinarová a Hana Zagorová.
10: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, hezké dobré ráno vám všem. 12. srpna, kdy svátek má Klára. Kláry dneska budou určitě slavit. Ale pamatujte, alkohol za volant nepatří, což nám potvrdí i dnešní krimihistorka s Petrem Beranem. Vydáme se do Lovosic.
1: Krimihistorky.
2: Lovosičtí policisté řeší případ ženy, která podle vyšetřování přijela autem do zaměstnání pod vlivem alkoholu. Na její chování upozornila ostraha objektu, která provedla i orientační dechovou zkoušku. Ta ukázala hodnotu přes 1 promile alkoholu. Přivolaná policejní hlídka výsledek potvrdila a ženě na místě zadržela řidičák. Pak jí policisté sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Zařízení pod vlivem jí hrozí až roční vězení, zákaz řízení nebo peněžitý trest.
1: Krimi historky.

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Jste zvyklí v tento čas, že vás zveme na nějaké hezké výlety. My se za malou chvíli vydáme na túru po, a to vám řeknu naprosto přesně, po turistických chatách v našem kraji. Ty slouží k občerstvení, ale třeba jako dobrá turistická základna. Kde je najdete, to se od nás dozvíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Dneska to bude, myslím si, dobré počasí po delší době na túru. Teď po ránu teploty dokonce 6 stupňů nad nulou nám hlásí Verneřice, 7 stupňů nad nulou je v Doksanech, takže docela zima. Nejvyšší dnešní teploty budou 28 stupňů a bude jasno. Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever,

0: křížem krajem.
1: Tak a teď ta slibovaná exkurze, hledání turistických chat, kterých máme docela hodně v našem kraji. Provozuje je většinou Klub českých turistů a vydáme se tam s Evou Bucharovou.
2: Turistická chata na Lovoši v Českém Středohoří, vlastníkem je Klub českých turistů Lovosice, slavila v roce 2024 už sté výročí své existence. V chatě funguje celoročně od pátku do neděle a o svátcích turistická restaurace. Můžete si tu zarezervovat taky ubytování. Ejemovu chatu s rozhlednou na Červeném vrchu u Dobroměřic provozuje lounský odbor Klubu českých turistů a je otevřená pro běžnou turistickou veřejnost od dubna do října o víkendech a svátcích. V nabídce je jednoduché občerstvení. Ubytování formou útulny je možné po předchozí domluvě. Během roku se tu koná řada společenských akcí, jako jsou čarodějnice, dětský den a především pak odemykání a zamykání červeňáku. Klub českých turistů z Klášterce nad Ohří provozuje kompletně vybavenou základnu ve sportovním areálu Alšovka pod Měděncem. V přízemí je kuchyňka s posezením, v patře prostor pro přespání asi 10 osob. K dispozici je i kůlna pro uložení kol nebo lyží. U venkovního posezení je ohniště pro opékání. Základna je skvělé výchozí místo na Krušnohorskou magistrálu i na cyklotrasy a běžkařské trasy v oblasti kolem Měděnce. Turistická základna v osadě Kopec u Brtníků se nachází na severovýchodním okraji Národního parku České Švýcarsko. V přízemí je jednoduché posezení s kuchyňkou a v patře prostor pro přespání asi 12 osob. Klub českých turistů Rumburg základnu využívá k pořádání klubových akcí, jako je stezka odvahy nebo zimní táboření. Rozsáhlý pozemek s ohništěm je dějištěm soutěží turistických dovedností a společenských srazů. Z nichž nejoblíbenější je akce Turistický kotlík. Základnu je možné pronajmout pro turistickou skupinu i na více dní. V Ústeckém kraji provozují své základny a klubovny i další odbory Klubu českých turistů, třeba v Dolní Poustevně, nebo na Vlčí hoře, nebo ve Velkých Žernosekách.
1: To jsou parádní tipy, co říkáte, tak ať se vám na turistických chatách líbí, ať si tam dáte něco dobrého, nebo ať tam třeba přespíte a pokecáte s ostatními turisty. Hezký den vám všem, máme 6 minut před 6:30 a vy posloucháte Dobré ráno na Českém rozhlasu Sever.
0: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: 3 minuty před 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem, hezkou středu, máme půlku pracovního týdne. Někdo nás třeba poslouchá na dovolené, tak vám přeji, aby vám ten čas ubíhal co nejpomaleji. Vás, který čeká dovolená třeba od soboty, tak vám přeji, aby vám to v práci utíkalo co nejrychleji. Hezký den, hezké ráno, zprávy v půl se Zuzanou Zejdovou jsou před námi. Ve Spořicích se připravte na dopravní omezení, i tohle se od nás dozvíte.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 tisíc tun odpadu. Víc ve zprávách v 7. Řidiči ve Spořicích na Chomutovsku se ode dneška musí připravit na dopravní omezení. Důvodem je uzavření železničního přejezdu na silnici 3. třídy číslo 2256. Změny se týkají také autobusové linky číslo 307 do Chomutova. Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Po domácí výhře 2-0 čeká fotbalisty Jablonce odveta třetího předkola konferenční ligy. Ke čtvrtečnímu duelu s RFS Riga nastoupí v 6:30 českého času. V Česku bude dnes večer možné pozorovat částečné zatmění slunce. Úkaz začne ve střední Evropě před 7:30 večer. Maximum bude možné v Česku zaznamenat 11 minut po 8. V noci bude zároveň možné pozorovat Perseidy. Frekvence bude stoupat po půlnoci do rozbřesku. Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje 23 až 26, na horách 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 v tunelu Prackovice silničáři dělají údržbu, jezdí se tam jen jedním pruhem, omezení je v obou směrech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Je po 9. hodině, se dneska budeme jenom válet, budeme hledat tu nejhezčí pláž, kterou jste kdy navštívili. Jak dlouho vydržíte na pláži, co na pláži děláte, máte radši pláže písečné, obláskové nebo travnaté. A samozřejmě nezapomeňte na to, že pláže nemusí být jenom u moře. Třeba máte rádi nějakou pláž tady u nás u jezera na severu Čech. Už teď můžete psát maily třeba z pláže na dame@rozhlas.cz. K tomu dáme písničky, které nestárnou. Za chvíli Václav Neckář, teď Ilona Čáková.

0: 9 minut po půl sedmé, Český rozhlas Sever s vámi, středa 12. srpna. Co přinese dnešní den? Tak to víte, částečné zatmění slunce, velká nebeská podívaná, ale pozor, taky velký roj z Perseidu. Ano, budou padat hvězdy, tak už si připravte nějaká ta přání na dnešní večer. Pozorovat tyto události můžete večer na hvězdárně v Teplicích, pozorování nabízí taky hvězdárna Gerstnera v Chomutově a pozadu samozřejmě není ani hvězdárna v Mostě na Hněvíně. Pozorování začíná po 19. hodině. Využijte té možnosti pozorovat dva vesmírné jevy během jednoho večera. Na zámku Nový Hrad u Jimlína dnes potkáte trpaslíky, v 18 hodin začíná úvod do studia trpaslíků. Trpaslíci v dějinách české a světové literatury, hudby, výtvarného umění a mnoho dalšího s Václavem Houfkem, ředitelem oblastního muzea v Ústí nad Labem. Po přednášce následuje prohlídka výstavy Svět skřítků a trpaslíků. A v zámecké zahradě v Lovosicích proběhne lovoblešák. Od 17 hodin tady najdete poklady. Co jednomu leží ve skříni, jinému může zlepšit den. Tak hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu před 6:45. Dobré ráno na severu Čech. Příběhy měst a obcí nás čekají. Zavítáme do Šluknova. Ve Šluknově najdete mimo jiné síť turistických tras známů jako šluknovské stezky a desítky historických, přírodních i technických cílů. Je tam krásně, prohlédneme si šluknovský zámek, navštívíme křížovou cestu. Prostě těšte se na tento nádherný příběh.
1: Počasí.
0: Ale těšte se i na dnešní počasí. Na telefonu je Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jak to teď u nás po ránu vypadá?
2: Tak ráno je poměrně studené v porovnání s rány předchozí. A v současné chvíli teplotně se pohybujeme většinou mezi 6 až 10 stupni Celsia a v údolích měříme dokonce i místy jenom 3 stupně Celsia. A co se týče oblačnosti, tak v současné chvíli žádnou na území Ústeckého kraje nemáme.
0: Ano, a přes den bude tepleji?
2: Přes den určitě bude tepleji, čeká nás další letní den. Většinou budeme mít i nadále jasno. Teploty dneska se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia. Ve Šluknovském výběžku bude chladnější 23 až 26 stupňů.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Příjemný den vám všem.
1: Týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
3: Český rozhlas Sever.

0: 17 minut před 7 hodinou. Šluktov mám rád, byl jsem tam nedávno na jaře, naposledy znovu se tam objevil u spoustu krásných míst, tak se nechám teď inspirovat dalším příběhem o Šluknovu. Příběhy měst a obcí a právě teď slovo má Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Šluknov je nejsevernějším městem České republiky. Najdete ho na Děčínsku, skoro uprostřed Šluknovského výběžku, blízko u hranice se Saskem. Podle historických pramenů byly prvními pány oblasti Berkové z Dubé. Na žádost Hynka Berky byla obec v roce 1359 povýšena na město. Šluknovem v té době vedla solná stezka, historická obchodní trasa, po které se ve středověku vozila sůl. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Šluknov byl od 19. století kolébkou betlémářství. První vyřezávané motivy měly inspiraci v těch tyrolských. Na Šluknovsko je přinášeli tkalci z vídeňských trhů, proto se jim říkalo krabičkoví panáčci. Místní řezbáři se později vypracovali na skutečné mistry svého oboru. Jejich výtvory byly známé daleko za hranicemi. Slavným řezbářským mistrem byl Dominik Rudolf. Dnes je Šluknov oblíbeným turistickým místem. Najdete tam celou síť turistických tras, známou jako Šluknovské stezky, a desítky historických, přírodních i technických cílů. Například velký vyhlídkový okruh je dlouhý skoro 25 kilometrů a cestou si můžete prohlédnout Šluknovský zámek nebo křížové cesty ve Šluknově a v Království.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 5:07 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezkou středu, Klára, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Krajský úřad v Ústí nad Labem chce podrobněji prověřit dopady plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách v celou. Hezký den.

0: Má úcta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Krajský úřad v Ústí nad Labem chce podrobněji prověřit dopady plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova. Ve Spořicích na Chomutovsku dnes začíná plánovaná uzavírka železničního přejezdu. Měření hluku z polského dolu Turův odhalilo překročení limitu v Uhelné. Bude většinou jasno a teploty většinou 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 tisíc tun odpadu. Požadavky přibližuje mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková.
4: Jako příklad uvádím povinnost aktualizovat vymezení dotčeného území, neomezovat se pouze na nejbližší referenční body, ale zahrnout širší obytné území Mostecka a Litvínovska, dále podrobněji zdůvodnit potřebnost samotného záměru, podrobně specifikovat složení, původ a předpokládané množství jednotlivých nebezpečných odpadů.
2: Společnost Zoe Waste má na předložení dokumentace 3 roky. K podkladům se poté budou moct vyjádřit úřady i veřejnost. Krajský úřad nechá zpracovat také oponentní posudek a následně vydá závazné stanovisko. Řidiči ve Spořicích na Chomutovsku se ode dneška musí připravit na dopravní omezení. Důvodem je uzavření železničního přejezdu na silnici 3. třídy číslo 2256. Objízdná trasa vede přes ulice Spočická, Pražská a Palackého.
5: Změny se týkají také autobusové linky číslo 307 mezi Chomutovem a Spořicemi. Aktualizované jízdní řády najdou cestující na internetových stránkách obce. Úplná uzavírka potrvá do úterý 18. srpna. Ze Spořic Lucie Jizlová, Český rozhlas.
2: Květnové měření hluku z polského hnědouhelného dolu Turův odhalilo překročení nočního limitu v Hrádku nad Nisou Uhelné. Analýza potvrdila, že zdrojem hluku byl důl Turův. Ministerstvo životního prostředí proto vyzvalo polskou stranu k přijetí opatření ke snížení zátěže. Informovala o tom mluvčí Libereckého kraje Pavla Sýkorová. V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz. V nejpostiženějších oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad.
3: Sport.
2: Fotbalisté Sparty si v hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. Na hřišti Lyonu ve třetím předkole prestižní soutěže prohráli 0-3 a v součtu s úvodním duelem podlehli Olympiku 2-4. Na podzim si tak zahrají ligovou fázi Evropské ligy.
3: Počasí.
2: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje 23 až 26, na horách 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor v Lovosicích, na silnici 15 na Prosmickém kruhovém objezdu překáží nehoda 2 nákladních aut. Pravděpodobně se tam zdržíte. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 7. Posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska dopoledne se budeme věnovat hezkým věcem. Čeká nás taková křehká krása. Bude to něco o umění, ale zároveň si budeme povídat o užitečných věcech. Naším hostem po 11. dopolední bude Jan Čihák, designer z Ústí nad Labem. Ten taví odpadní sklo do porcelánu a tak posouvá hranice mezi uměním a užitkem. Teď vám ale popřeji krásné ráno s písničkami, které nestárnou. Těšte se na Valdemara Matušku a Helenu Vondráčkovou.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 7. posloucháte Český rozhlas Sever. Klára má dneska svátek, je 12. srpna. To je tak jediné, co bych tu z kalendáře, ale proč bych četl já nebo vy? Od toho tady máme Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. 2 Šiklové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící páru. 5. a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se po třetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hoden dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampersovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na osm. Český rozhlas Sever s vámi. Basketbalista Tomáš Pomykálek zařídil pro Děčín významnou posilu. Právě on se výrazně podílel na příchodu Tomáše Vyhorala z Ústí a vy o tom uslyšíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď uslyšíte něco o dnešním počasí. Po ránu, ano, zima, je to tak. Někde jsou jen 4 stupně nad nulou, jinak průměrně 10 stupňů nad nulou v Teplicích, 7 stupňů v Žatci. A dnešní maximální teploty 28 a bude jasno. Hezký den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio.

0: Hezký den s českým rozhlasem Sever. Jdeme na basket. Basketbalistu Děčína Tomáše Pomykálka lidé v poslední době popichují nejen kvůli výkonům na hřišti. Právě dlouholetá klubová opora má totiž prsty v jednom z největších přestupů letošního léta v rámci české nejvyšší soutěže. Právě on dal totiž první impuls k přesunu Tomáše Vyhorala, kterého Děčín přibral svému úhlavnímu rivalovi z Ústí nad Labem.
1: Ze mě si dělají srandu lidi, jako že vždycky se mě právě, nebo oni se mě ptají, jako, a ty taky jako vybíráš ty hráče, jo? A já říkám, ne, to je absolutně mimo mě a teď jako tohle to byla fakt taková shoda náhod všeho.
2: Potvrdil Tomáš Pomykálek, že šlo o mimořádnou záležitost a popsal, jak se angažování Vyhorala seběhlo.
1: Já jsem totiž mezi řečí řekl, že bych, tím, že jsme spolu byli nějakou jako celou dobu v podstatě v nějakém jako aspoň menším kontaktu, že jsme si občas takhle napsali, tak jsem řekl, že by bylo fajn si spolu ještě někde pinknout. A že jsem vlastně jako věděl, že mu končí smlouva a říkal jsem jako tak, hele, já tady mám ještě smlouvu, tak jako co kdybys přišel ty za mnou. No a v podstatě na tomhle to jako začalo tak nějak a pak jsme se nějak zmínili jako tady, jako vedení samo na tím začalo pak jako uvažovat, že ta varianta by třeba byla a teď je tady s náma.
3: Ke konci sezóny jsme si napsali s Tomášem Pomykálkem a vlastně to byl asi hlavní člověk, který to pak nějak jako celý zmanéžoval. Samozřejmě pak jsem byl v kontaktu s Lukášem Houserem, řekli jsme si nějaké podmínky a víceméně pak po sezóně jsme jednali a povedlo se to, za co jsem rád.
2: Řekl Tomáš Vyhoral, že kamarádskou domluvu ještě musel potvrdit děčínský generální manažer Lukáš Houser. Přestože Ústí chtělo svou oporu udržet, Vyhoral zamířil k rivalovi.
3: Od Ústí jsem nabídku dostal, nicméně prostě jsem hledal ještě lepší nabídku, co mi bude dávat i větší smysl. Jednak i tady budu moct trénovat mladší kluky, takže a já bych do budoucna se tomu basketu chtěl dál věnovat, takže tohle to mi dávalo největší smysl, kdy vlastně i ta mládež je tady na velice vysoký úrovni a ještě bych samozřejmě chtěl hrát plnohodnotně nějaký ten rok a dávalo mi to smysl.
1: Teď jenom doufám, že Vio bude dobrý a abych to nedostal slíznu to jako, no tak ty jsi nám ho sem dotáhl, ty jsi to vymyslel, takže doufám, ne, dělám si samozřejmě srandu. Poslední roky tady všichni říkali, že jsme bez emocí takový, ale já věřím tomu, že teď přišel prostě hráč, který zase to umí jako oživit, který umí udělat nějaký gesto, umí trošku vyhecovat i, jako, i jak ty fanoušky, tak spoluhráče. Já jsem přesvědčený o tom, že nám hodně pomůže.
2: Řekl kapitán děčínských basketbalistů Tomáš Pomykálek. Z Děčína David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i

0: po uši.
1: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Dnešní částečné zatmění slunce sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít Zuzana Zejdová. Hezký den vám všem.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústeckém kraji ubývá voda v řekách. Kvůli suchu se zřejmě budou odstavovat vodní elektrárny. Vodohospodáři podle možností zlepšují průtoky vypouštěním vody z nádrží a současně rozšiřují zákazy odběru povrchových vod. Informovala o tom mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová. Dnešní částečné zatmění slunce sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Největší dopad to bude mít na výrobu elektřiny ve Španělsku, kde bude možné pozorovat úplné zatmění. Bezpečnost přenosové soustavy to ale neohrozí. Dnes začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Teplice už schánějí vánoční strom. Případní dárci mohou kontaktovat odbor životního prostředí. Město si přeje jehličnatý strom, nejméně 11 metrů vysoký, pravidelně rostlý a z okolí Teplic. Nabídky čeká do 30. září. Hokejisté Liberce uspěli také ve druhé přípravě s Mladou Boleslaví. Po domácí výhře 3-1 zdolali Bruslaře na jejich ledě 6-0. Už ve čtvrtek Liberec vyzve na domácím ledě v další přípravě Kladno. Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 20 až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 ve směru na Německo u Řehlovic na exitu 64 narazil řidič osobního auta do značení, nehoda překáží, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever, tak v lesích najdete houby místo hub. Letošní sezóna opravdu jedna z nejhorších, zatím houby nerostou a vypadá to, že v nejbližších týdnech ani neporostou. Tak pokud máte sušené houby, tak toho využijte. Hezký den, hezké ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Michal Tučný, teď Michal David.

0: 10 minut po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. Včera jsme probírali v pořadu Dáme řeč prokrastinaci a naučili jsme se i díky Jardovi z oken nový termín.
1: Mě život vyškolil za mladá, protože já jsem měl takový velký šuplík a ten se jmenoval potom.
0: Jo.
1: Takže já jsem něco měl dělat, tak jsem to hodil do šuplíku, říkal jsem potom se to udělá, pak jsem ten šuplík přejmenoval na pak se to udělá. A tak jsem se jednoho rána probudil a dal jsem si do vyhledávače opak slova prokrastinace.
0: A to
1: je? A vyšlo prekrastinace.
0: Prekrastinace?
1: Tak jsem celý šuplík vysypal a říkal jsem si, když to umí jiný, tak to budu umět taky. A já jsem od toho dne začal dělat věci, který mi naučil jeden psycholog. On říkal, představ, ty máš umýt nádobí. Předtím říkáš, a je, pak máš nádobí, nebaví mě to. A nakonec je to umytý. A on říkal, usměj se. Tak jsem se usmál, říkám, hurá, umyju to a mám to hned. Takže předtím jsem veselý, při mytí nádobí jsem veselý i potom. Není krásný to udělat všechno hned a nemít žádný kostlivce ve skříni. Teď mám ještě druhou fintu, když něco dělám, tak zase kamarádka řekla, když to máš v ruce, tak to uklid. Mm-hmm. Takže já krájím cibuli, mám v ruce nůž a hned to umyju a uklidím. Já ho nepoložím na stůl.
0: A dneska? Dneska pláže. Kterou nejhezčí pláž v životě jste navštívili? Jaké pláže máte rádi? Jak dlouho na pláži vydržíte? Prostě budeme takový plážový povaleči. Dneska v pořadu Dáme řeč po 9. hodině. Budu rád, když zavoláte, nebo už teď napíšete mail na damereč@rozhlas.cz. Hezký den.

0: 8:15. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den. Dneska po 7. večer to přijde. Budeme moct pozorovat částečné zatmění slunce a taky pár perseid. A to třeba na Teplické hvězdárně, kam vás pozveme za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku teď svítí sluníčko, můžeme už teď říct, že to pozorování dnešních nebeských úkazů tomu to počasí bude přát. Teď jsou teploty kolem 13 stupňů v Jirkově, 12 stupňů máme v Lovosicích. Dnešní maximální teploty 28 stupňů, bude většinou jasno. Hezký den vám všem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Sever a Anaka zpívá Bezvětří. Dneska bude bezvětří, bude jasná obloha, takže ideální počasí na to pozorovat. Dneska částečné zatmění slunce a taky pád perseid. Úkaz bude ve střední Evropě trvat necelou hodinu. Na území Česka začne po 7 hodině večer. Více o této události zjišťoval náš redaktor Vít Provazník, který je ve studiu. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Kde a kdy mohou tyto úkazy lidé pozorovat?
1: Úkazy jsou viditelné po celé České republice. V Ústeckém kraji je však možné pozorovat zatmění slunce a pád perseid na několika hvězdárnách, například v Chomutově, v Mostě nebo na přírodovědné observatoři v Kadani. Lidé mohou navštívit také teplickou hvězdárnu, říká její ředitel Zdeněk Moravec.
2: Bude pozorování navíc i dalekohledy, takže návštěvníci se podívají na sluníčko, přes který bude přecházet měsíc, který vlastně vytvoří takový zákryt z toho slunce, který mu říkáme zatmění, a až jako téměř do té maximální fáze.
1: Kvůli Krušným horám ale návštěvníci nebudou moct pozorovat maximální fázi zatmění.
0: Jaký program si pro návštěvníky tato hvězdárna připravila?
1: Teplická hvězdárna si pro návštěvníky připravila hned dva programy. První začíná po 7 hodině večer a bude se týkat právě zatmění slunce. To bude trvat do 8 hodiny večerní. Druhý program začne o půl desáté a bude se týkat perseid, říká ředitel hvězdárny Zdeněk Moravec.
2: Každý návštěvník určitě uvidí několik perseid během toho pozorování. Nicméně opět budou ve výhodě ti, kteří se obejdou bez naší asistence a vyrazí někam daleko za město.
1: Lidé mohou oba úkazy sledovat i sami. Podle ředitele hvězdárny je pro pozorování důležitý výběr vyvýšeného místa bez umělého osvětlení. Dobrá je také vzdálenost od města a volný obzor směrem na západ. Zájemci by neměli zapomenout sluneční brýle určené k pozorování slunce.
0: Děkujeme za informace, měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A vám popřejeme čisté nebe.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5-8 vy jste s Českým rozhlasem Sever, před námi zprávy v celou, v nich se dozvíte, že zimní stadion v Bílině má novou multifunkční plochu, podrobnosti už za chvíli, i nadále dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Starostům ze Šluknovského výběžku se nelíbí plánované uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Obrátili se na hejtmana kraje. Zimní stadion v Bílině na Teplicku má novou multifunkční plochu. Město dokončilo vylepšení sportoviště i jeho zázemí. Pozorovat zatmění slunce nechráněnýma očima je nebezpečné, varují vědci. Bude většinou jasno a teploty 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Starostové 18 obcí ze Šluknovského výběžku se obrátili na hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce z hnutí ANO kvůli plánovanému uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. To má kvůli odchodu primáře do důchodu zaniknout na konci letošního roku. Nemocnice v Rumburku spadá pod společnost Krajská zdravotní. Starostové odeslali hejtmanovi kraje dopis. Co přesně požadují, upřesnil nezávislý starosta Krásné Lípy Vít Kolář.
4: My potřebujeme především nějakou stabilní informaci o tom, jak bude vypadat dostupná lůžková péče v nemocnici v Rumburku. Bychom rádi docílili toho, co nám je vlastně dlouhá léta slibováno, a to je v podstatě akutní chirurgické, interní oddělení a malé dětské oddělení.
2: Bílina na Teplicku dokončila vylepšení zimního stadionu a jeho vybavení. Díky nové multifunkční ploše ho může město využívat i mimo hokejovou sezónu pro další sportovní aktivity a pořádání různých akcí. Práce zahrnovaly kromě nové plochy i výměnu mantinelů kolem kluziště a vylepšení záchodů a sprch. Podle odboru investic města zaplatila Bílina za rekonstrukci 5 milionů korun. Národní sportovní agentura přispěla více než 4 miliony. Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se na něj přímo nebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí. Existuje ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
5: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
6: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
5: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
6: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazné údaje o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost přírodovědci potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovicích a Hostýnských Vrších nebo na severu Bílých Karpat.
3: Počasí.
2: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje 23 až 26, na horách 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 ve směru na Německo u Řehlovic na exitu 64 narazil řidič osobního auta do značení, nehoda tam překáží, projíždějte opatrně a pozor na Liberecku na silnici 278 u Bílé, leží na silnici mrtvá zvěř, raději tam zpomalte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Už se můžeme těšit na dobu, kdy to u nás v noci stromy rozsvítí. To není sci-fi s Avatarou, ale představte si ulici, kterou po setnění nerozsvěcují lampy, ale stromy. Jejich listy slabě září vlastním zeleným světlem, které získávají z vlastního metabolismu. Vědci už skutečně dokážou rostliny přimět ke svícení. Prý budeme moct vytvořit rostlinu, která bude fungovat jako stolní lampa, kterou nemusíte zapojovat do zásuvky. Tak už za pár let nebudeme říkat zapni prosím tě lampičku, ale rozsvěť orchidej. Jsem zvědavý, která rostlina bude svítit nejvíc. Tipuju na tchýnin jazyk. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Petr Rezek a Lucie Vondráčková.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Nejkrásnější déšť, říká si, když budeme hrát písničky o dešti, možná to déšť přivolá, za chvilku další písnička o dešti It's Raining Man a mezi tím se podíváme na měsíc. Věděli jste, že měsíc není kulatý? Jeho tvar nám teď přesně popíše Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů. Měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrt na devět, jste s Českým rozhlasem Sever. Na severu Čech probíhají opravy několika významných mostů. Třeba opravy Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem. Ty pokračují podle plánu. Auta by se na ně mohla vrátit ještě letos a současně začaly přípravy na opravy Tyršova mostu v Litoměřicích. My pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď něco o dnešním počasí. Aktuálně teploty kolem 10 stupňů. Tato teplota je v Bílině, 13 stupňů máme v krásné Lípě. Dnešní maximální teploty 28 a bude jasno.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut před 8:30. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pěkný den. V Roudnici nad Labem má letos skončit bezmála dvouletá oprava mostu Ervína Špindlera. Podle stavbařů jde zatím vše podle plánovaného harmonogramu. A druhá, zároveň konečná etapa, by měla skončit letos na podzim. Podrobnosti má naše kolegyně Lucka Hýzlová. Hezký den.
1: Dobré ráno.
0: Co ještě zbývá na mostě dokončit?
1: Aktuálně dělníci betonují jednotlivé mostní pole, izolují římsy, natírají ocelovou konstrukci. Nezbytná je ale i sanace spodní strany opěr. Na té roudnické straně se teď pustí také do rekonstrukce dešťové kanalizace. Na pískovcových prvcích mostu současně pracují restaurátoři. Vrátí se tam i postupně všechny mýtné věžice. Práce podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Frankové pokračují podle harmonogramu. A ty drobné technické změny stavbaři řeší operativně a neohrozí tak konečný termín. Most by měl být hotový do konce listopadu letošního roku.
0: Původně měla rekonstrukce Špindlerova mostu skončit letos na jaře a stát zhruba 100 milionů korun. Opravy se ale protáhly i prodražily, je to tak?
1: Ano, během první etapy podvodní sondy totiž odhalily problémy u samotných základů mostu. Také pilíře pod vodou vykazovaly drobné vady dané stářím a bylo zapotřebí je opravit. Ta první etapa vyšla na 137 a druhá na necelých 89 milionů korun bez DPH. Celkové náklady za opravu mostu jsou tedy asi 225 milionů korun, z toho 85% pokryje dotace. Do celé proměny je ale zapotřebí přidat ještě náklady za restaurátorské práce a to je zhruba dalších 12 milionů korun.
0: To je ten Roudnický most. Jsou v dohledné době v plánu nějaké další opravy?
1: Zatímco v Roudnici nad Labem si řidiči i tamní obyvatele oddychnou, v sousedních Litoměřicích ty opravy na Tyršově mostě zase začnou. Podle Kamily Zahálkové z ředitelství silnic a dálnic, které za most odpovídá, specialisté během léta začali s diagnostikou mostu, sledují technický stav mostu, konkrétně třeba konstrukce nebo stav pilířů. A na základě těchto dat pak silničáři připraví projektovou dokumentaci a opravy by měly začít v roce 2028. Ta pravidelná údržba nosné konstrukce je pak naplánovaná na letošní září.
0: Lucko, díky za informace a měj se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Roudnicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Romantický, klidný den i s Honzou Nedvědem na Českém rozhlasu Sever. Před námi zprávy v půl se Zuzanou Zejdovou. Dozvíte se, že dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové volby. Hezký den.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 000 tun odpadu. S objížďkou musí řidiči ode dneška počítat ve Spořicích na Chomutovsku. Je tam uzavřený železniční přejezd na silnici 3. třídy číslo 2256. Změny se týkají také autobusové linky číslo 307 do Chomutova. Lidé v Liberci budou moct dnes večer zhruba od 7:30 pozorovat částečné zatmění slunce na Ještědu. Liberecké centrum IQLandie tam u této příležitosti připravilo speciální akci. Tým lektorů bude mít připravené dalekohledy. Podrobnosti ve zprávách 9. Po domácí výhře 2:0 čeká fotbalisty Jablonce odveta třetího předkola konferenční ligy. Ke čtvrtečnímu duelu s RFS Riga nastoupí v 6:30 českého času. Na severu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje 23 až 26, na horách 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor, v Litoměřicích v ulici Na Vinici před křižovatkou se silnicí 15 překáží porouchané auto. Se zvýšenou opatrností ale projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 9:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Mám pro vás činasky, ty jsou na turné. Svoji koncertní show už předvedli v Litoměřicích a také v Litvínově. Jestli je vám líto, že jste je nestihli, tak 11. září budou na zámku v Děčíně. Máte se na co těšit, těšte na činasky a na další písničky, které nestárnou. Bude tu pro vás také Petr Novák.
3: Když jeme, ho,

0: 8 minut po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Povídat nebudu, povídat bude teď mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová, která nám prozradí, co se v nejbližší době chystá na našich silnicích v našem kraji.
1: Na silnici první třídy číslo 28 zahájíme v srpnu na úseku mezi Odolicemi a Skršínem na Mostecku opravu povrchu vozovky. Práce budou probíhat za částečného omezení provozu, který bude řízený světelnou signalizací nebo proškolenými pracovníky stavby. Oprava 3-kilometrového úseku komunikace vyjde na 30 milionů korun a její dokončení je v plánu během listopadu.
0: Tak na našich cestách trpělivost a pokud víte, že někam jedete, kde se opravuje, tak si dejte nějakého časového fóra. Hezký den.
2: Český rozhlas Sever.

0: 3 minuty před 8:45 Český rozhlas Sever s vámi. Lidí nakažených pohlavně přenosnou infekcí podle dat Státního zdravotního ústavu přibývá a roste také zájem o testování. Jak funguje liberecké testovací místo? Kdo se tam může nechat otestovat? A co samozřejmě je důležité, co nám pomáhá chránit před HIV? To zjistíme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku svítí sluníčko, aktuálně, když se dívám na teploty, pomalinku stoupají. 13 stupňů už teď máme v Mostě, 13 stupňů máme taktéž v Ústí nad Labem. Dnešní maxima 28 stupňů a bude většinou jasno.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Příjemný den, hezké vstávání. Podle dat Státního zdravotního ústavu v Česku roste počet lidí nakažených pohlavní chorobou. Důležitou roli proto hraje prevence a také dostupnost testování. V Liberci funguje checkpoint České společnosti AIDS Pomoc, kde se lidé můžou nechat anonymně a zdarma otestovat. Jaký je o testování zájem a co všechno Liberecké centrum nabízí, zjišťovala redaktorka Anna Podhorná. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme nejdřív právě k libereckému checkpointu. Co tam člověk najde a na jaké infekce se může nechat otestovat?
1: Checkpoint najdou zájemci v areálu krajské nemocnice Liberec v Husově ulici. Právě tam se můžou nechat anonymně otestovat například na HIV, syfilis nebo hepatitidy typu B a C. Součástí je také poradenství. Přijít můžou lidé po rizikovém kontaktu, ale i ti, kteří si chtějí být jistí, že jsou zdraví. Checkpoint je otevřený každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.
0: Jak je velký otestování zájem? Máš k dispozici nějaká aktuální čísla?
1: Ano, podle dat České společnosti AIDS Pomoc za první polovinu letošního roku navštívilo liberecké odběrové místo 95 klientů a pracovníci provedli celkem 302 testů. Za stejné období loňského roku to bylo 87 klientů a 286 testů, takže zájem letos mírně vzrostl. A podobný trend je vidět i v rámci celé České společnosti AIDS Pomoc, která má po republice hned několik testovacích míst. Za první polovinu letošního roku evidují více než 7 tisíc testovaných lidí a přes 22 tisíc provedených testů. Ve stejném období loni to bylo necelých 6 tisíc lidí a zhruba 16 600 testů. Pozor, tohle jsou čísla, která provedla česká společnost AIDS Pomoc. Nejsou v nich zahrnuty třeba údaje ze soukromých testovacích míst a laboratoří.
0: Dá se říct, kdo by měl na testy chodit a jak se vůbec můžou lidé před nákazou chránit?
1: Odborníci doporučují testování hlavně po rizikovém sexuálním kontaktu nebo při změně partnera. Mnoho infekcí totiž dlouhou dobu nemusí mít žádné příznaky. Základem prevence je samozřejmě používání kondomu, očkování proti HPV a žloutence typu B. Další možností je preexpoziční profylaxe, zkráceně PREP. Jsou to léky, taková preventivní léčba, která výrazně snižuje riziko nákazy HIV u HIV negativních lidí. Užívají se před možným rizikovým kontaktem. Ale pozor, není to ochrana proti ostatním pohlavně přenosným infekcím, takže kondom má stále svůj význam. PREP se získává na lékařský předpis, obvykle po konzultaci a vyšetření u lékaře, který posoudí, jestli je pro konkrétního člověka vhodný. A právě i s prevencí a možnostmi ochrany může lidem poradit liberecký checkpoint.
0: My děkujeme za informace. A naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: I nadále klidné, pohodové, středeční ráno vám všem.
2: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

V Lahůdkách jsme byli se skupinou Divoký byl, dneska jsou ty teploty příjemné, takže si klidně můžete dát 20 deka v Lašáku. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever, Klárkám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Po 9. hodině budeme hledat tu nejkrásnější pláž, kterou jste v životě navštívili. Jak dlouho vydržíte na pláži a máte radši pláž písečnou, obláskovou nebo travnatou? Nemusí to být ten pláž samozřejmě u moře, je to na vás, kterou pláž zvolíte. Hezký den si popřejeme i se zprávami. V celou Teplice řeší úhyn labutí na zámeckém rybníku. I tohle se od nás dozvíte.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Částečné zatmění slunce můžou dnes lidé sledovat na Ještědu. Teplice řeší úhyn labutí na zámeckém rybníku. Jednou z možných příčin je ptačí botulismus. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Dnes bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Jsou to zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Lidé v Liberci budou moct dnes večer pozorovat částečné zatmění slunce na Ještědu. Liberecké centrum IQ Landie tam u této příležitosti připravilo speciální akci. Tým lektorů bude mít připravené dalekohledy. Úkaz začne na území Česka krátce po 7 hodině, říká Ondřej Malík z libereckého planetária.
3: To, kdy nám ten měsíc jakoby z našeho pohledu začne zakrývat postupně ten sluneční kotouč, tak začne zhruba ve 19:15 v 19:15 středoevropského letního času a bude pokračovat až do svého maxima, které proběhne ve 20 hodin a 10 minut.
1: Podle Malíka budou dnes večer a v noci taky ideální podmínky pro sledování Perseid. Na zámeckém rybníku v Teplicích uhynuli během posledního měsíce 4 labutě. Magistrát na sociálních sítích uvedl, že městská policie odvezla 3 mrtvá mláďata a 1 dospělého samce. Další mládě je se zraněnou nohou v záchranné stanici. Na sociálních sítích lidé úhyny spojují s novým molem a provozem lodiček. Podle vedení města se ale tato podezření nepotvrdila.
4: Podle záchranné stanice Falco může být příčinou úhynu ptačí botulismus. Příznaky této otravy trpěla labuť, která uhynula během převozu. Botulismus se objevuje hlavně v létě ve stojatých a přehřátých vodách, kde bakterie v bahně produkují toxiny. Podle záchranné stanice má výsledky vyšetření a další informace oznámit přibližně za 2 týdny veterinární zpráva. Z Teplic Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
1: Zákaz určitého typu chemikálií v potravinových obalech nebo jejich jasné označení. To jsou některá pravidla, která začínají dneškem platit. Vycházejí z nařízení Evropské komise a postupně budou nabíhat během dalších let. Podle průzkumu Hospodářské komory na ně ale naprostá většina českých firem není připravená. Cílem změn podle Evropské komise je, aby se minimalizovalo množství obalového a odpadového materiálu. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 2 lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Jejich trosky zasáhly 4 průmyslové podniky a přes 20 obytných budov. Podle deníku Financial Times Ukrajina naopak přerušila útoky na ropné tankery využívající černomorský přístav Novorosijsku.
2: Počasí.
1: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje 23 až 26, na horách 20 až 23 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 116 cm, průtok 68 metrů krychlových za sekundu, předpověď 115 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 115 cm.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na zdržení se připravte v Litoměřicích v ulici Na Vinici před křižovatkou se silnicí 15 překáží porouchané auto a s údržbou počítejte na dálnici D7 mezi 55. a 50. kilometrem ve směru na Prahu, to je u Býtozevsi. Silničáři tam sekají trávu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 9. posloucháte Český rozhlas Sever. Pláže, ty nejhezčí, které jste v životě navštívili. Které to jsou? Zuzko, kterou nejhezčí pláž jsi v životě navštívila?
1: No já na ty pláže moc nejsem, ale jsem nadšená z pláží u Baltského moře.
5: Jo, to se ti líbí.
1: Jo, tam je tak vítr, studeno a píseček a je to tak jako příjemné i na procházky, když třeba není na koupání.
5: Jo, takže máš radši ty písečné, než třeba travnaté, obláskové. Mm-hmm.
1: Obláskové, no když ty kameny jsou moc velké, tak na tom se jako špatně chodí a leží. No.
5: A jak dlouho vydržíš na pláži ležet?
1: No právě, že nevydržím.
5: Tak, plážový expert Zuzka moc není, ale vy možná ano, zavolejte, jakou pláž máte nejradši, kde byla ta nejhezčí, kterou jste viděli, volejte 475 212 212 nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Jiří Schlinger, teď Pavel Vítek.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Moře, pláž, no, slyšíte to i v této písničce, jako nejkrásnější pláž jste v životě navštívili. Já mám rád písečné pláže, po oblastích neumím chodit, pálí to a bolí mě chodidla, tak jsem vždycky vyhledával pláže písečné i kvůli dětem. Samozřejmě písek, bábovičky, různě řádit můžete na písečné pláži. Těch písečných pláží není moc v Chorvatsku, ale cházeli jsme třeba na Hvaru, jsme měli krásnou pláž na Krku nebo na Pagu, takže na tyhle pláže rád v Chorvatsku vzpomínám. Jaké jsou vaše oblíbené pláže? No, nechme nejdřív o dovolené mluvit herečku Ivu Hüttnerovou.
1: Moje vášeň pro terénní automobily vznikla před mnoha lety na ostrově Rodos, kde jsme si půjčili auto, jako to ostrovní, a kde jsem poprvé jela tím jeepem a jela jsem po těch horských cestách a teď jsem pocítila takovou tu krásu. Cizí auto, to je velká výhoda, že jo, že vám jedno přes co to berete, že jo, bylo to z půjčovny. A teď jsem vůbec jsem to manželovi nepůjčila, pořád jsem řídila a on viděl, jak jsem šťastná a říkal, hele, tak sjeď tady, my jsme byli na takový odvrácený straně toho Rodosu, kde nejsou žádný ty hotely a tak. A mezi těma skalama byla taková písečná malá pláž. A Petr říkal, tak jeď na tu pláž. Jako, a já jsem říkal, Petře, na pláž nezaboříme se. A Petr říkal, prosím tě, v každém druhém americkém bijáku jezdí po pláži, to je udusaný, tak tam zajeď. A uvěd, tak já jsem sjela na tu pláž a říkal jsem, nezaboříme. A říkal, jeď. Tak jsem běla asi 5 metrů na tu pláž. Okamžitě jsme se propadli, že jsme zůstali sedět. A můj muž seděl a říkal, nebuď hysterická, hlavně nebuď, já jsem neřekla ani jedno slovo, hlavně nebuď hysterická, všecko se dá řešit, všecko se dá řešit. A tak já jsem koukala dál z toho okna, on běhal kolem toho auta, teď tam sbíral takový to lupení z těch palem, že to podkládal pod to, to auto si to vůbec nevšímalo, že jo, že a on najednou takhle jako zbystřil a v moři tam plavala bojka. A to jsou takový ty bojky, co si dávají potapěči, aby bylo vidět, že tam někdo plave, tak on si najednou nepochopitelně rozběh do toho moře k té bojce, vytah za ten provaz toho potapěče, ten koukal jako blázen, když ho vyndal jako z té vody, ale měl tam ještě asi 3 kolegy, tak všecky vyndali těma bojkama a ty zaprvé mi prozradili něco, co jsem do té doby netušila, co je ten diferenciál, že se to dá přehodit a takovýhle, takže to mi udělali, nadzvedli to auto, podložili nějaký ty a já jsem vyjela teda z té pláže a můj muž se na mě vítězně díval a říkal, vidíš, všecko se dá řešit, všecko se dá v klidu vyřešit. A já jsem si říkala, že to je přesně ta chvíle, že ten chlap za vás vyřeší každou situaci, do které byste se vy sama nikdy nedostala.
0: Takže někdo jde na pláž s dekou, někdo tam jede autem. Co vy? Jakou nejkrásnější pláž jste v životě navštívili? Jak dlouho na pláži vydržíte? Volejte 475 212 212 Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hledáme ty nejhezčí pláže. Já moc rád vzpomínám na božské pláže na ostrově Ithaca. Tam moc turistů nejezdí, protože tam není letiště. Tam si půjčíte moped a hledáte svou vlastní soukromou pláž. Taky miluju pláže v Toskánsku, v Itálii. Byli jsme tam nedávno u Ligurského moře, tam máme rádi okolí města Castagneto Carducci. A jsou to opravdu dlouhé, krásné písečné pláže i zátoky, dokonce i pusté oblasti bez deštníků, takže krása. Pojďme na první telefonát. Jaruška Spolep je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím i vaši krásný rádio.
0: Děkujeme.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala a na tuhle otázku jsem se musela zavolat, protože jsem, je mi 52 let.
0: Ano.
1: A nikdy jsem nevěřila to, že poletím k moři, že mi to dal můj syn Václav Škroch, mi to dal s přítelkyní Anetkou, mi to dali k narozeninám. A je to tak 2 roky, mi je 52. A přála jsem si to moc, to bylo moje velké vytoužené přání, abych viděla někdy moře. Tak ano. Jsem byla v Turecku, ani jsem nevěřila, že poletím letadlem, protože jsem se hrozně bála, ale vzala jsem to. Byla jsem šťastná, když jsme přiletěli do toho Turecka, do té Alánie, jo, hotel Zeman, a teď jsem tam dala prostě si věci a říkám, musím vidět to moře. Prostě nechtěla jsem nic jiného vidět, jenom to moře.
0: Jasně.
1: Takže jsem tam všechno odhodila a šla jsem prostě k té pláži, kde je to moře. A když jste tam najednou přišel a viděl jste ten pocit, jak vidíte ty lidi a ty, jak to šplouchá to moře a prostě jak to tam lítá, ty všelijaký ty leta, ty jako ty, jak tam je jako na těch padákách.
0: Ano, ty atrakce.
1: A prostě ty velký pirátský lodě a jo, tak jsem tak brečela, to byl tak krásný pocit a to člověk nikdy v životě nezažil, takový pocit.
0: Takže v Turecku na pláži, krásný.
1: Ano, do Turecka jezdím. Teďkom bohužel letos ne, protože mám přítele po operaci kyčlí, ale příští rok chci letět. Ale říkám, ten pocit, to vám nikdo nevezme. A to je to tak. Taky, není to písková pláž, je to teda kamínku, jo, ale lidi hrozně hodný, ochotný v tom Turecku, jo, prostě já vždycky nemohla vylíst, já jsem se zabořila do těch kamínků, tak jsem byla jako

0: Píše i Ilona Cayo Levantado v Dominikáně. Krásnější pláž neznám. Písek, písek, písek, opluju se, koupu a čtu si. Tak zavolejte i vy, 475 212 212. Jakou nejkrásnější pláž v životě jste navštívili, kde se vám fakt líbilo nejvíc? Napište e-mail na damereč@rozhlas.cz. Hezký den vám všem.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Pláže, nejkrásnější pláže, které jste kdy navštívili, kde se vám na pláži líbilo nejvíc, tak já jsem rád, že jsem se dovolal plážovému povaleči Vláďu Hronovi. Vláďo, ahoj.
1: Ahoj, já tě zdravím. Neležím zrovna na pláži, ale chystám se lehnout si na lehátku, aspoň před barák.
0: Jo, tak tam máš svoji pláž soukromou, jo?
1: Ano, ano, ano, takovou mini pláž.
0: Mini pláž, dobře. Ale je tak nejkrásnější pláž, kterou jsi v životě navštívil, na kterou nemůžeš zapomenout.
1: Tak těch pláží, na které nemůžu zapomenout, je obrovská spousta. A já vždycky říkám, že nejkrásnější pláž je ta, kde seš sám s někým, koho máš rád.
0: A to se ti povedlo.
1: Takže já to neberu úplně tak, jako že je pravda, že jsem navštívil, třeba na Krétě jsme jednou objevili úžasnou pláž, která byla opravdu zapuštěná, znáš, tak jak musíš opravdu ski alpinisticky slést z toho útesu, že tam se na tu pláž prostě nedostaneš jinak, než opravdu přelezeš přes útes a zalezeš do takový ty průrvy, kde je pláž, která má šíři, já nevím, 50-60 metrů a je tak malinká, že prostě tam opravdu vejdete ve dvou v úvozovkách a seš tam sám a díváš se na západ slunce, tak takovýhle věci mám rád. Ale pak mi nevadí jít třeba po mořském pobřeží klidně nějakým nekonečným, velkým. Nejkrásnější pláž je samozřejmě, když zapadá slunce. Takže v podvečerním čase, když zapadá slunce. Ale důležitý je, aby ta pláž prostě nebyla přelidněná. Já si myslím, že krásné místa jsou na světě téměř všude, akorát je vždycky dobrý najít ten čas, kdy tam člověk může, nechci říct rozjímat nebo meditovat, ale kdy tam prostě může najít nějaký ten kousek klidu. To mám rád.
0: Tak poslouchám, že jsi romantik, ano.
1: A máš, no je.
0: Jo, máš teda rád písečné pláže, předpokládám.

0: Mám rád písečné pláže, ale nevadí mi ani kamenitý. Taky jsem byl v Chorvatsku, taky jsem si pochodil po kamení. Vyzkoušel jsem opravdu, jak se říká, od toho azurového pobřeží ve Francii přes Itálii, Chorvatsko, v Evropě tak nějak vlastně i Balt. Vlastně jsem prolez tu Evropu křížem krážem. Byl jsem vlastně na snad všech možných plážích, který se moře dotýkají tady v Evropě, a pochopitelně jsem si projezdil i ty pláže v zámoří. No a jak říkám, není to o tom, že řeknu, že nejkrásnější pláže jsou, já nevím, v Americe nebo v Thajsku nebo na Srí Lance. Je to opravdu spíš o tom okamžiku a o tom, s kým na té pláži si je to. Já to vždycky mám o tom, že ten zážitek musí mít nějakou hodnotu nejenom toho místa, ale i toho, že tam opravdu třeba nezakopáváš o lidi a nevylejvají ti tam na hlavu kolu a podobně.
1: To jsou mořské pláže, ale ty určitě pamatuješ i pláž třeba na Benediktu v Mostě, ne?
0: No je, Benedikt, no. Pláž mého dětství. A nebo třeba Máchač, taky pláž mého dětství. A nebo Matilda, to všechno byly pláže, které jsme navštěvovali, kde jsme zažívali obrovský. No a pochopitelně taky pláž je pobřeží Berounky, že jo? Tam jsem jezdil jako malý kluk na dovolený a zrovna teď jsem na to vzpomínal, protože připravuju takové překvapení a nějak jsem musel napsat komentáře k takovým fotkám z mýho dětství. A to mě strašně vrátilo zase na ty pláže k těm českým řekám, protože to jsou taky nádherný místa, musím říct.
1: Ano, tak to určitě. Takže nejbližší pláž, která tě čeká, je teda pláž U baráku.
0: Ano, je to asi 9 kroků. Ano. Jdu si lehnout.
1: A společně se potkáme v sobotu na pláži v Třebívlicích, kde budeme mít Mambo Summer Party, je to tak.
0: Ano, jak říkáme my, Mambo number 6.
1: Ano.
0: Ono teda původně 5, ale to je jedno.
1: Tak v sobotu v Třebívlicích, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj a zdravím všechny posluchače.
1: Tolik Vláďa Hron na Českém rozhlasu Sever, i vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč, jaká je vaše nejoblíbenější pláž.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: nejkrásnější pláže, které jste navštívili. Já už jsem říkal, že jsme byli hodně v Toskánsku, ve Francii, v okolí Saint-Tropez, tam ale to je docela drahý. Nádhernou pláž jsem zažil v loni ve Španělsku, kousek od města Tarifa. Ta pláž se jmenuje Bologna, je to taková obrovská písečná duna. Krásný, vyzkoušeli jsme i Baltské moře, Holandsko, super pláže, písek, akorát to moře je studené. Hezké pláže máme i u nás, rád chodím třeba na Matildu, akorát u nás musíme hlídat tu kvalitu vody, ty synice řádí. A na pláži samozřejmě je důležitý dobrý bufet, aby tam byla točená limonáda a klobása. Pojďme na další telefonát. Vlaďka z Chotyně je na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den, dobrý den.
0: Tak vy jste taky někdy byla na pláži?
1: Taky jsem byla hodně na plážích. A taky mám ráda, když tam není moc lidí. Ano. A já jsem byla poprvé u moře, když mě bylo 15. A to se mi líbilo. A já mám ráda na rozdíl od vás ty obláskový pláže. Takže tam se mi hrozně líbilo. A tak jsme byli i v Itálii a v Rumunsku tam byly ty písečny.
0: Ano.
1: No a ještě jsem byla ve Španělsku a taky se mi líbí i pláže tady u nás. No. Třeba na Kristině, tam jsem taky, jako když jsem měla malé děti, tak jsme tam jezdili hodně na kolech nebo i pěšky a tam to bylo ze začátku, tam ještě nebyly žádný ty stánky a nic, ani žádný ubytování, to tam bývalo tak krásný, tam se mi to taky moc líbilo.
0: Hmm.
1: A tam byla taky tráva jenom a takže se tam koupali, nikdo, já měla ještě pejska a by tady byla malá, takže jsme tam plavali, no krásný to tam bylo.
0: Tak krásný.
1: A tady u Nisi taky máme malé dvě plážičky, takže se psama tam někdy taky zajdu.
0: No,
1: tam je jedna kamenitá, jedna piščitá, takže holky si tam zaplavou, jen tak se napijou a zase jdeme domů.
0: Takže parádička, dobrý. A jak dlouho jste třeba, když jste byla u toho moře, vydržela na pláži ležet?
1: Já dlouho ne. Já jsem se nikdy neopalovala. Já jsem tam seděla podát, jsem hlídala děti, aby se neutopily. A hrabala jsem se tam v těch kamínkách. A já mám doma takových kamínků všelijakých od moří. Teď byl můj syn, nejmladší byli na Slovensku, tak mě, a měli to blízko do Itálie, takže mi potom to taky přivezli kamínky.
0: No krásný, dobře.
1: Já miluju ty kamínky.
0: Moc díky.
1: I u Bátu jsem byla s klukem.
0: Ano, tak díky za telefonát a díky za vaše vzpomínky, mějte se hezky.
1: No já taky děkuju a opatrujte se.
0: Taky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Petr Zloun napsal, nejkrásnější pláž, co jsme zažili, byla zátok Gala Sabina na Sardinii. Spali jsme tam pod Čirákem, ale bylo to nádherné, teď už je to tam prý samá loďka. Bylo to před 20 lety. Díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, za chvilku začíná zámecké léto, držím palce, abyste něco vyhráli, navštívíme znovu nějaký zajímavý zámek a samozřejmě zítra dáme řeč po 9. hodině, zítra je den leváků, tak se vás budu ptát, jestli jste leváci, jestli jste měli problém s tím, že jste leváci v životě, co jste museli řešit a jaké komplikace na leváky čeká v každodenním životě. Už zítra v pořadu dáme řeč.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte, zdraví vás Pavel Kudrna. Trochu jsem si vypůjčil pozdrav od určitě nejslavnějšího televizního ředitele TV Nova Vladimíra Železného, který tak uváděl své kontaktní polední pořady. V každém případě s železnou pravidelností pokračuje náš vzdělávací a soutěžní seriál tohoto léta, vlastně i předchozího léta, předchozích prázdnin. No, pokračujeme v představování našich zámků, také vám nabízíme soutěžní otázky a zajímavé ceny. Nejinak tomu tedy bude právě dnes. No a protože naším průvodcem je František Kinský, který zná šlechtické rody, který zná historii všech objektů, tedy většiny, hodně objektů, abych zase nepřeháněl, tak mu rovnou předám slovo. A dnes nás pozve na opravdu velmi zajímavý zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a salaterenou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do salatereny.
4: Ano, salaterena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si salaterenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a tak také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtenštejna, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předků.
4: Sál předků je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkón, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkujeme za pozvání, jinak velmi atraktivní zámek i pro filmaře, protože tady se točila neuvěřitelná spousta věcí, tak jenom z pohádek o Vánoční hvězdě, historický seriál, cyklus soutěžní o poklad Anežky České. Točily se tady některé scény do seriálu Marie Terezie, Napoleon z roku 2002, Tři mušketýři, seriálová adaptace slavného románu Červený bedrník a klasika, legendární komedie pro pamětníky, právě Zámek obrostlý Břečťanem, ze kterého v příběhu vystoupí krásná komtesa Blanka v podání Lidy Bárové, to je Zámek Slavkov. A já mám pro vás, doufám, takové milé překvapení, protože když už jsme taky narazili na tu historii, na ten rok 1939, Dívka v modrém, tak první výzva k telefonování, na to nezapomeňte, no a pak se vrátíme o mnoho desetiletí zpátky. Oldřich Nový a Dívko v modrém, už za chvíli.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.
5: Proč obraz

0: Krásná vzpomínka na nádherné filmové období, na které všichni rádi vzpomínáme. A já myslím, že k těm zámkům se to krásně hodí, zejména když se právě na zámku, o kterém byla řeč tedy o Slavkově, natáčela Dívka v modrem, docela podstatná část. Tak, pan Zdeněk z Valašských Klobouků. Dobrý ano, den, pane klobouk. Staňku. Klobouk,
1: dobrý den,
0: klobouk. Zdaním. Je to tak.
1: Klobouk, Valašský Klobouk.
0: Z Valašských Klobouk. Tak vás čeká soutěžní otázka. Jinak byl jste na Slavkově se podívat na zámku někdy?
1: Já jsem to tam projížděl jako v rychlosti, no.
0: V rychlosti. To chce v pomalosti, protože to je nádherný rozsáhlý areál, jeden z nejrozsáhlejších. Jo, ne. Taky krásně se zrestauroval, takže určitě stojí za to. No, restaurovat se musí stále. Skutečně obdivuji všechny majitele zámků nebo Národní památkový ústav, protože to jsou neuvěřitelně piplavé práce, kolikrát ty práce restaurátorské. No tak, pane Zdeňku, otázka jednoduchá. V jakém sále Slavkovského zámku bylo podepsáno příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií po bitvě tří císařů?
1: V jakém sále?
0: Počkejte, vyžádáte někoho tam o otázku. Odpověď. Za A v historickém sále, za B v Květinovém, za C v sále předků. Nečekejte, až vám to někdo najde.
1: Historické, ano.
0: V historickém. Tak teď mě prozraďte poctivě, kdo tam byl tou pomocnou rukou, která to měla najít.
1: Mám tady poradkyni, manželku.
0: Manželku. Věděla nebo hledala?
1: Poslouchá, snaží se dovolat.
0: No,
1: nedaří se jí to, že se to podaří.
0: Vám se to podařilo, vy jste vyhrál, ať už se jí pomocí či bez, jo, ale vy jste asi jste se rozhodl sám, ne, nakonec pro tu odpověď.
1: No, ano, ale poradila mě manželka.
0: Tak, prosím vás, tak manželka dostane ponožky. Jo, z toho zámeckého, jo, cestovatelského
1: baru. Celý ten obrov.
0: Celý?
1: Ten, ano.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Tak se mějte krásně, gratuluju a ať se vám daří, naslyšenou.
1: Jo, no. Dostanou.
0: Hezký den. No někdy je celá řada poradců tam kolem toho a to člověk slyší samozřejmě. Jinak dneska to telefonování bylo drama, jedna krátká písnička. Zvedl jsem asi 3 telefony. Tam nikdo, tam jsem slyšel zase jenom nějaký šum nějakého pokoje, pak vzdálky nějaké hlasy a na to, jak se říká, není čas, protože čas je drahý, zejména v naší soutěži. Za 4 minuty bude 10 hodin, čekají nás další zprávy Českého rozhlasu a já na vás počkám necelých 24 hodin do 9. hodiny a 45. minuty, protože zítra pokračuje naše zámecké léto návštěvou Boru u Tachova. Mimochodem, tam je krásný zámek a když se kdysi, když byla povinná vojenská služba 2 roky, tak se říkalo, že to je jedna z nejhorších posádek, tedy z těch nejnáročnějších na mazáckou vojnu a tak dále. Naštěstí tohleto patří minulosti. Mějte se pěkně a ať se vám daří ve středu 12. srpna. Zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vodu v jezeře Most začali podrobně zkoumat vědci z Vysoké školy chemicko-technologické. Měření hluku z polského dolu Turův odhalilo překročení limitu v Uhelné. Strážníci v Jílovém u Prahy budou dlužníkům odebírat registrační značky vozidel. Máme většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Vědci a 3 studentky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze zahájili na jezeře Most terénní výzkum kvality vody. Podle mluvčí města Kláry Vidrové odebírají vzorky a měří například její teplotu, pH nebo průhlednost. Získaná data mají ukázat, jak se jezero a jeho ekosystém dlouhodobě vyvíjejí.
2: Na výzkumu spolupracuje taky Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Vzorky budou vědci dál analyzovat v laboratořích Vysoké školy v Praze. V budoucnu by část rozborů mohly převzít taky laboratoře transformačního kampusu Most. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Květnové měření hluku z polského hnědouhelného dolu Turův odhalilo překročení nočního limitu v Hrádku nad Nisou Uhelné. Analýza potvrdila, že zdrojem hluku byl důl Turův. Ministerstvo životního prostředí proto vyzvalo polskou stranu k přijetí opatření ke snížení zátěže. Informovala o tom mluvčí Libereckého kraje Pavla Sýkorová. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Za dluhy vůči městu bude v Jílovém u Prahy hrozit odebrání registrační značky vozidla. Městská policie tak chce využívat pravomoci, kterou umožňuje novela zákona z roku 2022. Aktuálně strážníci řeší propojení svého počítačového programu s databází dlužníků. Nejvyšší dluhy mají lidé za nájmy, které dosahují až stovek tisíc korun, upozorňuje velitel strážníků Petr Šach.
3: Mě to ukáže, jestli ten provozovatel vozidla má u města nějaký dluh. Když jo, tak já si vlastně počkám na toho provozovatele vozidla a před ním tu RZ-tu odeberu do té doby, než on ten dluh uhradí městu.
0: Odebírání registračních značek by chtěli strážníci v Jílovém spustit do konce roku. Sport. Fotbalisté Jablonce odcestovali s náskokem 2-0 k odvetě třetího předkola konferenční ligy. Čtvrteční utkání s RFS Riga rozehrají v 6:30 českého času. Trenér Luboš Kozel bere před utkáním jako varování nedělní ligový duel se Slováckem. Ten jeho tým vyhrál po nepřesvědčivém výkonu 1-0.
4: Ono se říká všechno špatný pro něco dobrý, tak možná, že je to takový ten varovný prst a že i ty hráči trošku jako spozorněj, protože kdybychom hráli dobře a vyhráli v klidu, tak bychom si mohli myslet, že tam jdeme na výlet nebo že to tam prostě v klidu hrajeme, ale my tam prostě musíme jet, jako když je to 0-0.
1: Počasí.
0: Máme většinou jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje 23 až 26, na horách 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V centru Děčína v ulici Prokopa Holého máme hlášenou nehodu autobusu a osobního auta. Ulice bude až zhruba do 11:30 uzavřená. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný den, jsem ráda, že ten dnešní letní dopolední čas trávíte i s Českým rozhlasem Sever. Dopolední expres se právě rozjíždí a my se už za chvíli podíváme třeba mezi trpaslíky na zámek Novýhrad v Jimlíně na Lounsku. Projdeme si taky některé turistické chaty v Ústeckém kraji, o které se stará klub českých turistů a ve kterých se můžete ubytovat anebo se tam i občerstvit. Písničky, které nestárnou, vám teď po 10. zaspívají třeba Lenka Filipová nebo Petr Muk. Tak hezký poslech.
1: Dopolední expres s Evou Bucharovou.

0: Jednou z písniček, které nestárnou, zaspívala Lenka Filipová a dopolední Express Českého rozhlasu Sever pokračuje s Milanem Knotkem, který má pro nás další díl seriálu o slavných Severočeších.
1: Slavní Severočeši.
2: Jako pionýr laserové jaderné fúze se ve světě proslavil Heinrich Hora, který se narodil v roce 1931 v Děčínských Podmuklech. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva žil v Německu. Fyziku studoval na univerzitě v Halle-Wittenbergu a doktorát z teoretické fyziky obdržel v roce 1960 na univerzitě v Jeně. Než se plně oddal akademické sféře, strávil 20 let výzkumem v prestižních laboratořích firem Zeiss, IBM, Westinghouse a Siemens. Pracoval také v Max Planckově institutu fyziky plazmatu. V roce 1975 byl jmenován profesorem teoretické fyziky na univerzitě v Sydney. Heinrich Hora se proslavil především jako průkopník čisté jaderné fúze bez produkce neutronů, když navrhl revoluční koncept netermálního zážehu směsi vodíku s borem 11 pomocí ultrakrátkých petawattových laserových pulzů. Jeho nejvýznamnějším teoretickým přínosem bylo odvození existence nelineárních sil při interakci intenzivního laserového pole s plazmatem, což umožnilo efektivní mechanické urychlování celých bloků plazmatu bez nutnosti extrémního tepelného zahřívání. Vedle toho formuloval matematický model tzv. Objemového zapálení pro inerciální fúzi a spoluobjevil Schwarzův-Horův efekt popisující kvantovou modulaci elektronového svazku laserovým světlem. Napsal 12 monografií a editoval dalších 15 odborných knih. Hostoval na mnoha světových univerzitách a získal řadu prestižních ocenění.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Ano, pokračuje turistický seriál Českého rozhlasu Sever křížem krajem. A dneska se podíváme na turistické chaty v Ústeckém kraji, které provozuje Klub českých turistů. Turistická chata na Lovoši v Českém středohoří, vlastníkem je Klub českých turistů Lovosice, slavila v roce 2024 už sté výročí své existence. V chatě funguje celoročně od pátku do neděle a o svátcích turistická restaurace. Můžete si tu zarezervovat taky ubytování. Ejemovu chatu s rozhlednou na Červeném vrchu u Dobroměřic provozuje lounský odbor Klubu českých turistů a je otevřená pro běžnou turistickou veřejnost od dubna do října o víkendech a svátcích. V nabídce je jednoduché občerstvení.

0: a běžkařské trasy v oblasti kolem Měděnce. Turistická základna v osadě Kopec u Brtníků se nachází na severovýchodním okraji Národního parku České Švýcarsko. V přízemí je jednoduché posezení s kuchyňkou a v patře prostor pro přespání asi 12 osob. Klub českých turistů Rumburg základnu využívá k pořádání klubových akcí, jako je stezka odvahy nebo zimní táboření. Rozsáhlý pozemek s ohništěm je dějištěm soutěží turistických dovedností a společenských srazů, z nichž nejoblíbenější je akce Turistický kotlík. Základnu je možné pronajmout pro turistickou skupinu i na více dní. V Ústeckém kraji provozují své základny a klubovny i další odbory klubu českých turistů, třeba v Dolní Poustevně, nebo na Vlčí hoře, nebo ve Velkých Žarnosekách.
1: Dopolední Express s Evou Bucharovou.

0: V dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever teď budou s námi trpaslíci. Milovníci trpaslíků by totiž měli dneska odpoledne vyrazit na zámek Nový Hrad v Jímlíně na Lounsku. Uskuteční se tam přednáška s názvem Úvod do studia trpaslíků. A podrobnosti pro nás zjišťovala Veronika Jaklová. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Kdy přesně se přednáška uskuteční a kdo vlastně bude přednášet?
1: Bude to dnes od 18 hodin v zámku Nový Hrad v Jímlíně. Přednášet bude Václav Houfek, ředitel oblastního muzea v Ústí nad Labem. Téma jsou trpaslíci v dějinách české a světové literatury i výtvarného umění. Na přednášku s názvem Úvod do studia trpaslíků je vstupné dobrovolné a po jejím skončení si zájemci mohou prohlédnout výstavu Svět skřítků a trpaslíků, kterou zámek Nový Hrad také hostí.
0: Jaké zajímavosti třeba na přednášce zazní?
1: Například, že staří Řekové, když přišli na Říp, tak do země zasadili figury takzvané dětky. Ti v sobě měli koncentrovat sílu duší předků a sloužili k ochraně a už tehdy se ty figury podobaly trpaslíkům. Nebo že v antice se skřítkům a trpaslíkům dávaly obětiny, byli to takoví ochránci domova. No a tenhle zvyk se zachoval i v Čechách. Ve čtvrtek večer se na zápraží dávaly pochoutky, aby se skřítkové a trpaslíci nenaštvali. Nebyly to totiž jen bytosti hodné, tak jak je vnímáme dnes, ale také dost zlomyslné. Ve středověku Krušné hory byly centrum hornictví a na přelomu 15. a 16. století tu vznikl první odborný text, který se věnoval podzemním bytostem. A to jako součást knih tehdy významného učence Jiřího Agricoli. Že nejstarší tovární výroba trpaslíků na světě vznikla v Ústí nad Labem v roce 1841 v keramičce Mareš, to je vcelku známá věc, ale že podle pověstí má být Mariánská skála v Ústí nad Labem místo, kde se trpaslíci mají hojně vyskytovat ve velkém, tak to už se tolik neví. Dokonce existuje i hypotéza, že chodby, které vytvořili za druhé světové války nacisté, neměly sloužit pro budoucí dálnici, ale že tam hledali zázračné zbraně trpaslíků. No těch zajímavostí je mnohem víc a kdo je chce slyšet všechny, tak by se měl na přednášku Úvod do studia trpaslíků vypravit osobně.
0: Říkala si, že po přednášce následuje prohlídka výstavy Svět skřítků a trpaslíků. Tak co víme o ní?
1: Na 200 pohádkových postaviček na jednom místě připravil tým v čele se scénografem Janem Marouškem. Většina těch exponátů pochází z jeho soukromé sbírky, ale některé jsou zapůjčeny i od jiných soukromých sběratelů. Samostatně si lidé tuto výstavu Svět skřítků a trpaslíků mohou prohlédnout až do 31. října letošního roku.
0: A to je daleko, ještě dneska můžete vyrazit do Nového Hradu v Jímlíně na Lounsku na zajímavou přednášku Úvod do studia trpaslíků začíná v 18 hodin. Tak děkujeme za pozvání Veronice Jaklové, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Stínu o letošním létě moc nemáme, léto je velmi dlouhé a velmi horké a právě proto teď v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever Babské rady namídnou několik jednoduchých triků, jak se v horkých dnech ochladit i bez klimatizace. Stačit může větrák, jak uslyšíte, mrazák nebo i obyčejný krém.
1: Babské rady.
2: Jak se ochladit bez klimatizace? Jste-li zvyklí si denně mazat nohy či ruce krémem, uchovávejte ho přes léto v lednici. Při aplikaci se pak rozplynete blahem. Máte-li doma větrák, až ho příště pustíte, dejte před něj pedlahev, kterou jste předtím naplnili vodou a nechali ji zmrznout. Vyzkoušet můžete i nízkonákladovou klimatizaci, namočte například část povlečení do studené vody, vyždímejte a zavěste přes noc do otevřeného okna. Jinak teplý vzduch k vaší posteli doputuje ochlazený. Svěží pocit dodá také máta peprná. Pořiďte si třeba mátový esenciální olej a přidejte ho do koupele na nohy nebo do aromalampy. A pokud toužíte po ochlazení zevnitř, připravte si jedno přírodní a jednoduché. Dužinu vodního melounu nakrájíte na kostičky a dáte zamrazit. Potom rozmixujete a dochutíte trochou citronové šťávy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: V dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever pokračujeme za chvilinku zase muzikou s Michalem Penkem nebo Vaškem Neckářem, ale nejdřív se zeptám Slávky Brádlové, co zajímavého se děje dneska, tedy 12. srpna v Ústeckém kraji. Hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. No, děje se toho spousta. Především bych zmínila zatmění slunce, které se děje nejenom v Ústeckém kraji, ale i v našem kraji ho můžeme pozorovat s odborným jaksi doprovodem. Takže hvězdárna Teplice, ta zve na 18.45, to začne to pozorování. Potom v 21.30 ještě ve hvězdárně Teplické naváže pozorování Perseid z terasy. No a také v Žadci v přírodovědném centru v Digitáriu v 19.30 začíná takové to opravdu odborné, říkám, pozorování zatmění slunce a to samé samozřejmě také Chomutov hvězdárna. Tam se začíná v 21 hodin a tam se tedy budou soustřeďovat spíš na ty Perseidy, protože v 21 hodin sluníčko už bude dávno zapadlé. Tak, pak bych pozvala na trošku muziky do Děčína, do Křížové ulice v 18 hodin Živá křížovka. To je takový letní cyklus, no a dneska tam pořadatelé nabízejí koncert skupiny, která se říká Merbo Trubky s podtitulem Partizánská dechovka z Merboltic. Tak, sama bych byla zvědavá, jak to bude znít. A ještě něco pro poučení, to je pozvánka do amfiteátru kampusu Ústecké univerzity v Ústí nad Labem, 18. hodina, další dílek cyklu Piknik Nobel. A dnes bude Martin Svoboda vyprávět o tom, jak moderní technika pomáhá lidem od sportu až po operační sál a všechno mezi tím.
0: Tak děkujeme za pozvánky Slávce Brádlové, těšíme se za hodinu naschledanou v kuchyni při květákovém týdnu, to dneska bude mozeček.
1: Ne, květákové kary.
0: Mozeček byl včera, květákové kary.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V noci klesly teploty pod nulu na několika místech v České republice, včetně Jizerských hor. Botanici se pokusí zachránit vzácnou hvězdnici alpskou, roste už jen na severu Čech. Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Máme většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Meteorologové v noci na úterý naměřili na 7 stanicích teploty pod bodem mrazu. Mrazivá noc byla na 3 meteorologických stanicích v Libereckém kraji.
2: Úplně nejchladněji bylo v noci podle Českého hydrometeorologického ústavu na stanici v Jelení v Krušných horách, a to -2,8 stupně Celsia. Stanice Kořenov, Jizerka, Rašeliniště zaznamenala teplotu -2,2 stupně Celsia. Další dvě kořenovské stanice na Jizerce pak měly těsně pod -2 stupně. Z Liberce a na Podhorná Český rozhlas.
0: Agentura ochrany přírody a krajiny vyhlásila nový záchranný program. Tentokrát se vědci pokusí o návrat vzácné skalničky hvězdnice alpské. Informovala o tom mluvčí Karolína Šůlová. Rostlina má nápadné fialové květy a je pozůstatkem po poslední době ledové. Vědci teď budou kriticky ohroženou hvězdnici předpěstovávat v botanických zahradách, aby ji pak vysadili zpět na severu Čech. Roste na čedičových a znělcových masivech, jako je bořeň, sedlo a klíč. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření ski areálu dodatečně povolil krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolování režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Melonům se daří i v podmínkách Vysočiny. Pěstování této plodiny se aktuálně věnuje v regionu několik farem. U Olešné na Pelhřimovsku už dokonce sklidili první kusy. Podle farmářky Gabriely Pechové musí ale kvůli klimatickým podmínkám a nadmořské výšce o plodiny více pečovat.
3: Je to asi náročnější na tu péči. My od jara to máme pod plachtu, máme na tom netkanou textílii, která tomu dělá trošku lepší podmínky, protože tady ty mrazíky opravdu jsou ještě třeba začátkem toho května. Opravdu ta Vysočina je někdy strašně zlá.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou jasno, teploty vystoupí obvykle na 25 až 28 stupňů. Panují mírně nepříznivé rozptylové podmínky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V závěrečném úseku dálnice D8 při cestě do Německa pozor, silničaři tam provádějí prohlídky a měření. Odstavný pruh je uzavřený, projížděte tam opatrně. A v centru Děčína v ulici Prokopa Holého máme hlášenou nehodu autobusu a osobního auta. Ulice bude zavřená zhruba do 11:30.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje dál a teď po 11:00 už je čas přivítat dnešního hosta. Naším hostem bude Jan Čihák, umělec a designér, který se specializuje na práci se sklem. Ateliér Sklo vystudoval na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde se věnoval experimentálním technikám a zpracování odpadového skla. A právě o tom si budeme povídat. A jestli vás bude cokoliv zajímat, tak se můžete ptát. Naše telefonní linka je 475 212 212. No a máme taky e-mailovou adresu host@rozhlas.cz.
1: Dopolední expres s Evou Bucharovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje. No, jak už jsem před chvilinkou slíbila, host dorazil Jan Čihák. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Umělec a designer z Ústí nad Labem, budeme si povídat o velmi specifické věci, a to je odpadní sklo nebo odpadové sklo, jak tomu říkáte správně.
2: Měl by se spíš, vlastně by se tomu dalo prostě říkat odpad, spíš už jsem slyšel, že by se tomu měl říkat skládkované
1: sklo.
2: Že to odpad je trošku nehezký, ale zároveň já to používám běžně.
1: Takže já to taky asi budu používat a je to takové jednodušší a rychlé. A jaké přesně to je to odpadní sklo, jaké přesně?
2: To se právě třeba v mý tvorbě se to dost lišilo v průběhu let, nebo v průběhu celého mýho projektu, který se jmenuje Dirty Glass.
1: To je jako špinavé sklo.
2: Jako špinavé sklo, tak jsem pojmenoval ten...
1: Přeložíme.
2: Nebo vlastně ten název vznikl díky mému vedoucímu ateliéru, nebo teď už minulému vedoucímu ateliéru na ateliéru Skla tady na Fakultě umění a designu, Marcelu Mochalovi. A ten projekt tak nějak vzniknul jako z nějaký udržitelnosti a odpadové sklo nejdřív bylo opravdu velmi odpadové.
1: A je to nějaké jako určitý druh skla nebo jakýkoliv střep, kde pozbíráte?
2: Právě, že dřív to bylo velmi třeba obalový sklo, jako lahve a cokoliv, to se najde v kontejneru. A tam vzniklo docela dost objektů a hodně zkoušek. Některý samozřejmě nefungovaly, některý fungovaly, to sklo je strašně jiný. A pak jsem teda přesídlil na řekněme takový odpadový lomeno zbytkový sklo z vlastně z větších jako hutí, třeba sklo z Preciozy a z těch velkých výroben skla, kde to sklo už je takový velmi jako...
1: Tvrdé?
2: Je kvalitnější určitě a zároveň třeba... A to hodně lidí neví, protože to sklo se vyrábí strašně moc barvách, strašně moc variací.
1: No právě.
2: Ale ty barevný skla se právě nedají recyklovat. Oni se je můžou recyklovat oni v těch jejich firmách, ale vlastně do kontejneru je hodit nemůžete. A oni si to nechtějí dávat potom v nějaký větší formě zpátky, protože by jim to mohlo narušit třeba barvu.
1: Takže vy zpracováváte sklo takové, jako tady vidím tu sklenici, jo?
2: Taky můžu, taky se to může udělat.
1: Čisté sklo.
2: No, čisté sklo.
1: Nebo čiré sklo.
2: Ne, právě, že čirý tam skoro vlastně nemám, protože většinou času, já už jsem teda od toho potom upustil, protože třeba ty čiré lahve anebo různý zavařovačky, tak se dají většinou prostě vrátit zpátky, nebo do toho oběhu minimálně, když je to třeba pivní sklo, tak to se vrací, že jo, i v celku. Takže od toho jsem vlastně potom už i opustil, to bylo nějaký experimentální úrovni, ale já třeba momentálně co nejvíc zpracovávám, tak bylo třeba sitý barevný sklo, třeba zmačkání skleněných knoflíků, který se stále dělá v Jizerských horách, tak to jsem vlastně bral a nadrtil jsem si to úplně na moučku nebo na drť a dával jsem z toho další věci.
1: Tak máme aspoň v tom jasno, že vy nechodíte někde po kontejnerech nebo kolem popelnic, ale prostě se domluvíte s tím výrobcem a tam si vlastně zajedete pro to jejich sklo, které jim zbyde z výroby?
2: Je to tak vlastně. Já jsem se právě skontaktoval s těma lidma z různých z těch skláren a konkrétně teda momentálně to byla Preciosa, tak ty mi vlastně velmi rádi nabídli tuny skla, který tam mají opravdu jako nad rámec nějakého využití, takže...
1: No tak vlastně... si představuju, že vy tam vlastně si pro to sklo jedete, tak si ho musíte odvést, někde si ho uskladnit, představuju si váš ateliér jako nějakou halu.
2: Hala by to podle mě potřebovala být, protože těch věcí bylo opravdu milion.
1: Protože kam s tím sklem, že jo? Kde ho uskladnit?
2: V době studia jsem to samozřejmě jako skladoval ve škole, kde se to všechno jako zpracovávalo a kde jsem to všechno dělal, protože tam je i díl na sklo, teda na spíš jako studenější technologie, ale i natavení, ne foukání, to bych chtěl upozornit. No, tak to jsem z toho se snažil utavit co nejvíc a pak, když studium skončilo, tak přišel velmi silný náraz toho, že...
1: Kam s tím?
2: Kam s tím a domů se to vešlo velmi jako až velmi No, takže ke stropu skoro.
1: Takže je to u stropu, jo, v současné chvíli.
2: Je to tam, já teda bydlím ve spolubydlení a my tam máme trošku jako udělaný ateliér, takže tam mám různý takový, ale vlastně skladový regály tam jsou.
1: Tak takže to máme v tom jasno, dobře, tak kde máme sklo, víme. No a jak se teda takové sklo opravdu od samého začátku zpracovává, tak to se dozvíte hned po písničce.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je Jan Čihák, designér, umělec, který zpracovává a pracuje se sklem, ale se zvláštním sklem, se skládkovým sklem, nebo jak my říkáme, se zbytkovým, s odpadním sklem, které si pořizuje prostě ve výrobnách, kde se sklo vyrábí a něco z toho potom zbyde, pak se s tím doma hraje, dává si to pod polštář nebo na polštář. Nedělám si legraci. Vy máte to sklo v současné době ve svém soukromí, prostě naštosované, jak jsme říkali, skoro do stropu, ale teď by nás zajímalo, tento připravený materiál, jak se s ním dá od samého začátku pracuje? Přivezete si ho z té fabriky a teď co dál s tím?
2: Tak třeba, když jsem začínal právě pracovat z toho lepšího skla, z těch různých firem, tak mi to vlastně oni sami dali do takových obrovských balíků, který váží asi 15 kilo, jsem si odvezl takových 5, moje auto už bylo velmi jaksi na zemi, pomalu, když jsem přijížděl až z těch Jizerských hor sem do Ústí. A těch, tam bylo milion kusů, milion barev.
1: A i možná různých střepů?
2: Spíš byly kusů. To stejný typy střepů, ale velmi jako různý typy skla, který si samozřejmě člověk musí jako vytřídit, protože ty skla spolu bohužel prostě nejsou kompatibilní. Takže já jsem si to, jak říkám, jak popelka, potom třídil na barvičky, na nějaký tóny samozřejmě. A ty jsem si pak odseparoval, že ho nastokoval do nějaký hmotnosti a vlastně jsem to ve spolupráci s fakultou životního prostředí tady na univerzitě, tak jsem to vzal do jejich kamenové drtičky.
1: Takže drtíme
2: velmi mechanicky. A tam mi z toho vznikla vlastně drť.
1: A potom?
2: Až moučka. A to
1: co
2: jsem teda
1: s tou
2: samozřejmě...
1: moukou?
2: A tu mouku potom pečem, samozřejmě.
1: Tak pečete mouku.
2: Zaděláme na těsto. Ale pro mě bylo teda nejvíc důležitý si to sklo nechat odseparovaný, aby se mi nesmíchalo, protože pak samozřejmě to by nemělo potom žádný smysl to separovat před tím, že? Takže já jsem měl potom to drcený sklo v různých vlastně pytlích nebo nějakých nádobách a bylo jejich velmi různý druhy jako velikosti toho skla. Někdy jsem měl víc kilo, někdy jsem měl méně kilo. A to sklo jsem potom vlastně si v peci udělal ve sklářský peci elektrický, si představíme, která se zavírá celá. A tak jsem si tam vlastně udělal ze sádropískových forem vlastně takový oddělovače a tam jsem to sklo vysypal a vlastně jsem ho nechal znova utavit, kdy jsem ty různý, třeba ty střepy skla právě jako promíchal ti tu drť, aby byla vlastně mechanicky homogenní.
1: A potom, když se to vyndá z pece, tak v jakým to je stavu?
2: Je to vlastně stavený sklo.
1: Zase sklo.
2: Už je to vlastně ta pevná součást, kterou vlastně
1: a co s tím potom děláte?
2: Známe. No pro mě to na začátku byl tohle, ten výsledek. Buď to byly nějaké bločky jako testry, že jo, trvá to dlouho, není to jako rychlá záležitost. A pak jsem vlastně z toho začal dělat desky a z těch desek jsem potom dělal takový malý stolečky na stůl, nebo takový jako dekorační prvky. A to už uběhly vlastně rok a půl od toho, co jsem to začal dělat, takže já jsem potom letěl na Erasmus, takže tam jsem to trošku zanechal. Ale třeba v rámci mojí tý diplomové práce, tak jsem vlastně bral tyhle ty desky a začal jsem se s těma deskama pracovat stejně, jako bych pracoval s novým sklem, který vlastně nepochází vlastně z nějakého odpadního střediska.
1: My si za chvilinku představíme konkrétně některé ty vaše výtvory a taky se budeme bavit o tom, jestli třeba to sklo kombinujete i s jinými materiály.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: A v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever máme dneska skleněné téma, protože naším hostem je Jan Čihák, umělec a designér a taky absolvent ateliéru Sklo Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. My jsme tady vysvětlili našim posluchačům, že vy jste si zvolil takovou zvláštní činnost, a to zpracovávat to odpadní sklo, to skládkové sklo. A jak se to zpracuje, to jsme si říkali, ale teď představte nám některé ty svoje výrobky. Vy jste říkal malé stolečky na velký stůl, ale co dál?
2: Malé stolečky na velký stůl byly malé hlavně kvůli tomu, že přesně jako z minulého stupu, tak jsem neměl třeba tolik skla na to udělat velkou desku, tak jsem udělal malou desku a podle mě lepší deska nějaká než žádná. A pak třeba vznikala, nebo když představím svoji diplomovou práci, kde vlastně tento projekt Dirty Glass, tak jako, ne, já nechci říkat finišoval, protože spíš to byl jako velký milník, ten projekt jako furt jede dál nebo pojede dál i mimo tu

0: školu, tak tam jsem právě se snažil s tím sklem pracovat, jako kdyby to bylo sklo vlastně nový, kdyby nebylo odpadní. A to jsem třeba začal s ním sem lehat to sklo, což je vlastně technologie, že jsem tu desku nechal v nějaký menší teplotě jenom lehnout. A nebo jsem to zase tavil do nějakých větších plastik a dokonce jsem vlastně, a to je takový podle mě největší posun, že jsem to sklo nechal vlastně hutně zpracovat. Co znamená, že jsem si utavil tu desku a tu desku jsme vlastně na huti tady s panem mistrem sklářem Martinem Štefánkem z Desný, tak jsme vlastně nechali nahřát a natočit na sklářskou píšťalu a vlastně z toho vznikla taková unikátní váza. Jenom z čistého odpadního skla. Je menší, není úplně velká, ale to nevadí.
1: A já jsem se vás chtěla zeptat právě, jestli kombinujete tady toto svoje sklo, to skládkové, to odpadní třeba s jiným materiálem.
0: Ano, a to jsem začal už před 2 rokama, ale ten vlastně, ten nejnovější produkt je teď pár měsíců starý. Já jsem to začal trošku zpracovávat i s porcelánem a to je kvůli tomu, že jsem byl na porcelánovém sympóziu tady v Dubí a pak jsem byl na keramickém studentském sympóziu v Bratislavě. Mě všichni Slováci tady budou nesnášet. A tam jsem vlastně díky nějaký jako angažovosti do jako jiného materiálu se snažil to sklo trošku i protlačit, protože ho mám velmi rád a proč s tím nevyužít. Takže jsem to stejný odpadový sklo, který jsem měl už nadrcený, tak jsem vlastně začal používat do toho porcelánu. Nejdřív teda vlastně jako povrchově, že jsem to nechal natavovat na ten porcelán a pak třeba v té Bratislavě, tak jsem to přímo do toho porcelánu míchal.
1: Aha. A je nějaký váš oblíbenec mezi výrobky, který nedáte z ruky, kdyby ho třeba chtěl někdo získat? Máte něco takového, nějakého favorita, nějakého mazlíčka, miláčka?
0: Já mám rád asi jako hodně věcí, co jsem udělal. Napadá mě jako první, a to je takový prostě zábavný, mám takový sochy, který se jmenuje Anus a ono to tak jako vypadá. Tak to je spíš taková zábava, ale asi není nic, co by jsem nedal z ruky. Já si myslím, že to sklo má, že to sklo nemusí prostě stát.
1: A kam putovaly třeba ty vaše věci?
0: Jo, tak
1: kromě Slovenska.
0: No, tak ty putovaly ke mně právě do ateliéru, do skladu, protože tam to všechno skončilo. No.
1: A nikde se nemůžeme na to podívat, nebo nemohli jsme?
0: Můžete se podívat na mém Instagramu.
1: Dobře,
0: samozřejmě.
1: Dobře.
0: Tam je to všechno. A třeba ty porcelánové objekty smíchaný s kobaltovým modrým sklem, taky krásně modrý, který vlastně odkazují na takový staročeský vědro, tak budete moct vidět v rámci selekce New Generation na Czech Design Weeku, teďkon, co bude v září. A to bude u domu Zlatýho prstenu v Praze, myslím, že se tak jmenuje, tak tam je taková kurátorová selekce, kde mě právě vybrat, jak tam budu vystavovat. A to je asi zatím všechno.
1: Stačí, tak. My se budeme v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever dál ještě chvíli povídat s Janem Šmídem.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Ještě chvíli bude hostem dopoledního expresu Jan Čihák, se kterým jsme si dneska povídali o zpracování odpadního skla a jeho přetváření vlastně v umělecké předměty. A moje poslední otázka byla, jaké máte plány, ale vlastně mezi tím jsem se dozvěděla, že vy jste kromě toho skla taky studoval oděvní školu v Paříži, takže ty vaše plány, já nevím, jestli se teď budou týkat skla, nebo se budou týkat třeba oděvnictví, nebo módnímu návrhářství, nebo dokonce šití.
2: Já jsem třeba dlouho právě hledal nějakou definici toho, co člověk dělá, a pak jsem teda došel k tomu názvu multidisciplinární.
1: Aha.
2: A no, ono to tím oděvem vlastně na začátku úplně začalo. Já mám vystudovanou oděvní průmyslovku v Holešovicích jako střední školu, já jsem vystudovaný oděvář vlastně. A pak to pokračovalo do Liberce, do Paříže, do Ústí, a tam už teda v rámci té univerzity už bylo teda to sklo, ale zároveň ten oděv mi chyběl, takže jsem jel do té Paříže na ten rok v době covidu, tož to bylo dost náročný, a tam mi to dodal asi nějakou profesionalitu, musím říct, v té Paříži. Ale rád bych se k tomu oděvu znovu vrátil. Přijde mi to, že mi to dost chybí, když člověk teď už není ve škole a nemá tolik prostoru pracovat na těch svých jako projektech, takže a to sklo je trošku, víte co, když nemáte tu dílnu, nebo když nejste přímo jako, když nemáte přímo jako ten kontakt s tím, nebo něco, proč byste to furt dělala, tak je vlastně strašně těžký to dělat, to sklo. A to, ten oděv má trošku tu jistotu toho, že to vlastně trošku furt můžete dělat doma.
1: A zajímavé ještě je, že vy se soustředíte a chcete i nadále soustředit na oděvy pánské.
2: Ano, to je pravda. Možná bych to řekl trošku víc jako androgynní věci, trošku víc jako nebinárnější oděvy, který možná to nemusí být přímo pánský, ale já jsem se dlouhodobě vlastně, nebo v té Paříži jsem se hlavně zaobíral tvorbou spíš jako pánských oděvů než dámských, protože ty dámské jsou jsou všude a strašně moc designerů je dělá i na té škole, takže pro mě byly ty pánské oděvy trošku moje cesta.
1: No tak vidíte, možná, že tohle to bude překvapení do budoucna, že až se tady s Janem Čihákem příště sejdeme, tak ne jako se sklářem, ale jako s mužem, který prostě šije šaty a šije oděvy.
2: A já se vsadím, že jako jak se znám, tak samozřejmě budu to sklo chtít procpat i do toho oděvu. Takže
1: to jsem si přesně říkala v duchu, tak to jste mi úplně vzal myšlenku. Tak Jane, děkujeme za návštěvu na Českém rozhlase Sever. Hodně štěstí vám přeju, hodně inspirace, hodně energie do dalšího tvoření a díky za návštěvu. Mějte se krásně.
2: Já moc děkuju, mějte se krásně také.

0: Regionální stopař.
1: Určitě jste si už někdy všimli křížků nebo pomníčků, které připomínají tragické události. Můžou být v polích, v lese, ale nejčastěji je vídáme podél silnic. Projekt Křížek online chce taková pietní místa převést do mapové aplikace a návštěvníci aplikace mají možnost virtuálně zapálit svíčku.
2: S Martinem Perkem, autorem projektu Online křížek, jsme teď na silnici z Dubí na Cínovec. Je tady pomníček. To je ten pomníček, který vás inspiroval?
3: Ano, to je přímo tenhle ten pomníček a je to pomníček Jindry.
2: Co to bylo za myšlenku přemístit ty pietní místa od silnic do online prostoru?
3: Ten pocit, že když jedu po té silnici nebo jdu si nějakou cestou a vidím tam nějaký pomníček, křížek a nevím, co se zatím skrývá. Proč tam ten pomníček je, nebo křížek, proč tam je jméno, proč tam je napsáno tragicky zahynul. A řeknu si, sakra, asi bych si taky měl dávat pozor, nechci tam mít ten svůj křížek.
2: Mohlo by se stát, že zastavení u toho pomníčku může způsobit nebezpečnou situaci pro někoho jiného.
3: Přesně nad tímhletím jsem taky uvažoval. Ty pomníčky jsou na nebezpečných místech. Vím to, jsou v nebezpečných zatáčkách, na nepřehledných místech.
2: Vysvětluje autor projektu Martin Perk.
3: Když už tam jednou někdo třeba přijde složit poctu tomu dotyčnému, co tam zahynul, může to místo vyfotit, dát ho na tu mapu a tím pádem já nepotřebuju tam přímo zastavovat a vystavovat se tomu nebezpečí, že já budu mít ten křížek vedle něho taky a můžu se podívat přes tu online mapu, co to tam vlastně je za ten křížek a můžu si na toho člověka jakoby vzpomenout anebo mu můžu zapálit tu virtuální svíčku a já furt říkám, že když zapálím tu virtuální svíčku, tak cítím s tou rodinou, s těma pozůstalýma.
2: Lidé tam zastaví, není to, že by tam zastavil jeden člověk, kolikrát je to víc lidí, jak moc je to nebezpečné?
4: Je to samozřejmě proti zákonu, protože kde můžeme zastavit a stát je daný zákonem 361.
2: Říká dopravní expert Jan Pechout.
4: Málo kdo z nás chce jít dál pěšky, že jo, tak zastaví přímo na tom místě a to je vlastně místo kritický, to je zatáčka, nějaký nepřehledný úsek, takže už tím, že tam zastavíme vlastně tu překážku, vytváříme dál ještě navíc, že jo.
2: Takže ten přenos do toho online prostoru může být bezpečnější.
4: Ta pěta je takový jakoby vzpomenutí na člena nějaký party nebo nějakých kamarádů, motorkářů, takže myslím si, že by to nemuselo být špatný. Jde o to jenom, aby si na to lidi zvykli. Věřím, že to může fungovat.
2: Aplikace má 3 úrovně. Zdarma je pro všechny dostupná mapa s vyznačenými místy, kde takový křížek je. Po registraci do systému jsou přístupné fotografie nebo příběh. Za symbolický poplatek pak registrovaný uživatel získá oprávnění takové místo vytvořit a spravovat. Z Dubí Robin Rerich, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: den od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: A v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever ještě chybí vaření, tak honem do kuchyně za Slávkou Brádlovou, která tento týden nazvala květákovým. A je tu další květáková specialita.
1: Vaříme se Slávkou.
3: Květák najde své místečko i v exotických kuchyních, takže dnes si dáme květákové curry. Na 4 porce budeme potřebovat jeden menší květák, 2 větší mrkve, 1 cibuli, 2 lžíce olivového oleje, asi 2 stroužky česneku, nebo můžete dát víc podle chuti, 2 lžíce thajské curry pasty, asi tak centimetr zázvoru, 1 konzervu kokosového mléka, bývá to obvykle těch 400 ml, dál budeme potřebovat sůl, pepř a citronovou šťávu a 250 ml vody nebo zeleninového vývaru a také hrst kešu ořechů. Těch surovin je poměrně hodně, ale všechny recepty najdete na webu Českého rozhlasu Sever. Tak a teď jak na to curry. Na rozehřátém oleji spěníme nakrájenou cibuli, pak přidáme plátky česneku a nastrouhaný zázvor a nakonec curry pastu. U té curry pasty trošku pozor na stupně pálivosti. Zelená curry pasta je nejpálivější, tu bych snad ani neradila. Pak následuje středně pálivá pasta červená a nejjemnější, ale pořád ještě dost pálivá je pasta žlutá. Tak všechno to promícháme a necháme pěkně rozvonět. Na tento základ pak dáme pokrájený květák a mrkve, promícháme, podlijeme těmi 250 ml vody nebo vývaru a kokosovým mlékem a pod pokličkou dusíme, až zelenina změkne. Chuť doladíme solí, ale pokud použijete vývar, tak pozor, protože ten už slaný bývá. No ale dál chuť ladíme pepřem a pár kapkami citronové šťávy. Podáváme zdušenou rýží a na sucho lehce opraženými kešu ořechy. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte ihned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Český rozhlas Sever, zprávy.
5: Starostové ze Šluknovského výběžku odmítají plánované uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Částečné zatmění slunce můžou dnes lidé sledovat na Ještědu. V Česku dál přibývá počet podnikatelů, celkem jich je víc než 1,2 milionu. Zítra bude převažovat jasno, teploty do 28 stupňů. Zprávy s Janou Moravcovou, pěkné poledne. Starostové 18 obcí ze Šluknovského výběžku se obrátili na hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce z Hnutí Ano. A to kvůli plánovanému uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. To má kvůli odchodu primáře do důchodu zaniknout na konci letošního roku. Nemocnice v Rumburku spadá pod společnost Krajská zdravotní. Starostové odeslali hejtmanovi kraje dopis. Co přesně požadují? Upřesnil nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
6: My potřebujeme především nějakou stabilní informaci o tom, jak bude vypadat dostupná lůžková péče v nemocnici v Rumburku. Bychom rádi docílili toho, co nám je vlastně dlouhá léta slibováno, a to je v podstatě akutní chirurgické, interní oddělení a malé dětské oddělení.
5: Lidé v Liberci budou moct dnes večer pozorovat částečné zatmění slunce na Ještědu. Liberecké centrum IQLandie tam u této příležitosti připravilo speciální akci. Tým lektorů bude mít připravené dalekohledy. Úkaz začne na území Česka krátce po 7 hodině, říká Ondřej Malík z libereckého planetária.
7: To, kdy nám ten měsíc jakoby z našeho pohledu začne zakrývat postupně ten sluneční kotouč, tak začne zhruba ve 7:45 v 19:15 středoevropského letního času a bude pokračovat až do svého maxima, které proběhne ve 20 hodin a 10 minut.
5: Podle Malíka budou dnes večer a v noci taky ideální podmínky pro sledování perzejt. Počet podnikatelů v Česku stoupil za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 milion 200 tisíc. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupil o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji. Nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří více než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak více než třetina všech českých zaměstnanců. Slovenská policie zasahuje v nemocnici v Martině kvůli hrozbě bombovým útokem. Informoval o tom server Aktuality.sk. Výhruška přišla e-mailem a vedení nemocnice kvůli ní okamžitě zastavilo všechny plánované operace a taky další chirurgické zákroky. Areál podle Aktuality.sk prohledávají speciálně vycvičení psy. Nemocnice svolala krizový štáb. Server připomíná, že v zařízení jsou i nepohybliví a kriticky nemocní pacienti.
4: Počasí.
5: V platnosti zůstává výstraha před nebezpečným vzniku požáru. Dnes bude převažovat jasno. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Maxima na horách dnes do 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Žandově na Českolipsku, přesněji v Nádražní ulici. S opatrností je místa na hady průjezdné.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

písnička, která nestárne, tak to byl Dalibor Janda a Modré nad hlavou. Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady polední písničky na přání a tak vás od mikrofonu zdraví Miroslav Tartárek. Dobrý den, no a jak je zvykem, hned tady mám pro vás nachystané kontakty do studia, tak pokud neznáte, dobře poslouchejte. O písničku si můžete zavolat, číslo telefonu do studia to je 475 212 212, a také si o písničku můžete napsat buď SMS-kou na 90 011 04, kde první slovo napíšete zahrajte, potom uděláte mezeru na jeden znak a následuje text vašeho zkazu. A nebo pište na e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a než tady budou první telefonáty, mám tady net nachystanou jednu SMS-ku. Dobrý den, prosím, zahrajte k nám do práce něco od Enrika Iglesiase, aby to lépe utíkalo. Za všechny děkuje Dáša. A tady je písnička, která se jmenuje Be With You.

0: Pro dobrou náladu a v písničkách na přání Enrique Iglesias a skladba, která se jmenovala Be With You. No ale nás už čeká první telefonát po 12. hodině a v písničkách na přání už po nějaké době také vítám posluchače Roberta z Děčína v autobuse, ale má pauzu. Roberte, zdravím, hezké poledne přeju.
1: Já vás taky zdravím z autobusu, z pauzy.
0: Ano.
1: A ze Třichovic.
0: Ano, zdravíme tam.
1: Tak tu písničku, na který jsme se domluvili, pak ji, když tak uvedete,
0: ano,
1: tak já bych ji chtěl nechat zahrát Kamile a Věře na Dobrnou, Michalovi do Děčína, ten mi dával taky minulý týden hrát. No a sousedům zahrádkářům do Kiškovic u Roudnice, doufám, že poslouchají, protože je to taky nezvyklý ode mě v poledne. A tak uvidíme. A všem posluchačům Rádia Sever a vám do rádia taky.
0: A vám také samozřejmě. A přeju hezký poslech a také za chviličku dobrou chuť k tomu obědu, jak jste říkal. Když máte tu pauzu. Tak Pavel Novák, Petr Šiška, Nad Morovou svíta a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nad Moravou svítá se jmenovala písnička od Pavla Nováka a Petra Šišky. Jsou tady písničky na přání. Já tady mám teď na telefonu nachystanou také narozeninovou oslavenkyni. Paní Blanku Skřečan, já vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Taky zdraví, Mirečku, dobrý.
0: A já samozřejmě ještě, než vás pustím dál ke slovu, přeji hodně zdraví, lásky a také peněz k těm vašim narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka.
1: Děkuju moc.
0: Rádo se stalo. Tak písnička k tomu, tak jakáže a třeba někomu dalšímu možná ještě zahrajeme?
1: No, zahrajeme. Dneska pro mě.
0: Ano, ano.
1: Zítra to bude pro Alenky a potom Svátku. To bude pro Haničky.
0: Ano, to zase v sobotu, jestli se dobře dívám.
1: No, svátek. Dcera je Alenka, sestra je Hanička, tak to spojíme takhle.
0: Dobře, a vám přeju ještě jednou všechno. Nej, ta písnička, jak jsme se domluvili, zazní za malý okamžik. A budu tady tedy Semina Rossi, Karel Gott a s písničkou La Paloma. Tak všechno nejlepší a zase někdy u nás.
1: Naslyšenou. Děkuju moc, Mirečku, naskle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jo, zdravím.
1: A všem, co poslouchajte, ten rozhlas a hlavně písničku vám a vašim rodičům.
0: No a jak jsme se domluvili, Karel Zich a Alenka v říši divů, je to tak?
1: Je to tak.
0: Tak,
1: a moc krát vám děkuju za přání.
0: Hezké popoledne pomalu už, hezký poslech a zase někdy u nás ve vysílání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

0: Alenka v říši divu, tak to byl Karel z jejich písničky na přání na Českém rozhlasu Sever. Pokračují a nás čeká další telefonát a po telefonních linkách se teď pro změnu vypravíme do Lovosic. I tam máme posluchačky a posluchače, konkrétně nám odtamtud volá paní Eliška. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste tady u mě objednala. Ano, povídejte.
1: Ano, já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Já moc děkuju i za ně, i za sebe.
1: A chtěla bych tuhle písničku poslat paní Markétě z Lovosic.
0: Dobře, já jsem pro. Ona něco slaví nebo jen tak, pro dobrou náladu?
1: Jen tak, jen tak. Ona vás taky pořád poslouchá.
0: Taky tak zdravím také. No a jak jsme se domluvili, tak Jan Bendík a Michal David nám zaspívají Dávno vím. Víte, už jsme to dlouho nehráli, tedy já osobně aspoň. A já vím, že ta písnička se vám líbí, tak ať se vám hezky poslouchá. No a zase někdy tady u nás ve studiu po telefonu naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Jan Bendík, Michal David a dávno vím, posloucháte Český rozhlas Sever a ve vysílání já už teď také vítám někoho dalšího na telefonu, kdo volá do písniček na přání a je to Dáša ze Smečna. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den,
1: pane Míro.
0: Tak
1: posílám písničku vám.
0: Děkuji.
1: Do rádia, všem lidičkám.
0: Děkujeme.
1: A všechno, ať je hezké a ať se máme líp. A děkuju, děkuju.
0: A vybrali jsme společně, vidíte, teď dáme prostor také slovenským interpretům skupině Elán.
1: Ano.
0: A písnička se jmenuje Že mi je luto. Hezký poslech a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju, děkuju.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

Písnička, která nestárne s hudebním výletem do roku 1974 a skladba z filmového muzikálu Noc na Karlštejně. Tak to byla Helena Vondráčková a Lásko má já stůňu. Stále jsou tady také písničky na přání, než tady budou další telefonáty. Pojďme také přečíst další z vašich písemných vzkazů. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku od Lucie Bílé, Fénix, pro paní Marcelku z Neštěmic, pro Martu z Barandova a také pro paní Květu z Vysoký a Jarmilku z Nuslí, posluchačky Jarka a Dominika z Krásného Března. A teď už Lucka Bílá.

0: Lucie Bílá, Fénix, posloucháte Český rozhlas Sever. No a do písniček na přání se nám také dotelefonovala paní Božena z Žadce a už je tady s námi ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, Merečku. Srdečně zdravím vás a všechny věrné posluchače. Písničku, na které jsme se domluvili, pak řeknete vy.
0: Ano, uvedu.
1: Posílám ji Pavlíkovi do Kostelce, doufám, že poslouchá, jestli není někde s vnučkama zase. Potom Božence, do Jirkova Andělce, Honzíkovi, Františkovi a pro vás, Miračku.
0: Děkuju moc, také pro vás.
1: A Haničce Básničce si poslouchá, ano, já také, nevím, jak.
0: Také zdravím, také zdravím. No, jak jsme se domluvili, tak jsme tam spolu nachystali skladbu, která se jmenuje Amazing Grace a v provedení Elvise Presleyho, tak se máme na to těšit. Tak já to pouštím, vám přeju hezký den a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Děkuji, Miračku, a naslyšenou.

0: Ano, to byl Elvis Presley a jeho provedení skladby Amazing Grace. Ale já tady mám teď na telefonu nachystaného někoho dalšího, tak já pana Františka nenechám čekat. A vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
0: A zdravím také Kralupy nad Vltavou, odkud voláte, abych to tak dopověděl. Děkujeme. Tak další písnička, jakou že zahrajeme?
1: Bude Kometa od Nohavici. A zdravím taky paní Boženku, teďkon byla přede mnou.
0: Ano.
1: A jinak všechny kralupáky, kralupačky a všechny posluchače a přeji vám všem stále zdraví.
0: A vám také.
1: A dneska se koukejte na to zatmění, jak bude, proto dáváme Kometou. Díky.
0: Dobře, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

zemi, zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

Tolí tedy Jaromír Nohavica, skupina Čechomor a Kometan. Já tady mám ještě alespoň nachystanou jednu SMSku. Něco pěkného Libušce, moc díky Romana Kája. Tak snad se bude líbit Valdemar Matuška a co děláš, to dělej rád, to je název té písničky. No ale pomalu se nám písničky na přání, tedy ty polední, šílí ke konci, ale nebojte, další tady budou už po 18. hodině. Za chviličku pro vás chystáme aktuální zprávy a potom už začíná pořad Alex a host a dnes bude hostem herečka a podnikatelka Jana Neďová. Tak hezký poslech a po 18. hodině se těším na slyšenou.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Večer bude v Česku částečné zatmění slunce. Zimní stadion v Bílině má novou multifunkční plochu. Odborníci prověřují technický stav venkovního pláště hotelu a vysílače na Ještědu. Počasí pro dnešek většinou jasno, teploty do 28 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Česku dnes bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Jev bude nejvíc viditelný zhruba 10 minut po 8 hodině večer. Lidé ho můžou sledovat třeba ve hvězdárnách, ale i doma. Při pozorování slunce je ale potřeba si chránit zrak, upozorňuje astrofyzik z Astronomického ústavu Akademie věd Miroslav Bárta.
3: Buď se dají pořídit přímo zatměňové brýle, ve kterých je hliníková, kovová, pokovená folie, která pohlcuje především ultrafilové záření. To, co se ne úplně doporučuje, ale vzhledem k tomu, že to zatmění bude probíhat velice blízko západu slunce, tak jsou floppy diskety. V nejhorším případě, když se přeloží dvakrát, tak asi by použitelná byla.
2: V noci pak bude taky možné pozorovat meteorický roj Perseidy. Úplné zatmění slunce bude večer vidět třeba v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a nebo ve Španělsku. Bílina na Teplicku dokončila vylepšení zimního stadionu a jeho vybavení. Díky nové multifunkční ploše ho může město využívat i mimo hokejovou sezonu pro další sportovní aktivity a pořádání různých akcí. Práce zahrnovaly kromě nové plochy i výměnu mantinelů kolem kluziště a vylepšení záchodů a sprch. Podle odboru investic města zaplatila Bílina za rekonstrukci stadionu 5 milionů korun. Národní sportovní agentura přispěla více než 4 miliony. Stav venkovního pláště horského hotelu a vysílače na Ještědu v Liberci prověřuje odborná firma. Opláštění je ze speciální pryžové membrány, která chrání vnitřní konstrukci budovy před povětrnostními vlivy. Posudek je nutný před plánovanou generální opravou Ještědu. Tu připravuje Liberecký kraj. Z rekonstrukce bude vyjmutý jen horní tubus s 20-metrovou anténou pro přenos televizních a rozhlasových programů, uvedl Marcel Procházka z Českých radio. Komunikací.
4: Pod opláštěním jsou umístěny vlastně desítky mikrovlnných spojů a jiných antén, které využívají nejenom internetoví operátoři, ale třeba také kritická infrastruktura státu, jako je policie, záchranka a další. Ale ta špička ta je ve velmi dobrém stavu, byla několikrát měněna, takže špičky se rekonstrukce týkat nebude.
2: Památník Lidice dostane od Ministerstva kultury 9 milionů korun na opravu slavného sousoší lidických dětí. Na financování se dnes dohodl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za motoristy s ředitelem památníku Eduardem Stehlíkem. Sousoší sochařky Marie Uchytilové připomíná 82 dětí z Lidic zavražděných nacisty za druhé světové války.
1: Počasí.
2: Platnosti zůstává výstraha před nebezpečím vzniku požárů a počasí pro dnešek obloha většinou jasná, teploty do 28, na horách do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/13 u Libouchce čekejte komplikace po dopravní nehodě a v tunelu Panenská na D8 je omezení kvůli porouchanému nákladnímu vozu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Netali. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: V Litvínově ode dneška slouží klientům s demencí a Alzheimerovou chorobou nové chráněné bydlení. Nemocnice v České Lípě začne na podzim s úpravou lůžkového oddělení pro traumatologii. Znakaře Čejku čeká na mistrovství Evropy v plavání finále dvoustovky. Dnes bude převažovat jasno s teplotou do 28 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Ústecký kraj dnes v Litvínově otevřel nové bydlení pro 36 klientů s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Takzvané domečky má ve správě krajská příspěvková organizace. Nové zařízení tvoří 3 dvojdomy se 6 domácnostmi a 1 dům pro personál a technické zázemí. V každé domácnosti jsou 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj, informovala mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Rada města Louny by tento pátek měla zrušit své červencové usnesení o pořádání volebních akcí na městských pozemcích. Českému rozhlasu to potvrdil starosta Milan Richtařík z ANO. Týkalo se například výstaviště a ploch u škol, sportovišť, parků nebo dětských hřišť. Podle vyjádření na webu radnice bylo příliš obecné a vyvolalo řadu nedorozumění.
2: Usnesení rada přijala poté, co jedna z politických stran požádala o nižší nájemné za výstaviště. V září tam chtěla uspořádat 2 předvolební akce. Radní slevu zamítli. Nově chtějí projednat pravidla, podle kterých bude město své pozemky pro podobné akce pronajímat. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Zhruba 62 milionů korun bude stát rekonstrukce lůžkového oddělení pro traumatologii a ortopedii v nemocnici v České Lípě. Podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře začnou stavební úpravy během září a skončí v létě příštího roku. Pacienti přestavbou získají větší komfort.
3: Lůžkové oddělení je dnes rozdělené na 2 části. Po rekonstrukci budou spojené v jednu i s jedním ošetřovatelským týmem. 3 lůžkové pokoje se navíc změní na dvojlůžkové s novým hygienickým zázemím. Koupelny budou bezbariérové, což zvýší komfort pacientům se sníženou schopností pohybu. Kapacita přitom zůstane zachovaná v počtu 50 lůžek. Výhledově připravuje nemocnice také nové endoskopické pracoviště a urgentní příjem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o 1/5 nižší než běžně, odhaduje to svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a nedostatek srážek už od zimy. Na ceně piva se to ale neprojeví. Pěstitelé mají totiž z pivovary dlouhodobé smlouvy a chmel je v nákladech na výrobu piva jen malou položkou. Sport. Jan Čejka zabojuje na mistrovství Evropy v plavání o medaili ve finále na 200 metrů znak. Závod začne v 18 hodin a 40 minut. Z prvního místa postoupila do semifinále kraulařské dvoustovky obhájkyně zlata Barbora Zemanová. Počasí. Dál platí výstra před nebezpečím vzniku požáru, jinak bude zítra převažovat jasno. Nejvyšší denní teploty opět o pár stupínků výše, maxima do 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/13 je nehoda u Libouchce na Ústecku. Projíždějte s opatrností a pozor dejte přímo v Ústí nad Labem v Kekulově ulici po střetu osobního vozu s nákladním. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: K
4: Krásné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Na nové komunitní bydlení do Litvínova za severočeskými chmelaři do podzimního programu České televize i na další zámek z našeho letního seriálu se podíváme v této hodině našeho pohodového odpoledního vysílání. Písničky, které nestárnou, v něm zaspívají Václav Neckář a Pavel Didovič a hned teď taky skupina Jojo Band.
0: Pohodové odpoledne s Lenkou.

0: Léto je časem výletů a třeba vás k nějakému inspiruje i naše vysílání. Po celé prázdniny vám představujeme řadu zámků Čech, Moravy a Slezska a ani dnešek není výjimkou. Cílem našeho průvodce zámeckým létem, tedy cílem Františka Kinského, dnes bude zámek Slavkov.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučera, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a salaterenou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do salatereny.
4: Ano, salaterena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si salaterenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a tak je spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtenštejna, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
4: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zajímavá hudební symbioza, skupina Opětra a Radeček a Moravská filharmonie. Jejich společnou Prahu, tedy píseň s tímhle jménem, jsme si poslechli 24 minut po druhé hodině odpolední a teď se vydáme na chmel. Čeští pěstitelé letos zřejmě sklidí výrazně méně chmele, než je obvyklé. Úrodu poškodilo sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel taky málo látek, které dávají pivu jeho tradiční hořkost. Podrobnosti pro nás má redaktorka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, jak špatná tedy ta letošní úroda vlastně bude?
1: Podle předsedy Svazu pěstitelů chmele Jiřího Smetany by letos mohli sklidit 5000 až 5200 tun chmele. Dlouhodobý průměr je 6000 tun. Úroda tak může být až o 5000.

0: pěsky. Pivo by ale podle Smetany zdražit nemělo. Pěskitelé mají s pivovary dlouhodobé smlouvy a chmel tvoří jen malou část výrobních nákladů.
1: Dokážou se chmelaři podobným ztrátám do budoucna nějak bránit?
0: Částečně ano. Chmelařský institut šlechtí odrůdy, které lépe zvládají sucho. Sáz šin už podle vedoucího šlechtění Vladimíra Nesvadby roste asi na 10 hektarech a sáz komfort na 3. U těchto odrůd se výnos mezi zavlažovanými chmelnicemi a těmi bez vláhy liší nejvýš o 10%. U chmele citlivého na sucho nejméně o 30. Nedostatek vody ale není jediný problém, říká Nesvadba.
2: Co nás ještě trápí, jsou právě vysoké teploty. Takže my jsme podali navazující projekt právě šlechtění odrůd chmele odolný nebo tolerantní vysokým teplotám, protože vidíme, že některý opravdu trpí.
0: Projekt odrůd odolnějších vůči vysokým teplotám na ministerstvu zemědělství neuspěl. Institut ho chce příští rok podat znovu. Vyšlechtění, otestování a registrace nové odrůdy pak podle Nesvadby trvá zhruba 15 let.
1: Bude tedy nevalná, ale přesto, kdy letošní sklizeň chmele začne a jsou na ní pěstitelé připraveni?
0: Začít by měla mezi 22. a 24. srpnem. Podle předsedy chmelařství družstva Žatec Zdeňka Rosy mají pěstitelé připravené sklady, obaly i stroje. Pomůžou jim brigádníci z Bulharska, Rumunska a Maďarska, ale také Češi, Slováci a Ukrajinci žijící v Česku. Díky investicím do modernější techniky už pracovníků nepotřebují tolik jako dřív. Chmel letos pěstují na 4784 hektarech. To je oproti minulému roku o 62 hektarů méně.
1: Říká redaktorka Kateřina Kučerová, která nás tak říkajíc vzala na chmel. Děkujeme, Kateřino, a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pěkné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Taky teď v létě trávíte s televizí mnohem méně času než v jiných částech roku. Věřím, že ale podobně jako mě i vás podzim k obrazovkám zase vrátí a právě proto televize na podzim chystají spoustu novinek. No a my se teď podíváme na nabídku České televize. Ta od září chystá třeba nedělní politickou debatu v nové podobě nebo návrat Stardance, ale taky množství původní domácí hrané tvorby. Po třetí se vrátí i divácky oblíbená minisérie Docent v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Terezou Ramba a Ivanem Trojanem jako docentem.
1: Upřímně, pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
2: Jsou to přes 30 let staré případy, dávno promlčené.
3: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
4: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd plukovníka Milana Šery Ondřej Vetchý. Režie minisérie se opět ujal Jiří Strach.
5: My obecně s klukama, myslím, že můžu mluvit za oba, se strašně rádi vracíme do Troje. Já se domnívám, že zatím vším stojí rukopis právě pana plukovníka Mareše, bývalého šéfa pražské kriminálky, který ty věci nemá vymyšlené, nemá je vycucené z prstu.
6: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
4: S novým krimiseriálem Hec přijde na Českou televizi režisér Michal Samír a hned 2. září diváci uvidí první díl seriálu Jana Hřebejka Na tělo. Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
7: Budeme mít dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
8: Byly věci, které nešly říct.
4: Starší alter ego Gerty Schnirch hraje Milena Steinmaslová. Stvárňuje ji jako 70-letou dámu, která přežila válku, odsun i komunisty.
9: Pokračujeme v nedělní debatě.
4: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Moderovat budou střídavě Jana Peroutková a Lukáš Dolanský.
10: Na ČT1 poběží zrovna ta velká politická debata, ale na ČT24 diváci uvidí komentáře odborníků a komentátorů, kteří v reálném čase budou digitálně přispívat příspěvky, ať už svými komentáři, anebo třeba budou kontrolovat to, co politici říkají, jestli to řekli správně, jestli řekli všechno, nebo třeba řeknou možná i to, co měli říct a neřekli.
4: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem nebo komediální seriál Boží plán. Víc přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler.
11: Který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou, s nadějí, s nějakou jako zábavností až jako romanticko-komediální.
4: A po 5 letech se na obrazovky nově vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Zvesela si 5 minut před 3/4 na 3 zpíval Václav Neckář. Možná jste si zaspívali s ním a to by mohl být důkaz toho, že je vám dobře. A to je dobře, protože právě o to se snaží i naše pohodové odpolední vysílání. V něm teď své místo najde další slavný Severočech. Tentokrát to bude muž, který se věnoval vědě velmi vážné, totiž jaderné fyzice.
1: Slavní Severočeši.
2: Jako pionýr laserové jaderné fúze se ve světě proslavil Heinrich Hora, který se narodil v roce 1931 v děčínských Podmuklech. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva žil v Německu. Fyziku studoval na univerzitě v Halle-Wittenbergu a doktorát z teoretické fyziky obdržel v roce 1960 na univerzitě v Jeně. Než se plně oddal akademické sféře, strávil 20 let výzkumem v prestižních laboratořích firem Zeiss, IBM, Westinghouse a Siemens. Pracoval také v Max Planckově institutu fyziky plazmatu. V roce 1975 byl jmenován profesorem teoretické fyziky na univerzitě v Sydney. Heinrich Hora se proslavil především jako průkopník čisté jaderné fúze bez produkce neutronů, když navrhl revoluční koncept netermálního zážehu směsi vodíku s borem 11 pomocí ultrakrátkých petawattových laserových pulzů. Jeho nejvýznamnějším teoretickým přínosem bylo odvození existence nelineárních sil při interakci intenzivního laserového pole s plazmatem, což umožnilo efektivní mechanické urychlování celých bloků plazmatu bez nutnosti extrémního tepelného zahřívání. Vedle toho formuloval matematický model tzv. Objemového zapálení pro inerciální fúzi a spoluobjevil Schwarzův-Horův efekt popisující kvantovou modulaci elektronového svazku laserovým světlem. Napsal 12 monografií a editoval dalších 15 odborných knih. Hostoval na mnoha světových univerzitách a získal řadu prestižních ocenění.
1: 6. rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. V Litvínově dnes představili nové domky pro lidi postižené demencí, například Alzheimerovou chorobou. Až 36 klientů se může na přelomu září a října nastěhovat do objektů se 24-hodinovou péčí. Výstavba 7 domků se na pozemku Domova sociálních služeb v Litvínově vyšla na necelých 115 milionů korun. 2/3 z téhle částky uhradila dotace z Národního plánu obnovy.
1: Je tady 6 domků, každý je pro 6 klientů, v každém domku je jeden dvoulůžkový pokoj a 4 jednolůžkové. Pak je tady malý domek, ten je pro personál, kde jsou pracovníci v přímé péči a zdravotní sestry.
2: Říká ředitel Domova sociálních služeb Litvínov Vladimír Vopelka a pokračuje.
1: Je to pro domov se zvláštním režimem, je to pro zvláštní režim pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.
2: V čem je komunitní bydlení pro lidi postižený demencí vhodnější, vysvětluje Jiří Kulhánek z ODS náměstí hejtmana pro sociální oblast.
3: Určitě je to trend dělat komunitní bydlení, aby ty lidi byli v menších skupinkách, měli prostě pohodlnější život. V minulosti se stavili velkokapacitní domovy pro seniory, ten jeden z nich je tady nad náma v Litvínově a samozřejmě, že to není úplně komfortní.
2: Podle Jiřího Kulhánka tyto domky nejsou v Ústeckém kraji jediné.
3: Dělali jsme jich už několik v minulosti, naposledy třeba v Dubí nad Teplicemi a plánujeme další podobné zařízení, že, které bychom takhle udělali tím komunitním způsobem a připravujeme řadu projektů, aby jsme to postupně rozvolnili.
2: Podle České Alzheimerovské společnosti bude počet lidí postižených některou z forem demence narůstat. Ubytovací kapacity pro tyto lidi ale chybí nejen v Ústeckém kraji.
3: Aby senior, který je ještě mentálně v pořádku třeba a nemá ten pohybový aparát plně špatný, vystavoval co nejdéle doma ošetření, to znamená rozšířit pečovatelské služby a posílit je, protože jak nám stárne populace, tak my nedokážeme jako Česká republika a Ústecký kraj už vůbec ne postavit tolik kapacit, aby všichni byli v nějakých domovech. To prostě není možné.
2: Důraz chce proto kraj klást hlavně na pečovatelskou péči v domovech klientů. Podle vedení litvínovských sociálních služeb je ještě nutné domky dovybavit. Klienti by se tak mohli nastěhovat do nových domků na přelomu září a října. Z Litvínova Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Pradáčová. Taxikář si v Praze přivlastnil peníze a majetek za 3,5 milionu korun, policisté ho zadrželi. V platnosti je výstraha před požáry, zítra čekáme jasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy s Janou Moravcovou. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel taky výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
3: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6 000 tun nebo 6 000 tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5 000 a 5 200 tun.
2: Nižší úroda podle Smetany cenu piva neovlivní. Chmel se totiž prodává na základě dlouhodobých smluv. S napouštěním přehrady Harcov v Liberci nemá Povodí Labe i přes panující sucho problémy. Hladina vody po rekonstrukci přehrady už je těsně pod stanoveným limitem. Naopak na přehradě v Jablonci nad Nisou se výška hladiny přehrady Mšeno neustále snižuje. Důvodem je podle mluvčího Povodí Labe Aleše Prokopce mimo jiné nucené upouštění přehrady kvůli vysychání Mšenského potoka. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření ski areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Policisté v Praze zadrželi taxikáře, který odmítl vrátit zavazadlo s penězi a osobními věcmi v hodnotě 3,5 milionu korun. Ty si v jeho autě zapomněli manželé, které vezl na letiště Václava Havla. Po zadržení muž přiznal, kam peníze ukryl. V případě odsouzení řidiče hrozí až 5 let vězení, říká mluvčí policistů Richard Hrdina.
4: V průběhu několika hodin policisté nalezli jak vozidlo, tak mladého řidiče, kterého na místě zadrželi. Ke skutku se doznal a řekl, kam ukryl peníze. Kriminalisté poté nalezli v lese nedaleko Kladna i odcizený notebook s oblečením, které řidič naházal na hromadu a zapálil.
1: Počasí.
2: Meteorologové i nadále varují před nebezpečím vzniku požárů. Počasí pro zítřek, obloha bude opět většinou jasná. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Havárie trojkolky aktuálně komplikuje provoz v Bílém kostele na Liberecku, v Moravské ulici v Chomutově pozor na práce u držby a s tím spojené omezení a bouralo se taky na silnici 262, na silnici druhé třídy v Jezvém na Českolipsku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je po zprávách a teď už zase pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Oslavíme v něm narozeniny legendárních kutilů Pata a Mata. Představíme vám novou aplikaci nazvanou Křížek online. Dáme řeč o krásných plážích, podíváme se do Šluknova a taky na slunce, které se dnes večer významně skryje za měsíc. Písničky, které nestárnou, zaspívají Karel Zich a Pavel Bobek ten druhý hned po Meky Žbirkovi.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Červené tričko, žlutý rolák, charakteristické čepice. Dva kutilové, kteří si vždycky poradí, i když většinou úplně špatně. Pat a Mat se poprvé objevili před 50 lety. Do jejich příběhu zasáhla i normalizační cenzura, ale i tu kutilové přežili a dodnes jejich příběhy plní i Sálikin.
2: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek. A za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Mat. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
3: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to zasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídá, a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu.
2: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváku uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979. Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
4: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
2: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: Činasky a jejich stížnost. Doufám, že vy nemáte ke stížnostem pražádný důvod a že si užíváte léta, které je v té letošní podobě opravdu výživné. Pokud máte volno, určitě podnikáte výlety a navštěvujete zajímavá místa, no a teď jedno můžete navštívit spolu s námi, tedy vlastně jedno každý den, protože každé město nebo obec v Ústeckém kraji může nabídnout něco zajímavého a tak my vás postupně po těch větších i menších sídlech u nás v kraji provázíme a vyprávíme vám jejich příběhy. Respektive vám je vypráví Alena Škraň.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Šluknov je nejsevernějším městem České republiky. Najdete ho na Děčínsku, skoro uprostřed Šluknovského výběžku, blízko u hranice se Saskem. Podle historických pramenů byly prvními pány oblasti Berkové z Dubé. Na žádost Hynka Berky byla obec v roce 1359 povýšena na město. Šluknovem v té době vedla Solná stezka, historická obchodní trasa, po které se ve středověku vozila sůl. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Šluknov byl od 19. století kolébkou betlémářství. První vyřezávané motivy měly inspiraci v těch tyrolských. Na Šluknovsko je přinášeli tkalci z vídeňských trhů, proto se jim říkalo krabičkoví panáčci. Místní řezbáři se později vypracovali na skutečné mistry svého oboru. Jejich výtvory byly známé daleko za hranicemi. Slavným řezbářským mistrem byl Dominik Rudolf. Dnes je Šluknov oblíbeným turistickým místem. Najdete tam celou síť turistických tras, známou jako Šluknovské stezky, a desítky historických, přírodních i technických cílů. Například velký vyhlídkový okruh je dlouhý skoro 25 kilometrů a cestou si můžete prohlédnout Šluknovský zámek nebo křížové cesty ve Šluknově a v Království.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: určitě to víte, tu informaci jste nemohli minout. Dneska se zatmí. Dojde k částečnému zatmění slunce a na mnoha místech v kraji. Dnes hvězdárny pořádají různá komentovaná pozorování tohohle částečného zatmění slunce. Jenže všechny tyhle speciální odborné programy byly bez výjimky předem obsazeny a vyprodány. V Teplicích, v Chomutově, ale třeba i v Žatci. Žatecké přírodovědné centrum pořádá ve svém digitáriu speciální program nazvaný Zatmění Live a i tady mají předem vyprodáno. Ale já teď mám na telefonu Tomáše Karbana z Žateckého přírodovědného centra. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak když se nedostaneme k vám ani jinam, protože jsme se nepřihlásili včas, budeme pravděpodobně chtít to skrývající se slunko nějak pozorovat sami. V kolik to všechno vypukne a kdy bude to zatmění maximální?
1: Takhle, pro většinu republiky platí jednoduché pravidlo. Začátek zatmění bude mezi 19.18 až 19.21, ale v podstatě, když už se začnete chystat 7 hodin, tak to bude tak akorát. Maximum toho jevu potom proběhne mezi 20.10 až 20.13, s tím, že se to bude zároveň krýt se západem slunce podle místa, hlavně tedy na východě republiky. To znamená, že nejlepší podmínky vlastně z geometrického hlediska budou v jižních a západních Čechách, kdy ten západ přijde až později.
0: Jaké místo si vybrat, abychom to nebeské divadlo mohli sledovat co nejlépe?
1: No, slunce bude při tom zatmění extrémně nízko nad obzorem, takže hledejte ideálně nějaký kopec nebo vyhlídku, pole, louku, přehradu, západní okraj města nebo nějaké místo s absolutně volným západním až severozápadním obzorem. Také si dejte pozor na to, abyste na horizontu neměli stromy, protože až bude slunce sestupovat, tak by vám potom mohli vadit při výhledu.
0: Mm-hmm. Do slunce se není možné koukat přímo kvůli zdraví a bezpečí našich očí. A tak odborníci doporučují nejlépe speciální brýle nebo jiné pomůcky. Co všechno se dá použít?
1: Těch metod je několik. Určitě můžeme doporučit brýle, které jsou speciálně určeny na zatmění a splní veškeré potřebné normy. To je asi nejlepší způsob. Svářické sklo číslo 14 je taky ideální odstín, přesto se to taky dá. Nebo pokud chcete koukat dalekohledem, tak je nutná solární folie, která musí být před objektivem dalekohledu.
0: No jo,
1: a potom je tady ještě poslední metoda, a to je projekce. Pokud vlastně nemáte vůbec žádný filtr nebo brýle nebo nemáte dalekohled, tak můžete sledovat slunce tak, že ho máte za zády a sledujete pouze jeho promítnutý obraz skrze malou dírku, kterou uděláte třeba do kartonu a za ní dáte nějaký obyčejný bílý papír.
0: A to bude pravděpodobně to, co budu muset udělat já, protože takhle na poslední chvíli už nic bezpečného a speciálního neseženu. Takže prostě stačí tvrdý papír, do něj dírka a něco, na co budeme ten procházející světelný paprsek promítat?
1: Ano, přesně tak. Ideální je právě nějaký ten bílý papír, který dáte za to a můžete se vlastně kochat nepřímo.
0: Říká Tomáš Karban, který nám poradil, jak dnes pozorovat

0: částečné zatmění slunce. My moc děkujeme a ať v Žatci to pozorování dopadne přesně podle vašich představ.
1: Děkujeme, mějte se krásně, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Karel Zich a jedna z písniček, které nestárnou v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Už jste letos byli u moře a líbila se vám pláž, na kterou jste vyrazili. Právě na téma pláže si s vámi dnes v pořadu Dáme řeč povídal Zdeněk Lukesle. Chtěl vědět, jakou nejhezčí jste navštívili, jaká se vám nejvíc líbila. Jestli máte raději písečné nebo vám nevadí obláskové. No a zavolala mu i posluchačka Vlaďka z Chotyně.
1: Hezký den, dobrý den.
2: Dobrý den. Tak vy jste taky někdy byla na pláži?
1: Taky jsem byla hodně na plážích. A taky mám ráda, když tam není moc lidí. Ano. A já jsem byla poprvé u moře, když mě bylo 15. A já mám ráda ty obláskové pláže.
2: Je, hezký.
1: Takže tam se mi hrozně líbilo. A tak jsme byli i v Itálii a v Rumunsku tam byly ty písečny.
2: Ano.
1: No a ještě jsem byla ve Španělsku a taky se mi líbí i pláže tady u nás. No.
2: Jaký?
1: Třeba na Kristině, když jsem měla malé děti, tak jsme tam jezdili hodně na kolech nebo i pěšky a tam to bylo ze začátku, tam ještě nebyly žádný ty stánky a nic, ani žádný ubytování, to tam bývalo tak krásný, tam se mi to taky moc líbilo.
2: Hmm.
1: A tam byla taky tráva jenom a nikde nikdo.
2: Krásný.
1: A tady v Tunisi taky máme malé dvě plážičky, tady se psama tam někdy taky zajdu.
2: Rozumím.
1: Tady jedna kamenitá, jedna piščita, takže holky si tam zaplavou, jen tak se napijou a zase jdeme domů.
0: I z toho vyprávění paní Vlaďky je jasné, že krásných pláží je po světě spousta a nemusí to být jenom ty omývané mořem. Zítra je Mezinárodní den leváků a tak se vás Zdeněk Lukesle po 9. hodině bude ptát, jestli jste leváci, jestli máte s leváctvím nějakou zkušenost, jestli jste zažili, jak těžké to leváci mají při úplně všedních záležitostech, nebo jestli náhodou nepatříte mezi přeučené leváky. To všechno se Zdeňkem proberete zítra po 9. hodině v pořadu Dáme řeč.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař.
1: Určitě jste si už někdy všimli křížků nebo pomníčků, které připomínají různé tragické události. Můžou být v polích, v lese, ale nejčastěji je vídáme podél silnic. Projekt nazvaný Křížek online chce právě taková pietní místa převést do mapové aplikace. Do aplikace, která vám dá i možnost zapálit virtuální svíčku.
2: S Martinem Perkem, autorem projektu Online křížek, jsme teď na silnici z Dubí na Cínovec. Je tady pomníček. To je ten pomníček, který vás inspiroval?
3: Ano, to je přímo tenhle ten pomníček a je to pomníček Jindry.
2: Co to bylo za myšlenku přemístit ty pietní místa od silnic do online prostoru?
3: Ten pocit, že když jedu po té silnici nebo jdu si nějakou cestou a vidím tam nějaký pomníček, křížek a nevím, co se zatím skrývá. Proč tam ten pomníček je, nebo křížek, proč tam je jméno, proč tam je napsáno tragicky zahynul. A řeknu si, sakra, asi bych si taky měl dávat pozor, nechci tam mít ten svůj křížek.
2: Mohlo by se stát, že zastavení u toho pomníčku může způsobit nebezpečnou situaci pro někoho jiného.
3: Přesně nad tímhletím jsem taky uvažoval. Ty pomníčky jsou na nebezpečných místech. Vím to, jsou v nebezpečných zatáčkách, na nepřehledných místech.
2: Vysvětluje autor projektu Martin Perk.
3: Když už tam jednou někdo třeba přijde složit poctu tomu dotyčnému, co tam zahynul, může to místo vyfotit, dát ho na tu mapu a tím pádem já nepotřebuju tam přímo zastavovat a vystavovat se tomu nebezpečí, že já budu mít ten křížek vedle něho taky a můžu se podívat přes tu online mapu, co to tam vlastně je za ten křížek a můžu si na toho člověka jakoby vzpomenout anebo mu můžu zapálit tu virtuální svíčku a já furt říkám, že když zapálím tu virtuální svíčku, tak cítím s tou rodinou, s těma pozůstalýma.
2: Lidé tam zastaví, není to, že by tam zastavil jeden člověk, kolikrát je to víc lidí, jak moc je to nebezpečné?
4: Je to samozřejmě proti zákonu, protože kde můžeme zastavit a stát je daný zákonem 361.
2: Říká dopravní expert Jan Pechout.
4: Málo kdo z nás chce jít dál pěšky, že jo, tak zastaví přímo na tom místě. A to je vlastně místo kritický, to je zatáčka, nějaký nepřehledný úsek, takže už tím, že tam zastavíme vlastně tu překážku, vytváříme dál ještě navíc, že jo.
2: Takže ten přenos do toho online prostoru může být bezpečnější.
4: Ta pieta je takový jakoby vzpomenutí na člena nějaký party nebo nějakých kamarádů, motorkářů. Takže myslím si, že by to nemuselo být špatný. Jde o to jenom, aby si na to lidi zvykli. Věřím, že to může fungovat.
2: Aplikace má tři úrovně. Zdarma je pro všechny dostupná mapa s vyznačenými místy, kde takový křížek je. Po registraci do systému jsou přístupné fotografie nebo příběh. Za symbolický poplatek pak registrovaný uživatel získá oprávnění takové místo vytvořit a spravovat. Z Dubí Robin Rerich, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Litvínově dnes představili 7 nových speciálních domků pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. Dodávky tamoxifenu do Česka by se měly stabilizovat. Do Česka míří více než 10 000 balení léků. Výstraha před požáry platí na severu i nadále. Zítra bude většinou jasno, teploty do 30 stupňů. Krásné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Domky pro lidi trpící některou z forem demence vybudovali v Litvínově na Mostecku v areálu tamního domova sociálních služeb. Ústecký kraj zaplatil za stavbu necelých 115 milionů korun. Přibližně 2/3 se podílela dotace z Národního plánu obnovy. Doplňuje ředitel Litvínovského domova sociálních služeb Vladimír Vopelka.
2: Je tady 6 domků, každý je pro 6 klientů. V každém domku je jeden dvoulůžkový pokoj a 4 jednolůžkové. Pak je tady malý domek, ten je pro personál, kde jsou pracovníci v přímé péči a zdravotní sestry. Je to pro domov se zvláštním režimem, je to pro zvláštní režim pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.
0: Klienti se budou moct do 6 domků nastěhovat na přelomu září a října. Ústí nad Labem zvažuje uctění památky spisovatele Vladimíra Párala. Ve svých knihách se inspiroval právě Ústím nad Labem. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický z hnutí ANO k tomu řekl.
3: My k tomu povedeme diskuzi, protože skutečně je to velká osobnost historie města Ústí nad Labem a zauvažujeme, jakou formu zavolíme, aby tady ten otisk po panu Páralovi byl jasný.
0: Vladimír Páral zemřel v pondělí 10. srpna ve věku 94 let. Zamotaného papouška ve větvích u obce Pereč dnes ráno zachraňovali žatečtí hasiči. Pták byl zamotaný ve větvích ve výšce 15 metrů. K jeho záchraně vyjela jednotka s výškovou technikou. Na místě události ale nemohla použít automobilový žebřík. Zachraňovala ho proto lezecká skupina. Ta vytvořila lanovou cestu, po které se jeden z hasičů dostal až k papouškovi. Opeřence hasiči následně předali majiteli. Do Česka míří více než 10 000 balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale měla situace na trhu stabilizovat. Lékárníci teď přípravky pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Léky s tamoxifenem, které do českých lékáren ze zahraničí míří, jsou totiž v Česku neregistrované.
1: Počasí.
0: Meteorologové i nadále na severu Čech varují před nebezpečím vzniku požáru. Počasí pro zítřek většinou jasno. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů. Ve Šluknovském výběžku maxima do 28 a maxima na horách do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda osobního vozu komplikuje provoz v Teplicích v ulici Zrenjaninská. V České Lípě v části Lada na silnici 9 čekejte padlý strom a komplikace jsou taky v Jezve u Stružnice na Českolipsku po nehodě dvou osobních aut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
6: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
5: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
6: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
5: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za dešť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
1: Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala, takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl, to je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, to jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze.
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No, sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je stěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Jaže jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co je s ním?
3: Nemáte močáka?
2: Ne.
3: Nebo aspoň rychlokvašňák?
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltáne kláku, nebyl by?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho, abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptease.
3: Ajejejejejej. Striptease. Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte to.
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptease?
2: Ne, striptease, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte, tak ostuda nebyla.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem, takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného, můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit, pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já tak jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tady na výběr tu druhou manželství. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, zrapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Pera, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
7: A je vás
8: chtěl
7: taky.
8: Bych Bčko.
4: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla a Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježišmarja, tam taky striptease?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ale ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný.
10: No.
11: Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, no jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar. No.
11: Pracháče, to je právě, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
10: Děte, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez nožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta doška vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
10: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
11: Mergo, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape.
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: No a co pak to došly?
11: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt týšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli s prachama.
10: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no. Bez došku, no. Bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana, no. To si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočený až po krk.
4: Kdyby to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal

0: byl taky těch historik a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
1: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
0: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný, a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
1: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali?
0: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Opustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem pořád si chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenomže uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic, poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty

0: holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá. Sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučního, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Vekšajdr už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že věděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze Svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá, proč?
3: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není a pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menšík a pro cenu si přišel syn pana Menšíka, což byl obtisk, najednou se tam objevil mladý Vladimír Menšík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menšíka. Stojím si za tím.
2: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
3: Jan Menšík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menšíkovského. Takže
2: z té rodiny.
3: Myslím, že ano,
2: něco
3: se
2: tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže proti dávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menšík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800
3: 900.
2: Číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit. A já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Ano. Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a přes pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku. No, obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no, právě.
5: Běhali.
4: Dobře, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek. Jo. Díky,
4: děkuju.
5: Naslyšenou, krásný den. Čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve? Dobrý den po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku. Ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Slatský z psychiatrický léčený, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady Slatský, jak se o nás starají a super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jak ti pak omluví a ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece muž, ne? Chlapi! Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslíte si nic zlýho? Rozumíte?
8: Ne.
7: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
8: Yeah.
7: A jste už tady dlouho? Prosím? Jste už tady dlouho? No celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, upytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
8: Ne.
7: Ne, to chám. No prosím, chápete, ale byste to nechápali nějak obráceně.
8: Jak obráceně?
7: No obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
8: nepřipouštějte. To si vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
7: No prosím, co jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
8: Co má znamenat, ty fialky a víno, no tak to...
7: No přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si s toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pať hned, jo? Tohle to tak vše.
8: No jo?
7: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
8: co?
7: Já najednou v košili.
8: No a no, když je to jednoduché, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
7: To nemyslíte vážně, u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, jak psovi.
8: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
7: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
8: Ona.
7: Já pám nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale...
8: A děte.
7: No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
8: Jo.
7: No, ty tamhle někde dlachni mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, to nemá cenu, když on přijde, co si o nás pomyslí, že on, no, ne, a prosím, tak se to stalo.
8: No. Co bys měl myslet?
7: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet, no jakože... To, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a? No a co no, tak já jsem to zkrátka nechtěl, paši, to riskantní.
8: A co je riskantní?
7: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
8: No dá.
7: Víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no a jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
8: No tak teď mi to teprve dopadlo. Tak mi tady, jo?
7: Já si bude nemám
8: nic konečnýho. V košili a já jakože nic, jo?
7: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
8: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
7: Na stranu.
8: Sedět, čekat, přijdu.
7: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera, předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Takže Nálevský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín, zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: Hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás, bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas, děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Nálevský šíp, Dvořák, závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní, aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. A čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl, správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
6: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát
6: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E.
6: E.
4: No, a jinak v pořádku.
5: Pane Maro, já mám takový problém. Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl... Plajte!
4: Chodník no? Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidím ve vašich materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čilé, tak jako no. Občas tak...
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a co to už šlo o sex, jak my víme?
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
6: Ano, pane majore.
4: Tak, pojďte.
6: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz. No jo, celá babička. Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
5: 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktore, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. To víte, rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi ne.
4: Snaživec, pokračujte.
6: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore? Co všechno musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů!
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné, těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Podzemní garáže na magistrátě v Ústí nad Labem budou kvůli dokončování stavebních prací zavřené. Botanici se pokusí zachránit vzácnou hvězdnici alpskou, roste už jen na severu Čech. Znakař Čejka poplave finále na evropském šampionátu na 200. Platí dál výstraha před nebezpečím vzniku požáru, zítra bude jasno s teplotou do 30 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Ústecké magistrátní garáže budou od pátku do neděle kvůli dokončování stavebních prací zavřené. Podle webu města půjde o kompletní opravu trhlin a sanaci v prvním podlaží. Město pak opraví mechanicky namáhané podlahy v podlaží druhém. Práce mají skončit do konce srpna a město vyjdou na necelých 4,5 milionu korun.
4: Město chce také opravit povrch příjezdové cesty do garáží, upravit sjezd mezi podlažími a nanést protiskluzovou vrstvu. Další uzavření garáží je plánované od 21. do 23. srpna. Garáže dělníci uzavřou vždy v pátek v 15 hodin a znovu je otevřou v pondělí v 6 ráno. Z Ústí nad Labem Vít Provazník, Český rozhlas.
3: Agentura ochrany přírody a krajiny vyhlásila nový záchranný program. Tentokrát se vědci pokusí o návrat vzácné skalničky hvězdnice alpské. Informovala o tom mluvčí Karolína Šůlová. Rostlina má nápadné fialové květy a je pozůstatkem po poslední době ledové. Vědci teď budou kriticky ohroženou hvězdnici předpěstovávat v botanických zahradách, tak aby je pak vysadili zpět na severu Čech.
5: Podle botaničky Kateřiny Tremlové roste na čedičových a znělcových masivech, jako je bořeň, sedlo a klíč. Kamenité svahy ale postupně zarůstají a problémem je i postupující klimatická změna. Z Českého středohoří Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
3: Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek Polodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to server i rozhlas.cz. Kujínek Polodnové tak teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Část peněz od advokátky vylákal její synovec, několikrát trestaný recidivista. Další mu půjčila na údajné investice. Kujínek Polodnová následně všem klientům peníze vrátila a od soudu dostala podmínku. Teď se hájí, že synovec se k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. Řecké úřady už letos kvůli požárům zadržely skoro 300 lidí. Většina z nich požár způsobila z nedbalosti. Řecká vláda za žhářství v posledních letech zpřísnila tresty. Pachatelé teď můžou jít až na 20 let do vězení nebo dostat pokutu v přepočtu skoro 5 milionů korun. V Řecku, stejně jako ve zbytku Evropy, panují vysoké teploty. Kvůli nebezpečí vzniku požárů tam platí stav nejvyšší pohotovosti.
6: Sport.
3: Znakař Jan Čejka bude bojovat o medaile ve finále mistrovství Evropy v plavání. Čejka do něj na 200 postoupil výrazně zlepšeným českým rekordem a večer by chtěl získat medaili.
7: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
3: Finále začne v 18:40.
2: Počasí.
3: Dál platí na severu výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Zítra bude stejně jako dnes jasno. Teploty do 30, na horách do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Dopravní omezení čekejte na D8 u Petrovic ve směru na Německo kvůli pracím údržby na 88. a 5. kilometru uzavřený pravý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
3: A
0: Ani dnes nebude ve vysílání Českého rozhlasu Sever chybět sumář toho nejdůležitějšího, co se na severu událo. Začíná Den v kraji s Lenkou Šobovou.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Je 9 minut po páté a zpravodajský přehled událostí 12. srpnového dne pro vás má Jana Moravcová.
2: V Litvínově dnes představili 7 nových speciálních domků v areálu tamního domova sociálních služeb. Stavba vyšla na necelých 115 milionů korun. Pro koho jsou domky určené, přibližuje ředitel Litvínovského domova sociálních služeb Vladimír Vopelka.
3: Je to pro domov se zvláštním režimem, je to pro zvláštní režim pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.
2: Podrobnosti uslyšíte v reportáži v následující hodině. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel taky výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky. Nižší úroda ale podle předsedy svazu pěstitelů chmele Jiřího Smetany cenu piva neovlivní. Chmel se totiž prodává na základě dlouhodobých smluv. Více v této hodině. Starostové 18 obcí ze Šluknovského výběžku se obrátili na hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce z Hnutí ANO kvůli plánovanému uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. To má kvůli odchodu primáře do důchodu zaniknout na konci letošního roku. Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo nebo přes objektiv, varují vědci. Podle astronoma Jana Veselého nestačí sluneční brýle. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší je ale slunce pozorovat nepřímo.
4: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
2: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CDčka. Neodstíní totiž infračervené paprsky. Více ve zpravodajském speciálu Den v kraji. Bílina na Teplicku dokončila opravy zimního stadionu a jeho vybavení. Díky nové multifunkční ploše ho může město využívat i mimo hokejovou sezónu pro další sportovní aktivity anebo pořádání různých akcí. Práce zahrnovaly kromě nové plochy i výměnu mantinelů kolem kluziště a vylepšení záchodů a sprch.
1: Tolik Jana Moravcová a její zpravodajský přehled. O některých událostech z něj podrobněji už za chvíli.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a jeho zpravodajský sumář nazvaný Den v kraji. Jako první se v tomhle sumáři budeme věnovat chmelařům. Čeští pěstitelé chmele totiž letos sklidí výrazně méně, než je obvyklé. Úrodu poškodilo sucho a taky vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel taky málo látek, které dávají pivu jeho typickou hořkost. Podrobnosti má redaktorka Kateřina Kučerová.
1: Podle předsedy Svazu pěstitelů chmele Jiřího Smetany by letos mohli sklidit 5000 až 5200 tun chmele. Dlouhodobý průměr je 6000 tun. Úroda tak může být až o pětinu nižší. Rostlinám chyběla vláha už v zimě a na konci června je nenávratně poškodily teploty přes 40 stupňů, říká Smetana.
2: Ta letošní sklizeň bude velice špatná, zřejmě jedna z nejhorších v posledním období, a to je, co se týká výnosů, hektarových výnosů, tak hlavně alfa hořkých látek, které určují kvalitu chmele, který podle předběžných rozborů nám ukazují, že by mohly být na historicky buď to úplně nejnižší hodnotě, nebo se blížit zatím nejtragičtější hodnotě ze sklizně 2015.
1: První rozbor ukázal u nejrozšířenějšího žateckého poloraného červeňáku necelá 2% alfa hořkých kyselin. Dlouhodobě je to kolem 3,3. Sladci proto budou muset pomocí použít víc chmele, aby dosáhli stejné hořkosti. Pivo by ale podle Smetany zdražit nemělo. Pěstitelé mají z pivovary dlouhodobé smlouvy a chmel tvoří jen malou část výrobních nákladů.
0: Dokážou se chmelaři podobným ztrátám do budoucna nějak bránit?
1: Částečně ano. Chmelařský institut šlechtí odrůdy, které lépe zvládají sucho. Sás šin už podle vedoucího šlechtění Vladimíra Nesvadby roste asi na 10 hektarech a sás komfort na 3. U těchto odrůd se výnos mezi zavlažovanými chmelnicemi a těmi bez vláhy liší nejvýš o 10%. U chmele citlivého na sucho nejméně o 30. Nedostatek vody ale není jediný problém, říká Nesvadba.
3: Co nás ještě trápí, jsou právě vysoké teploty. Takže my jsme podali navazující projekt právě šlechtění odrůd chmele odolný nebo tolerantní vysokým teplotám, protože vidíme, že některý opravdu trpí.
1: Projekt odrůd odolnějších vůči vysokým teplotám na ministerstvu zemědělství neuspěl. Institut ho chce příští rok podat znovu. Vyšlechtění, otestování a registrace nové odrůdy pak podle Nesvadby trvá zhruba 15 let.
0: Bude tedy nevalná, ale přesto, kdy letošní sklizeň chmele začne a jsou na ní pěstitelé připraveni?
1: Začít by měla mezi 22. a 24. srpnem. Podle předsedy chmelařství družstva Žatec Zdeňka Rosy mají pěstitelé připravené sklady, obaly i stroje. Pomůžou jim brigádníci z Bulharska, Rumunska a Maďarska, ale také Češi, Slováci a Ukrajinci žijící v Česku. Díky investicím do modernější techniky už pracovníků nepotřebují tolik jako dřív. Chmel letos pěstují na 4784 hektarech. To je oproti minulému roku o 62 hektarů méně.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: počasí.
1: Říct, že dneska bylo hezky, to bychom zvládli asi všichni, ale mě zajímá, jak dnešní počasí hodnotí ústečtí meteorologové, konkrétně Polina Matějovna, která má dnes na Kočkově službu. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak jak moc hezky dneska bylo?
2: Bylo opravdu hezky v každé části Ústeckého kraje. Měli jsme jasnou oblohu a co se týče teplot, tak dnešní maxima se nám pohybovaly v intervalu 26 až dokonce 29 stupňů Celsia.
1: Docela příjemně pofukovalo, nebo se mi to jenom zdálo?
2: Pofukoval nám dneska severovýchodní vítr, který byl ale slabý, takže v maximálních rychlostech dosahoval 3 metru za sekundu.
1: Tak a jaká noc je před námi? Neobjeví se náhodou mraky, protože dneska večer máme koukat na sluníčko, tedy pokud máme to bezpečné koukání zajištěno nějakými pomůckami, a v noci pak na Perseidy. Neobjeví se mraky?
2: Mraky se nám neobjeví, neboť noc bude opravdu i nadále jasná. A co se týče teplot, ale určitě doporučujeme na koukání na Perseidy vzít bundu, neboť noční teploty nám poklesnou na interval 11 až 8 stupňů Celsia. V údolích dokonce můžeme naměřit i kolem 5 stupňů.
1: Ale to je, myslím, docela dobrá zpráva, protože když nebudeme koukat na Perseidy, tak se aspoň můžeme zachumlat do peřiny a nebude to působit nepatřičně. Jaké počasí nás čeká zítra, tedy ve čtvrtek?
2: Tak zítra nás čeká další sluneční den, takže obloha bude zase úplně jasná. Co se týče teplot, bude dokonce i teplejší, než jsme měli dneska. Očekáváme 27 až 30 stupňů Celsia. Šluknovský výběžek bude o něco chladnější, tam naměříme 25 až 28 stupňů.
1: Tolik tedy předpověď počasí pro dnešní noc a taky zítřek. Polina Matějovna, moc děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky.

0: Pokud jste to nepoznali, tak tohle byl John Lennon, 17 hodin a 35 minut. Jste s Českým rozhlasem Sever a posloucháte Den v kraji. V Litvínově dnes představili nové domky pro lidi postižené demencí, například Alzheimerovou chorobou. Až 36 klientů se může na přelomu září a října nastěhovat do objektů se 24-hodinovou péčí. Výstavba 7 domků na pozemku domova sociálních služeb v Litvínově vyšla na necelých 115 milionů korun. 2/3 z této částky uhradila dotace z Národního plánu obnovy.
1: Je tady 6 domků, každý je pro 6 klientů, v každém domku je jeden dvoulůžkový pokoj a 4 jednolůžkové. Pak je tady malý domek, ten je pro personál, kde jsou pracovníci v přímé péči a zdravotní sestry.
2: Říká ředitel domova sociálních služeb Litvínov Vladimír Vopelka a pokračuje.
1: Je to pro domov se zvláštním režimem, je to pro zvláštní režim pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.
2: V čem je komunitní bydlení pro lidi postižených demencí vhodnější, vysvětluje Jiří Kulhánek z ODS náměstí hejtmana pro sociální oblast.
3: Určitě je to trend dělat komunitní bydlení, aby ty lidi byli v menších skupinkách, měli prostě pohodlnější život. V minulosti se stavili velkokapacitní domovy pro seniory, ten jeden z nich je tady nad náma v Litvínově a samozřejmě, že to není úplně komfortní.
2: Podle Jiřího Kulhánka tyto domky nejsou v Ústeckém kraji jediné.
3: Dělali jsme jich už několik v minulosti, naposledy třeba v Dubí na Teplicemi a plánujeme další podobné zařízení, že, které bychom takhle udělali tím komunitním způsobem a připravujeme řadu projektů, aby jsme to postupně rozvolnili.
2: Podle České Alzheimerovské společnosti bude počet lidí postižených některou z forem demence narůstat. Ubytovací kapacity pro tyto lidi ale chybí nejen v Ústeckém kraji.
3: Aby senior, který je ještě mentálně v pořádku třeba a nemá ten pohybový aparát plně špatný, vystavoval co nejdéle doma ošetření, to znamená rozšířit pečovatelské služby a posílit je, protože jak nám stárne populace, tak my nedokážeme jako Česká republika a Ústecký kraj už vůbec ne postavit tolik kapacit, aby všichni byli v nějakých domovech. To prostě není možné.
2: Důraz chce proto kraj klást hlavně na pečovatelskou péči v domovech klientů. Podle vedení litvínovských sociálních služeb je ještě nutné domky dovybavit. Klienti by se tak mohli nastěhovat do nových domků na přelomu září a října. Z Litvínova Jaroslav Duchoň, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Sever a společně se teď vypravíme do Roudnice. Právě v Roudnici nad Labem má letos skončit bezmála dvouletá oprava mostu Ervína Špindlera. Podle stavbařů jde zatím vše podle plánovaného harmonogramu. A druhá, zároveň konečná etapa by tedy měla skončit letos na podzim. Podrobnosti má redaktorka Lucie Hejzlová.
1: Aktuálně dělníci betonují jednotlivé mostní pole, izolují římsy, natírají ocelovou konstrukci. Nezbytná je ale i sanace spodní strany opěr. Na té roudnické straně se teď pustí také do rekonstrukce dešťové kanalizace. Na pískovcových prvcích mostu současně pracují restaurátoři. Vrátí se tam i postupně všechny mýtné věžice. Práce podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Frankové pokračují podle harmonogramu. A ty drobné technické změny stavbaři řeší operativně a neohrozí tak konečný termín. Most by měl být hotový do konce listopadu letošního roku.
2: Původně měla rekonstrukce Špindlerova mostu skončit letos na jaře a stát zhruba 100 milionů korun. Opravy se ale protáhly i prodražily, je to tak?
1: Ano, během první etapy podvodní sondy totiž odhalily problémy u samotných základů mostu. Také pilíře pod vodou vykazovaly drobné vady dané stářím a bylo zapotřebí je opravit. Ta první etapa vyšla na 137 a druhá na necelých 89 milionů korun bez DPH. Celkové náklady za opravu mostu jsou tedy asi 225 milionů korun, z toho 85% pokryje dotace. Do celé proměny je ale zapotřebí přidat ještě náklady za restaurátorské práce a to je zhruba dalších 12 milionů korun.
2: To je ten Roudnický most. Jsou v dohledné době v plánu nějaké další opravy?
1: Zatímco v Roudnici nad Labem si řidiči i tamní obyvatele oddychnou, v sousedních Litoměřicích ty opravy na Tyršově mostě zase začnou. Podle Kamily Zahálkové z ředitelství silnic a dálnic, které za most odpovídá, specialisté během léta začali s diagnostikou mostu, sledují technický stav mostu, konkrétně třeba konstrukce nebo stav pilířů. A na základě těchto dat pak silničáři připraví projektovou dokumentaci a opravy by měly začít v roce 2028. Ta pravidelná údržba nosné konstrukce je pak naplánovaná na letošní září.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: I dnešní den v kraji vás bude vyzývat k tomu, abyste večer obrátili oči k obloze. Bude tam totiž k vidění hned několik astronomických zajímavostí, konkrétně dvě. V noci totiž vyvrcholí pravidelný meteorický roj Perseid a ještě předtím, už po 19. hodině, nastane zatmění slunce. To bude z českého území viditelné jako částečné.
1: Dojde na dvakrát těsně po sobě stmívání, protože nejdřív se začne stmívat kvůli tomu samotnému zatmění, pak se trošičku rozjasní, ale už bude zase zapadat slunce.
2: Popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Na našem území to bude nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999.
1: Česká republika bude ležet téměř na hranici pásu úplného zatmění, čili u nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění.
2: Abychom si ho bezpečně prohlédli, potřebujeme dostatečně tmavý filtr, skoro neprůhledný. Pomůže třeba svářečské sklo. Doporučuje Jan Veselý z pražského planetária.
3: Ten filtr musí nejenom zeslabit to viditelné světlo, ale také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít takové parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
2: České země si podle astronomů na příští výrazná sluneční zatmění budou muset počkat. V roce 2075 sem dopadne prstencové zatmění a až v roce 2135 úplné. Naopak Španělsko se dočká velkých slunečních úkazů dnes i v příštím a přespříštím roce, i když v jiné části území než letos.
1: Úplné zatmění slunce je možné pozorovat na jednom místě zeměkoule zhruba za 400 let. Statistika je ošidná, protože Španělsko bude mít ještě jedno štěstí a hned v roce 2027.
2: Při zatmění slunce je měsíc v novoluní. To zároveň znamená, že v nocích okolo zatmění měsíční světlo neruší pozorování slabších vesmírných těles.
1: Hned můžeme zůstat někde na pláži nebo na louce pod širákem a užít si maximum meteorického roje Perseidy, protože letos panují dobré pozorovací podmínky právě díky fázi měsíce, kdy měsíc nebude rušit.
2: Meteory se podle astronomů mohou objevit kdekoliv po celé obloze. Nejlepší pozorovací podmínky nastanou mezi 2. a 4. hodinou ráno. Podle astronomů se Perseidy dají pozorovat i v nocích po maximu, až do 24. srpna. To už ale bude překážet měsíční světlo. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Richard Miller a jeho píseň jako to téměř poslední, co uslyšíte v dnešním Dni v kraji. Už za malou chvíli bude 6 a přijde Jana Moravcová s dalšími čerstvými zprávami a pak Míra Tartárek a písničky na přání. Tak hezký zbytek středy s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: V Litvínově ode dneška slouží klientům s demencí a Alzheimerovou chorobou nové chráněné bydlení. Nemocnice v České Lípě začne na podzim s úpravou lůžkového oddělení pro traumatologii. Ředitel Povodí Vltavy Kubala vyzval ke stavění nových vodních nádrží. Dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru, zítra čekáme jasno s teplotami do 30 stupňů. Pěkný podvečer, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Ústecký kraj dnes v Litvínově otevřel nové bydlení pro 36 klientů s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Takzvané domečky má ve správě krajská příspěvková organizace. Nové zařízení tvoří 3 dvojdomy se 6 domácnostmi a 1 dům pro personál a technické zázemí. V každé domácnosti jsou 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj, informovala mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Zhruba 62 milionů korun bude stát rekonstrukce lůžkového oddělení pro traumatologii a ortopedii v nemocnici v České Lípě. Podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře začnou stavební úpravy během září a skončí v létě příštího roku. Pacienti přestavbou získají větší komfort.
4: Lůžkové oddělení je dnes rozdělené na 2 části. Po rekonstrukci budou spojené v jednu i s jedním ošetřovatelským týmem. 3 lůžkové pokoje se navíc změní na dvojlůžkové s novým hygienickým zázemím. Koupelny budou bezbariérové, což zvýší komfort pacientům se sníženou schopností pohybu. Kapacita přitom zůstane zachovaná v počtu 50 lůžek. Výhledově připravuje nemocnice také nové endoskopické pracoviště a urgentní příjem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Česko má podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly málo vodních nádrží. Ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že chybí třeba na Berounce. Nové přehrady jsou podle něj potřeba kvůli klesajícím zásobám vody ze sněhu nebo prodlužujícím se suchům. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní, nádrže ale chybí na jiných tocích v povodí, pokračuje Kubala.
5: No třeba Berounka, Sázava. Zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15-18, zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit.
3: Zadržovat vodu je podle Kubaly potřeba hlavně v období přívalových dešťů. U Třeboně odpoledne narazil autobus do stromu, zranění jsou 4 lidé, řidič a 3 nezletilí, nikdo jiný v autobuse nebyl. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčího českých záchranářů Vojtěch Míra. Řidič autobusu utrpěl středně těžké zranění hlavy a hrudníku. Záchranáři ho proto vrtulníkem přepravili do Českobudějovické nemocnice. Jednoho nezletilého sanitka převezla do nemocnice v Jindřichově Hradci. Zbylé 2 nezletilé záchranáři ošetřili na místě a příčiny nehody vyšetřuje jeho česká policie.
1: Počasí.
3: Zítra bude převažovat jasno s teplotami do 30 stupňů Celsia, na horách do 24 a dál platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Strážka osobního vozu s motorkou komplikuje provoz na silnici 13 v Chomutově na 51. kilometru a taky u Lukavce na Litoměřicku na silnici 247.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

dalších písniček, které nestárnou. To byl Michal Tučný a Abych tu žil. Společnost vám dělá Český rozhlas Sever a písničky na přání. Od mikrofonu vás tady zdraví Miroslav Tartárek. Dobrý den, hezký podvečer. No a hned tady máme pro vás nachystané kontakty do studia. Neznáte? Dobře poslouchejte. Tak o písničku si můžete zavolat. Telefon do studia má číslo 475 212 212, a ten druhý způsob je, že si také můžete o písničku napsat buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu, a napsat si také můžete e-mailem s adresou zahrajte@rozhlas.cz. No a než tady budou první telefonáty, mám tady nachystaný právě jeden e-mail. Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky Santa Maria de la Mer ve francouzštině pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty. Moc děkujeme a přejeme vám pěkný den. Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka. A tady je Miri Matěj.

0: Rima ty je Santa Maria de la Mer, písničky Nepřádi a samozřejmě teď už je tady nachystaný ten první telefonát po 18. hodině a ve vysílání vítám posluchače Honzu z Vlkavy od Stánku, zdravíme k Stánku, dobrý podvečer,
1: ano,
0: pomalu
1: už. Ano, krásný letní srdeční podvečer, přátelé a kamarádi, zdravím vás všechny.
0: Děkujeme, tak co
1: no,
0: pěkné
1: já komu? Já dneska teda s malým předstihem v sobotu 15. srpna slaví svůj svátek všechny Haničky. Ta mezi mě samozřejmě patří neodmyslitelně naše věrná posluchačka a naše kamarádka, bohužel zatím jenom po telefonu, paní Hanička Kohlertová alias Hanička Básnička z Bíliny. Haničko, já bych tě chtěl i za moji mamku k tvému svátku sobotnímu popřát všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky a ještě dlouhá léta v pevném zdraví prožitá po boku tvého manžela Harryho. Ta následující hudební dáreček necháme jako malé překvapení, jestli teda by to nevadilo.
0: Já myslím, že to nevadí a samozřejmě, abych nezapomněl, tak ta písnička je i pro vás, i pro vaši maminku, která určitě poslouchá.
1: Maminka tady sedí, poslouchá.
0: Tak ji zdravíme. Tak ať se hezky poslouchá i vám tam, no a tak ta písnička, kterou jsem málem prozradil, já je raději pustím. Tak mějte se krásně
1: a naslyšenou. Zdravím všechny nejmenované posluchače, prostě posílám ji potom všem.
0: Dobře, tak zase někdy, naslyšenou.
1: Hezký večer. Naschle, díky.

0: Ave Maria, Gloria, Jakub Smolík, písničky na přání a po prvním posluchači už je na telefonu nachystaná první posluchačka po 18. hodině a tou je Dominika z Ústí nad Labem, krásného března. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Za ně děkuju.
1: A chtěla bych nechat zahrát hokej letní ráno.
0: Ano, budeme už vyhlížet zítřejší ráno, dobře.
1: Bylo by to pro paní Marcelku do Neštěmic,
0: ano.
1: Pro paní Martu do Barandova, pro paní Květu z Vysoký a pro všechny posluchače
0: a
1: pro
0: vás.
1: Vaše rodiče.
0: Taky pro vás a písnička za malý okamžik a naslyšenou.
1: Děkuju. Ach.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Holky a písnička Letní ráno. Pokračujeme dál v plnění vašich písničkových přání a já už ve vysílání vítám také posluchačku, která nám volá z Českého ráje. Paní Milenu, hezký podvečer.
1: Krásný večer vám, pane Míro, a všem posluchačům.
0: Děkujeme.
1: A písničku posílám a zdravím Květušku s Romanem, potom Marušku do Chomutova, písničku posílám Ivetce do České Lípy a paní Marcelce do Neštěnic.
0: A já i vám samozřejmě budu hrát, jestli můžu.
1: Ano, to budu ráda.
0: No a domluvili jsme si Marcela z Moška a nic nestává se náhodou. Určitě to je
1: ano,
0: pravda.
1: Ano. Tak... A já vám moc krát děkuju.
0: Není
1: a
0: záž.
1: Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Budu se těšit, naslyšenou.

0: Marcel Zmožek a Nic nestává se náhodou. Jsou tady písničky na přání, budou tady až do 19 hodin. No a protože se nic nestává náhodou, tak určitě osud tomu chtěl, že se také dotelefonovala paní Eva z Nového Boru. Já vás vítám ve vysílání. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: Tak vy jste tady u mě objednala další písničku, tak si zahrajeme trochu dechovky, tak co to bude pěkného a komu to věnujeme?
1: A bude to Malý Hoši Černovasí od Vůverky.
0: Ano, mám to přichystané. A mimo toho, že potěšíme vás a vy určitě mě, tak koho dalšího ještě?
1: Potěšíme všechny, kdo tyhle ty písničky mají rádi.
0: Dobře, tak jo, tak ať se hezky poslouchá Český rozhlas Sever a ať se zase někdy podaří dotelefonovat sem do písniček na přání. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Vy taky, nashledanou.
0: Děkuju.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na

0: Tolik tady také trochu dechovky v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. To byla kapela Budvarka a Malý hoší černovlasí. Pojďme se znovu věnovat telefonu. Ten další je z Kostelce nad Labem a ve vysílání také po nějaké době. Vítám posluchačku Alici. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Tak já bych přála tuto písničku všem lidem, kteří poslouchají Rádio Sever, vám také, Míro.
0: Děkuju.
1: A taky pro sebe a všem lidičkám, co vlastně poslouchají vaše rádio.
0: Dobře, tak ode mě pro vás. Rád jsem vás po nějaké době slyšel. Hezky
1: dobře,
0: jsme
1: si
0: popovídali i mimo vysílání, tak věřím, že to zase někdy vyjde. A teď už ta Šárka Resková, jak jsme se domluvili, a to borůvkové víno, neboli borůvková. Tak
1: borůvková.
0: Hezký večer. Dobře. A naslyšenou, budu se těšit.
1: Naslyšenou, děkuju moc, naslyšenou.

Další z písniček, které opravdu nestárnou, tak to byl Radek Tomášek a žádná jiná. Stále jsou tady písničky na přání, za námi velká řada telefonátů a vy si o písničky také píšete. Tak pojďme se teď věnovat e-mailu, krásný slunný podvečer přeji a prosím o písničku od Ricky Povery, Canzone d'amore, k svátku všem mým jmenovkyním Klárkám. Tak dále všem posluchačům tady ještě čtu a vám všem do rádia. Je hezká a letní, zamilovaná, prostě super, tak snad se bude líbit. Děkuju moc, Klárka. Tak Klárko, všechno nejlepší k svátku a teď se vypravíme do té Itálie. Akvě.

Ricky Poveri, Canzone di Amore, stále jsou tady písničky na přání a já už tady mám nachystané další čtení a další váš e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání písně od pánů Karola Konárka a Robo Kazíka Život je boj pro mého milovaného Jiříka. Lásko moje, ať nám život přinese cokoliv, věřím, že všechno spolu zvládneme. Budu stát při tobě v dobrých i těžkých chvílích, protože naše láska je silnější než jakákoliv překážka. Miluji tě a vím, že společně dokážeme všechno. Tvá milující Hanka.

Já tady pro ty dnešní večerní písničky na přání mám nachystané ještě alespoň jedno čtení, ty další vaše vzkazy, tak na ty se zase podíváme zítra. Tak teď ta SMS-ka, něco od Beatles pro kamarádku Kláru k svátku, děkuju Jitka. Pomalu se nám, jak jsem naznačil, blíží 19 hodin, budou tady zprávy a potom už se můžete těšit na další pořady, tak mějte krásný večer a zítra po 12. nebo po 18. hodině se těším u písniček na přání naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. Lounská radnice po veřejné kritice zruší usnesení, které omezilo pořádání volebních akcí na některých městských pozemcích. Květnové měření hluku v polském dole Turův odhalilo překročení limitu. Výstraha před požáry platí i nadále, zítra očekáváme stejně jako dnes jasno, teploty o pár stupínků výše maxima do 30. Pěkný večer, zprávy a Jana Moravcová. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel taky výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
2: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6 000 tun nebo 6 000 tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5 000 a 5200 tun.
0: Nižší úroda podle Smetany cenu piva neovlivní. Květnové měření hluku z polského hnědouhelného dolu Turův odhalilo překročení nočního limitu v Hrádku nad Nisou Uhelné. Analýza potvrdila, že zdrojem hluku byl důl Turův. Ministerstvo životního prostředí proto vyzvalo polskou stranu k přijetí opatření ke snížení zátěže. Informovala o tom mluvčí Libereckého kraje Pavla Sýkorová. Rada města Louny by tento pátek měla zrušit své červencové usnesení o pořádání volebních akcí na městských pozemcích. Českému rozhlasu to potvrdil starosta Milan Richtařík z ANO. Týkalo se například výstaviště a ploch u škol, sportovišť, parků a nebo dětských hřišť. Podle vyjádření na webu radnice bylo příliš obecné a vyvolalo řadu nedorozumění.
3: Usnesení rada přijala poté, co jedna z politických stran požádala o nižší nájemné za výstaviště. V září tam chtěla pořádat dvě předvolební akce. Radní slevu zamítli. Nově chtějí projednat pravidla, podle kterých bude město své pozemky pro podobné akce pronajímat. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Kuvajtské bezpečnostní složky podle tamního ministerstva vnitra překazily chystaný teroristický útok. Připravovat ho měl Kuvajťan napojený na organizaci Islámský stát, kterého už delší dobu sledovaly informační služby. Teroristé podle ministerstva podezřelého muže trénovali ve výrobě výbušnin a dronů. Poslední bašta samozvaného Islámského státu v Sýrii padla v roce 2019. Organizace má ale stále buňky na Blízkém východě, Střední Asii nebo Africe.
1: Počasí.
0: Meteorologové i nadále na severu Čech varují před nebezpečím vzniku požárů. Zítra bude převažovat jasno s teplotou do 30 stupňů a na horách do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V obci Sukorady na Litoměřicku na silnici 269 pozor na komplikace po nehodě cyklisty. Na místě zasahují aktuálně i záchranáři a problémy dál čekejte řidiči v Chomutově v Černovické ulici. Je to silnice 1/13 a 51. kilometr. Dnes v podvečer tam havarovala motorka a osobní vůz. Tak jeďte opatrně i tam. Já vám přeji dál šťastnou cestu a dál pěkný večer s námi s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní Jiřina Misíková nám napsala, my jsme rádi, že v poslední době hodně do Hezky česky píšete. Asi se shodneme na tom, že ani renomovaní moderátoři si s českým jazykem často nerozumějí. Chybuje se třeba ve skloňování číslovek, ve shodě přísudku a podmětu, ve středním rodě množném čísle, o tom jsme to mluvili minule, výslovnosti dítini, dytiny. Zajímalo by ale hlavně užívání zájmena týž místo stále častěji užívaného ten samý. Jak je to závazné, týž a ten samý?
2: Musím paní Misíkové poděkovat za dotaz, protože vztah k těmto dvěma výrazům mám velmi podobný jako ona. Totiž to ten samý bylo dlouho považováno za nespisovné. Ovšem, i já jsem to tak cítila, zvlášť například v odborných textech, ale je to klasifikováno jako výraz hovorový a hovorová čeština stále ještě patří do spisovné češtiny. Takže je to v pořádku, ale řekněme, že to je varianta k tomu týž, které je zase pociťováno jako výrazně spisovné. A další zdůvodnění, proč se mluvčí zejména vyhýbají tomu zájmenu týž, je jeho poněkud obtížné skloňování a my nemáme při běžné slovní zásobě nemáme dostatečný počet analogických slov, o jejich tvary bychom se opřeli, abychom si byli jistí.
1: Takže raději říkáme ten samý.
2: Ano, ano. Mm-hmm. Například se to srovnává s ruštinou nebo se slovenštinou, kde jsou taky tyto dlouhé tvary, ten istý, tot sámoj a podobně. Jsme si jistější tam, kde cítíme i to zájmeno ten a k tomu máme tu další složku toho slova.
1: Rozumím, no zkusme si to vyskloňovat. První pád, týž, bez téhož.
2: Bez téhož, mikrofonu, s tímž mikrofonem.
1: S tímž, ano.
2: S tímž
1: ještě
2: mikrofonem.
1: Čtvrtý pád vidím.
2: Týž.
1: Týž mikrofon. Mm-hmm. O témže mikrofoně.
2: Ano, ano.
1: Nebo mikrofonu. Mhm. Mm-hmm.
2: A s týmž mikrofonem. A máme tam ještě možnost tentýž, což je stejně knižní, ale možná se nám to skloňuje snáze, s tím též, o tom též, vidím tentýž a tak dál. Možná jsme trošku váhali, možná je to vidět, že to slovo příliš často neužíváme.
1: A proto právě inklinujeme k tomu ten samý.
2: A to ten samý, to se nám skloňuje velice snadno. Tam víme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku dál přibývá počet OSVČ, celkem jich je víc než 1 200 000. Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. A i zítra bude slunečno, teploty vystoupí ke 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak víc než třetina všech českých zaměstnanců. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel také výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
2: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6 000 tun nebo 6 000 tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5 000 a 5200 tun.
0: Zemědělci na jihu Čech musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku se nazvažují, že chovy omezí.
3: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
4: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
3: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
4: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
5: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
4: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Sport.
0: Desetibojař Willem Stránský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřej Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Järvinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
6: Tak už při stovce asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to. Počasí.
0: Zítra bude opět jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahu u Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. Kolona je z kilometru 35 asi na půl hodiny. V Praze pokračuje silnější provoz. V Novopatské se ucpává příjezd do omezení ve Kbelské směrem z Černého mostu je zdržení asi 20 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře Ondreje Nepeli. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: má na svém kontě desítky rolí, pro mnohé bude navždy princeznou Arabelou. Herečka Jana Naďová je hostem Alex a host. My jsme teď mluvili o novém filmu, ve kterém hrajete. Film se jmenuje Šampion, vy tam stvárňujete trenérku krasobruslaře Ondřeje Nepeli, Hildu Mudrů, ale to nebyl váš první film od té chvíle, kdy jste se vrátila vlastně po 30 letech, kdy jste se tak jako ztratila z očí veřejnosti, přestěhovala jste se do Německa. Po tu dobu herectví vám nechybělo? Ani třeba v Německu jste se nechtěla realizovat?
1: Nie, ale mnoho lidí mi píše, hlavně moja přátelka Alena Heribanová mi napísala, ty jsi se nevrátila, Janka. Ty si bola v našich srdciach počas tých 30 rokov a to je krásne, čo mi povedala. Vlastne ten návrat to beru, pretože som nehrala, ale ja som stále tu bola, pretože filmy, reprízy existujú stále, aj na Slovensku moje staré filmy zo 70-tych, 80-tych rokov. Takže ona hovorí to, ty si tu stále s nami bola a bola v našich srdciach. Takže ja som to brala ako keď nastúpite do vlaku, ktorý sa rozjede a vy potrebujete niekde vystúpiť. Hej, tak ja som zatiaľ jazdila, pochodila som pol sveta, nazbierala som informácie, nazbierala som nové

hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. Zítra bude slunečno a teploty se znovu přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření SKY areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření SKY areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Ústí nad Labem zvažuje uctění památky spisovatele Vladimíra Párala. Ve svých knihách se inspiroval právě Ústím nad Labem. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický k tomu řekl.
2: My k tomu povedeme diskuzi, protože skutečně je to velká osobnost historie města Ústí nad Labem a zauvažujeme, jakou formu zavolíme, aby tady ten otisk po panu Páralovi byl jasný.
1: Vladimír Páral zemřel v pondělí 10. srpna ve věku 94 let. Prameniště, které zásobuje vodou velkou část Turnova a další okolní obce, bude zprovozněné do konce srpna. Českému rozhlasu to řekl ředitel svazu vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk. Historické prameniště Šlejferna stavbaři opravují. Stavba má téměř rok zpoždění, kvůli její náročnosti potvrzuje ředitel Hejduk.
3: Cíl byl jediné chytit co nejvíc vody, protože to souvisí s tím, že pokud jí bude hodně, tak ji bude moct pustit ještě do okolních obcí. To ani projektant nemohl vědět, když ten projekt za provozu, tak jsme udělali sondy, ale opravdu, když ho zastavíte a vlastně ho celý rozeberete, tu štou, tak vidíte, že to je trochu jinak. Sport.
1: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al Fatih. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
4: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojim druhým domovom. Nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
1: Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. Počasí. I zítra bude jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 je mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Velemín a na Teplice. Kvůli změně značení v tunelech zdržíte se tam asi půl hodiny. A pozor u hranic s Polskem, v blízkosti D1 se pazou kozy, tak opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
5: Když se spojí dva správné lidské životy, může vzniknout láska, která překoná všechno.
6: Budeme vám vyprávět příběh manželů, kteří už oslavili smaragdovou svatbu.
5: Byly chvíle, kdy mohl přijít jeden od druhého, ale anděl strážný je vždy ochránil, protože kde je láska, tam je život.
6: Osud jim nadělil zdravé děti a štěstí, které si něžně hýčkají ve svých 75 letech.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořad o výjimečných osudech lidí, ale i o skromné lásce.
1: Ze stovek zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který se týká manželů Jany a Václava Soukupových z Přílep u Kroměříže.
0: Nedávno oslavili 55. výročí svatby. Milují se čím dál víc. Možná proto, že už vědí, jak se život může ze dne na den zkomplikovat.
1: Na návštěvu k ním jsme poslali našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Je dobrý den.
4: Vy budete Jana?
3: Ano, my jsme vás vůbec neslyšeli. Vy jste přijeli tak potichu. Dobrý den, vítám vás u nás. Vždycky jenom slyšíme v rádii Patrik Rozehnal a víc nic. Pojďte k nám.
4: Nezavolá. No. Tak přijede. Tohle je kytička pro vás.
3: To je krásná, děkuji moc. My máme za týden výročí svatby, tak ona mi třeba vydrží.
4: Yeah.
3: Máme 55 roků za týden. Ta je krásná o srdíčka.
4: No jasně. Vy si to zasloužíte, ne, za ten příběh životní?
3: My jsme strašně z toho překvapení a nemůžeme se z toho zpamatovat.
4: Ale, tak máte ještě chvíli na to.
3: No, oni se tak počítají.
5: Dobrý den. No, já ani neslyšel, já tam mám rádio. Já tam mám furt ty babské rádia takové, to poslouchám celý den a i ty právě všechno, co je tako, to se týká tady tohoto. Takže to jsem všechno mám na to znalákal, no.
4: Tak to je dobře, že posloucháte.
5: Jo, já to mám dílně a všady prosím rádio sebou ven, bez toho se nehnu.
4: Výborně, no tak teď budeme poslouchat, ale my vás dva.
5: Jo, ale... No, jestli to zvládnem.
4: Já myslím, že jo.
5: Taky, no.
1: Svůj společný život začali 28. června 1967 na svatbě. Nikoli své, ale na veselce kamaráda tehdy 16-leté Jany.
0: Její tatínek tam dělal šoféra. Přivážel svatebčany a jí, mladé slečny, si nikdo nevšímal.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A pak se objevil takový silnější kluk a říká, co tady děláš? Říkám, no mámi za družičku. Říká, no moja sestra se vdává, já jsem bratr a jdu za svědka. A tak jsme se tak poznali, ale nic mi to nějak neříkalo. Jsem měla představu o klukovi jinačí. Ale pak začal mít o mě veliký zájem a potom po obědě, jak se začalo hrát, furt si pro mě chodil tancovat, už jsem nesměla s nikým jiným chodit, už si mě, jak když přivlastnil.
5: No tak jsme tančili spolu hodně a jsme potom na to téma, ona ještě jezdila do Prostějova do školy, na střední školu, no a tak jsem se jí ptal, jestli jako když přijede, jestli můžem někdy dojít a říká, že jo, tak to začalo, že jsem začal jezdit jako k sestře zároveň a oni bývali sousedí, pomáhali, dá se říct, no a tak jsem se vždycky stavil za ňou a tak to začalo, že jsme spolu začali chodit, no.
4: Jak vám připadala, jak se vám líbila, jaká byla, popište nám jí.
5: No, stála chudá, tož byla drobná, nebyla žádná velká, teď ona měla tak 50 kilo, myslím, a tak byla, hezká byla, to se nedá, že by byla jako nelíbila, líbila se mi hned na první pohled.
4: Co se tak v tom věku chemicky, nebo já nevím, odehraje, když dostane holka od kluka pusu, nebo kluk jí tu pusu vlepí, zatočí se svět, nebo jak to je?
3: Tož Vena byl takový, on to uměl. On si mě uměl získat, já jsem třeba neměla chuť. On to tak uměl se přitulit a přimazlit, že ani jsem nechtěla, bylo to.
5: No, ale přitom to byla jako první holka, já jsem měl předtím, jsem nechodil žádnou jinou holkou. Nevím, no, a byla to ta přitažlivost ženská.
4: Co tak jako vnitřně jste prožívali?
5: No tak Bylo to v člověkovi, že to prostě už se začal se těšit, že přijede na ten víkend dom pátek a prostě bylo to už v něco člověkovi zakořenilo, jo? Že ty city se více projevovaly. Pozná to, že je něco, že se něco mění, jo? Že člověkovi něco zakořenilo, dá se říct takového.
3: No, je to tak, je to tak. Začala jsem, už se blížil ten pátek, tak už jsem se začala těšit a už jsem si říkala, kam bychom mohli spolu jít, ale musela jsem se doma zeptat. No, ale nejhorší bylo, když jsem třeba přijela z internátu a měla jsem se pak učit na maturitu a Vena chodil z Přílep přes pole do Frištáka, to je takových 5 kilometrů pěšky a já jsem vždycky doma říkala, tati, já se musím jít učit, já budu mít zkoušky. A tak já jsem šla, my jsme tam měli takové políčko přes silnicu a stromy a jahody a já říkám, já se půjdu učit jahodám a vzala jsem si deku a jako sešity a Vena přišel zadem přes les a my jsme se tam učili. Já jsem se učila na maturitu a on mi nedal pokoj.
4: Vy jste se úplně něčemu jinému učili.
3: Ano, my jsme se učili a vůbec nám to nepřišlo, že bych se měla učit. Ale bylo to krásné, to zakázané je vždycky nejpěknější, bylo to pěkné v té přírodě. Vždycky jsme měli rádi a máme doteď tu přírodu, že... A líbilo se mi, že byl aj urostlý. On tenkrát, jsem si říkala, tak abych věděla, že o toho člověka se můžu opřít a že mu můžu věřit, žádné tintítko, že? Bylo nám spolu dobře, ale že bychom uvažovali o něčem dalším, vážnějším, to nám tenkrát nenapadlo. Ale tak jsme začali spolu jezdit na výlety nebo někde do parku, na zámky a tak. Tak jsme se začali zbližovat a když jsem byla na internátu, tak mi psával dopise. A tak jsem začala taky psát, tak jsme si odepisovali a vždycky jsme si na tu obálku napsali naše heslo. Krásné je žít a to máme do dneska a tu písničku máme strašně rádi. A vždycky na tom každém dopisu jsme měli na vrchu napsané krásné je žít. A tak jsme si psali, až pak šel na vojnu půl roku, než jsme se ještě vzali, tak jsme si psali. No a pak to došlo tak, že jsme spolu chodili, já jsem pak začala pracovat ve Zlíně u telefonu a začal za mnou jezdit. A to bylo to, že začal za mnou jezdit, jsme se začali mít rádi trochu víc.
4: Co to je trochu víc?
3: Trošku víc, už jsme se báli dát napřed pusu, že třeba se mi něco stane, že otěhotním nebo něco. A tak jsme se začali zbližovat a zbližovat, až jsem byla těhotná. A tak teď co teď? Teď já jsem měla doma, jsme měli na žabární hospodářství, tak tatínek byl rád, že jsem byla jako kluk, vždycky jsem byla při ruce. A tak jsme spolu začali chodit a teď tatínek, když se dověděl, že jsou těhotná, tak z toho byl špatný, protože jsem měla 20 roků, ještě jsem neměla 19 a půl roku. A on si pořád myslel, že jsme malé holky, že ještě je čas na to, jenomže když se to stalo, tak bohužel se to muselo řešit, že?
4: No a teď rodiče se to asi dozvěděli, si myslím, možná až potom, co se to dozvěděl Vena, nebo ne? Veno.
5: No, tak já jsem se to dozvěděl, jsem se to, že jako to je fakt. No prý já jsem jako nedostal ty ženské věci, jo, měsíčky, jak se řekne. Říkám, nakonec se co? Tak se vezneme, není problém. Jenže byl problém s rodičmi a od manželky. Oni prostě, že měli to hospodářství, tak jsme chtěli svatbu. A to možná ještě i dřív, než jsme přišli do toho jiného stavu. To bylo, ještě ne... Teď jsou zemáky, teď budou žňasou a furt prostě byla práce a nebyla čas, nebyl na svatbu. Až se to prostě stalo, tak už ten čas se musel udělat a už nenadělali nic a tak jsme se vzali, aspoň k tomu došlo.
4: Takže no, i svatba se řídí zemědělským rokem, jo?
3: Ano, no. Ano.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jednoho dne se to stane a já budu

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Janě a Václavovi Soukupovým. Seznámili se na svatbě. Ona byla družičkou, on šel za svědka. Na svou svatbu si počkali celé 3 roky.
2: Brát se, jak se říká, museli, ale také chtěli. Milovali se. Jejich velký den byl naplánován na 1. srpna roku 1970.
1: Co se dělo den předtím? Jak se oba loučili se svobodou?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ten poslední večer, tak tatínek si ke mně sedl na postel, jak jsme se sestrou spávali jako dvojčata, a říkal: Jani, nerozmyslela jsi to? Nechceš zůstat doma? Já říkám: tati, ne. A máš ho vůbec ráda? Já říkám: tož mám, tatíšek, víš, že ho mám ráda. A zůstaň doma. A furt jak kdyby mě přemlouval. Říkám: tati, ale to nejde už, nechtěl mě pustit z domu, nechtěl. A tak jsem se nakonec, jsme si poplakali tu poslední noc doma a šla jsem do Příleba. Už je to tak, jak to je.
4: Co vy ten předvečer svatby, Véno?
5: Předvečer? No, předvečer svatby. Předvečer svatby jel ještě, manžel, ty jsi měla jet pro svatební šaty, že? Ke švadleně, říkám, tak jsme jeli na motorce jako pro šaty. Jasně, tak jsem jeli a to ještě zase jsme se zastavili na našem místečku, jsme si poseděli, pokusali. Za mnou už tady čekali bratranci, že už tady byli odpoledne a my jsme přijeli o 9, o 10 hodinách ze všeho to. No a tož já jsem říkal taky tehda, říkám, když se na mě tak dlouho čekali, to, že já vám aspoň naliju štamplu. Jsem vzal sklinku, co byla po ruce, jsem mi nalil, tož to vypili. No, ty znám teda nalil, říkám, že to není dobrá. No, však ochutnej. Já jsem jim nalil vodu. Ze sklenky to byla voda.
4: Co si z toho svatebního obřadu nejvíc, kdo z vás pamatuje?
5: No a to takový utkvělo, že měli jsme, jak mamina měla dlouhý závoj, myslím ještě tak ze 2, ze 3 metry, že? A že jí to povedou družičky, jako jí to potáhla, aby to netáhla. A to se přecházelo z toho národního výboru přes náměstí takových 150-200 metrů, jo? A teď je ten průvočel. A nejlepší bylo, když měla takovýho malýho bratranca a on tu měl cylindřík, malý všechno. Joško, teď tě poneseš vlečku. A oni měli doma taky hospodářství, jako ta, a pro ně byla vlečka za traktor. A on chudák se rozplakal. Říkal: já tu vlečku neutáhnu. No, tak to je opravdu takový zážitek. Z toho na to člověk se vzpomene.
4: Pamatujete si ten první manželský polibek?
5: Jo.
3: Je, pardon. Ano, protože tenkrát byly závoje a ty závoje byly dlouhé a byly neprůhledné.
4: To všechno dlouhý, vlečku, závoje.
5: No,
3: a teď ten závoj byl přehozený, takže já jsem byla jak bílá paní. On stál vedle bílé paní, mě nebylo vůbec vidět. A teďka on mě nemohl ten závoj vyhrnout, dostat, aby mi tu pusu mohl dát.
5: Opravdu, dostat se k ní, což už jsme měli za sebou, ty polibky, takže to mělo být oficiální a museli vydržet, že jsem to odmotal s takovou.
2: Po svatbě se nastěhovali do domu Václavových rodičů, kde měli pro začátek jen jednu místnost a koupelnu na dvorku.
1: Šťastná a veselá Jana brzy poznala, že bydlet pod jednou střechou s tchyní nemusí být vždy dobrý nápad.
3: Jako napřed se mi ta maminka zdála Venova fáň, ona taky taková veselá, taková řečná, jak sestra jeho, jenomže ona začala být taková, jako panovačná, jak když to musíš, to udělej a tak. A teď já jsem byla mladá a teď přišlo, že aj to mimčo a ona, musíš to obléct, nedělej to a začala. A ona je svůj a jednou, my jsme tady měli jako ložnicu dohromady všechno, tak on mi, já jsem měla doma ve zvyku, jsme vyvětrávali peřiny vždycky, se to dřív dělávalo, v sobotu se gruntovalo, vyhodili se peřiny a ona mi vyhodil peřiny tady na dvorek a máti vyletěla a říká, prosím tě, proč vyhazuješ peřiny, to mi jsi to nikdy neudělal, to nemůžeš udělat aj my. A Vena tenkrát i řekl, mami, ale já už jsem ženatý, já mám manželku, vám to může udělat, on rodičům vykal, vám to může udělat tata. A on jo, to začal všechny problémy těma peřinama, že on se postavil, že řekl, ale mamo, vy máte tatu, já už jsem ženatý. A to vám řeknu, to bylo hrozné. To byl takový, ona začala jakdy žárlit, všecko bylo najednou špatně, nic jsem neudělala dobře, já jsem tady vždycky zašla, začala jsem brečet. Ta maminka se tak změnila, že všechno jí vadilo. Já jsem se snažila jí umýt okna nebo něco dvůr zamec nebo takové ty práce, co jsem doma dělávala. A proč to děláš? A na co žehlíš montérky, kdy to je zbytečné. Všechno jsem prostě nevěděla, jak jí mám vyhovět. A tím začaly ty problémy, ta naša komnata. Temná, že jsme si s něma přestali rozumět.
1: Tím ovšem počáteční problémy neskončily.
2: Připomeňme, že v té době byla Jana ve čtvrtém měsíci těhotenství a těšili se na příchod svého potomka.
1: Netušili, že jen zázrakem zůstanou spolu. Krátce po svatbě se totiž vydali vrátit půjčené stany svému bratranci.
3: Z Přílezné vyjeli a tady za Přílepama byly v Holešově kasárny a tam stáli dva vojáci a jeden voják měl nohu v krvi a byla ta motorka stála a teď nás zastavili, tak jsme zastavili a ten jeden vojáčka, mohli byste nás zavést do Holešova na polikliniku, on má roztrhlou nohu. Tak Vena udělal lůžkovou úpravu, jsme tam toho vojáka položili, já jsem si sedla dozadu, jeli jsme na tu pohotovost a jsme ho nechali, nahlásili jsme to jako na policajty a jeli jsme. A já říkám, Veno, ale já si chci sednout vedle tebe, dostali jsme od našich auto jako MBčko staré, jako svadební dar a on říkal, ale seď vzadu, však už jedeme k vašim, to je kousek, zůstaň sedět vzadu.
5: Tak naštěstí mě poslechla, my jsme vyjeli na silnici, to byla boční silnice na hlavní a jeli jsme, za mnou jelo auto a to začalo silně pršet. A my jsme zátali za Horním Lapačem, byla taková mírnější zatáčka. No ale já jsem viděl teď, jak se blíží a světla do protívky. A pak to už opravdu ho to vyneslo do čelní náraz nám dal, vysočil si nás a do té pravé strany se zaril. Prostě to auto zlikvidoval úplně na sračku. Kdyby ona ležela nebo seděla vedle mě, tak nebyla.
4: Ale co se stalo vám tedy z hlediska zdraví, jak jste to odnesli?
5: No tak já jsem měl přeraženou nohu, měl jsem taky jako zešrubovaný, měl jsem tam 41 cm platinu drát do tohoto a byl jsem operovali to jako všechno a tak já jsem zůstal v nemocnici, myslím 2 měsíce jsem tam byl ještě jako manželka, tož ta 12 žeber zlámaný, lopatku zlámanou a otřes mozku. To měl celou jednu stranu, měla celý to zlámaný všechno. Tož odležel si tam taky svoje ten měsíc, ale já jsem tam byl dva. No, no a pak ještě taky, pak, až se trošku mohli jeť, tak ji sestřičky dovezeli za mnou na vozíčku, aby se podívala na mě po měsíci.
3: Tak sestřičky mě nalozili na vozíček a oni nám udělali, oni byli tak perfektní, oni udělali z melouna bouli, takové ovoce do toho dali, takový misu a teď jeli se mnou za ním na pokoj, aby jsme se podívali, jak vypadáme, my jsme se neviděli. A tak jsme tam dovezli nás tam a přivítali jsme se spolu, dali jsme si pusu, pohladili jsme se a že si dáme na připítek tu bouli melounovou. Bylo to takové krásné, že nám tady toto umožnili, že nám zpříjemnili ten pobyt, no ale já jsem pak jela doma, manžel potom ještě přes půl roku ma rodil s tou nohou, no a stavba, tady to bylo všechno rozkopané, rozdělané, takže to, ale zvládli jsme to všechno, zvládli jsme to, porodila jsem toho staršího, jak mi dali tu morfio v tom třetím měsíci, tak jsem ho porodila a doktor řekl, že nemusí mít prstečky, prstíky, jako, nebo toto, že aby jsme počítali, že to nemusí být dobré, když je to morfium, pichle, že do třetího měsíce je to nejnebezpečnější. A tak nakonec se narodil krásný, pěkný kluk, hodný, je do teďka furt. Tak je to takové krásné, dobře to dopadlo. No a potom za 3 roky, necelé 2,5, za 3 roky jsem byla zase těhotná.
4: Zase náhodou?
3: Zase náhodou. To jsme neplánovali.
5: Za 3 roky.
3: To jsme neplánovali. No necelé 3 roky jsou od sebe, no. A to jsem dělala ve Zlíně u spoju, telefonistku a my jsme toho staršího měli 3 roky, už ho vzali do školky tady v Přílepích. Tak měli jsme starého Warburka, ještě on strašně žoval ten Warburg, to byly takové hlasité auta. A tak on nás dovezl ke školce a teď

0: Výsluče tady to byla Lea poliklinika, tam sádrovali v Kroměříži a všechno nemocnice, tak ju zasádrovali tu nohu taky prostě a dostala sádru až po vrch jako zad na týmto. Byl to šok, no ale zase byla starost jedna navíc. A tak bylo to náročné, říkám, a čím ale co jsme se zažívali, tak tím jsme se smilovali. Jsme byli jeden pro druhýho oporou, co se nám tak jako si myslím, že opravdu oplatilo. Že si toho člověk váží si toho, že je jeden druhýho více.
1: Postupem času, když přišly děti a když jsme začali stavit, tak se mi víc a víc s ním lepší žilo, protože on byl fajn a všechno uměl a uměl to se mnou. Takže já jsem ho měla čím dál ty radši a teďka na stáž je to stejné. Pořád se mi líbí a pořád říkám, to by to ale pasuje, když vysleče ty montérky a obleče se v nedělu, když jdeme třeba do kostela nebo k dětskám, obleče se pět kam tobě to tak pasuje, ty jsi furt tak šikovný.
0: No. Taky jsem si toho vážili, jako mám ju rád furt, to se nedá nic říct, že na tímto jako, protože opravdu jsme spolu něco prožili a prožili jsme spolu kus života, aj pěknýho, aj byly starosti různý, ale tak a my už těch 55 roků to táhneme spolem tu káru, no, takže myslím, že opravdu jsme si na sebe zvykli, už víme, co v nás je, dá se s jedním druhým, takže aj svoje slabosti známe jedného druhýho, takže záleží na tím, jak se zachová, vždycky ten jeden nebo druhý. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Manželé Jana a Václav Soukupovi jdou bok po boku životem už více

0: než 55 let.
1: Jejich milované děti Petr a Marek přišli na svět v plném zdraví, i když se jejich otec bál o život své ženy.
0: Jak ale kdysi řekl Michelangelo Buonarroti, láska vítězí, i když je strach sebevětší.
1: Měla někdy Jana strach o svou lásku, o Václava?
2: Měla jsem hrozný strach, protože on taky, když jsem byla v lázních, si zlomil nohu, ale to naštěstí kluk ze Zlína přijel, opatrovali ho, ale když mu tak před 11-10 rokama diagnostikovali rakovinu tlustého střeva a řekli, že bude mít vývod, tak jsem se strašně o něho bála. A my jsme tak průměrně věřící, takže já jsem jela i na hostýnek, jako tam jsem se, to bych neměla říkat, jako za něho. A vždycky jsem si věřila, že když člověk něco věří, tak si říká, když něco věří, že se to vrátí a že to bude všechno dobré, ale když oni mu řekli, připravte se, že bude mít vývod, nemusí to být dobré, když mu vzali 60 cm střeva a říkali to už je skoro po 12, měli jste přijet dřív, ale on je takový neposlušný, on, když ho něco bolí, on nechce jít doktorovi, on jde vždycky, až je skoro pozdě.
3: Já jsem neměl strach nikdy o sebe, ani v nemocnici. Vždycky jsem myslel na to, že kdyby si něco stalo, že zůstane sama. To je horší pro mě. To jsem si byl vědom, že prostě bylo by to zlý pro ně, kdyby byla sama. Bez mě nevím.
4: Posílali jste si v myšlenkách třeba sílu vy doma ven v nemocnici?
2: Ano, já jsem kolikrát říkala, no prosím tě, vydrž, bude dobře, bude líp. A já si myslím, a i třeba ten večer, že taky na mě, jsme si na sebe mysleli, pak když jsem za ním přijela, říkala, co jsi dělala, já jsem zrovna na tebe myslela, říkala, ano, byla jsem na zahradě, seděla jsem a vzpomínala jsem, aby byl zdravý. Taky jsem se o něho bála, jsem si říkala, kdyby, a já nebyla, ale on je takový člověk, že on si se všetkým poradí. Kdybych já tady nebyla, tak on si uvaří, uklidí, upeče, je na zahradě všechno, ale já ne. Člověk není zvyklý se s takovým něčím setkávat a taky se z toho dostal, vykuliroval se z toho, ale vždycky je nějaký ten andělíček, strážníček, který při nás stojí a vždycky to zlé nám pomůže překonat. To je takové, opravdu věříme na to. Zatím je to 10-11 roků a zatím je klid, že to jako to střevo, ale bála jsem se o něho hodně, protože přece jenom děcka nám odešly a už jsme zůstali jenom dva. Máme přátelé, máme rodiny, sestry, jako, ale jeden druhého, když třeba večer jdete sám do ložnice nebo ráno vstáváte a to postel je prázdná, je to takové smutné. On, a i když přesto, že jezdil v práci, jak on chodil do práce, jezdil do světa jako montér, takže jsem byla zvyklá, že je. Ale vždycky bylo zajímavé, že třeba jsem dostala záchvěr, já jsem se začala dusit a když nebyl ve světě a byl ve Frištáku v tom družstvě, on jak kdyby to vyjelil okolo něco kupovat do Holešova. A teď, jak to nebyly mobily ještě, a teď on říká, co je, ahoj, říkám, že mi to tak zlobí. Tak on přijel, pichl mě a jel dál. Takže on vždycky jak kdyby vycítil, že potřebuju pomoc. Já když jsem nemohla, tak já jsem tu injekci vypila, ale to nemá takový účinek, jak když se to pichne do té žily a že to účinkuje okamžitě. Ten Véna, jak kdyby to tušil nebo něco, tak zrovna jeli okolo něco nakupovat do toho Holešova.
4: Myslíte si, že to je nějaká telepatie, napojení dvou duší, Véno?
3: A tak já myslím, že že jsme hodně na sebe navázáni. Že prostě myslíme si, a když říkám, já jsem řekl, přijel jsem z práce, já jsem myslel na já jsem měl, že si prostě vysí, jak kdyby to ten člověk vycítí něco, že se něco děje, jo? Že to opravdu něco z nás prostě, prožili jsme právě, že ty hodně, dá se říct, a že nás to moc spojilo.

0: Jakoby jejich láska byla vykoupena řadou zkoušek, potíží a ran.
1: Jana a Václav si váží každého dne. Jeden druhého, života, který jim byl dán.
0: Chtěli jsme jim říct, jak je obdivujeme. Proto jsme Patrika rozehnale poprosili, aby jim tajně u nich doma nainstaloval velké digitální rádio a předal dva zlaté hrnečky.
2: To neříkejte ani ze srandy. My jsme o těch dárkoch vůbec nevěděli, ani vůbec, že to něco obnáší. My jsme si mysleli, že to normálně přiběhá hotovo. To je každý druhý. Jste tak hodní.
3: Jo, to jestli tak jsme vděční za všechno, ale tak nemusí nic být.
4: Tak jim to stálo za to, aby takový malý dárek jsme mohli předat. Tak máte ho tam na stolečku, tak se na to pojďte kouknout.
2: Rádio, hrničky.
3: Jej.
2: My máme hrničky a my už jich máme oťukané. Ty to vyměn jenom na nedělu. Ty jsou krásné.
3: A rádio. To je rádio, jo?
4: Velké digitální rádio, ať si nás můžete poslechnout. Je to těžký?
2: To je na gumičku nebo na tetěž zkus. To je krásné a moderní. Budu
3: kvalitní poslech, jako jo?
4: Posloucháte rádio všude.
3: Všude. Nastálo mám rádio v dílně a jinak mám přenosný taky. A to chodí se mnou všady. A jsem na zahradě a co u ryb, tak prostě tak je to.
2: To se tady pouští.
4: No? Všechno.
2: To přijde.
4: No. Máme i návod, nebojte. A máme i přívodní kabel.
3: Děkujeme teda moc, opravdu.
2: To je strašně krásný pozdrav a že moc děkujeme. Že to je překvapení jak hrom tady toto. Fakt, už jsme si zasloužili, máme staré všecko. Máme jedenkrát zase nové a ty hrničky jsou krásné. Moc za ně děkujeme.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali na dnešek, nám vypráví manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku.
2: Nedávno oslavili 55 let manželského života. Rok co rok na výročí jezdí do svých milovaných Beskyd.
1: Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
2: Zkusili jsme to ověřit roztodivnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
3: Kdy byla první pusa?
4: No to bylo, myslím, ještě ten den, co jsme se poznali, co čekala na svatbu.
5: Ale myslím, že na té svatbě to nebylo, mám dojem. To je hrozně dlouho.
3: Jaké kytky máte ráda?
5: Já mám ráda červené růže.
3: A jaké kytky má ráda?
4: No tak růže, to je.
3: Jaký jste měl tehdy účes, když jste se poznali?
4: Dřív byl, jak se říkalo, chodilo i na ješkále, holanděn se říkali, jako zastříhnutý vlasy, jako na účes, a měl jsem další kotlety.
5: On měl takové dlouhé tady ty licouse a naši to neměli rádi. A tak tatínek mu říkal, já ti zaplatím, když si to oholíš. A maminka říkala, Veno, ohol si to, já ti dám peníze. Oni mu dali oba peníze, aby si to oholil. A mu se jim se to nelíbilo. Tomu se to tady skoro potkalo, tady to.
3: Kdo z vás je lehtivější?
4: Jo, tože to bude na stejno.
5: Já nevím, asi on. Vena je, myslím, lehtivější. To jsou otázky.
3: Kdo chodil na třídní schůzky víc?
5: Víc já, ale chodil i on.
4: No tak mamka chodila, když nemohla, když byla třeba vlastně, tak jsem chodil já.
3: Kdo chodí s košem?
5: Na odpadky. Myslím, že víc já. Víc já.
4: Tak dá se říct na stejno, ale to...
3: Někdo víc? Někdo, není někdo, kdo by převažoval?
4: Ne, ne.
3: Jak řešíte hádky?
4: Nemluvím.
5: Tož on je takový přímý. Takže já se snažím nechat a pak se snažím udobřit. Ale přijde i on, taky přijde.
3: Večer. Raději ostré světlo nebo přítmí, lampičku, co?
5: My máme rádi svíčky. Svíčky a takové přítmí a víno.
4: Radši mám čáty vždycky tak při svíčkách. A i venku, když sedíme u krbu, tak tam svíčky zapálí a tak. Pokud nehrajeme náhodou, ještě se nudíme, tak hrajeme karty spolu. Tak to si svítíme tam u krbu, protože to by jsme na to viděli. Ale jinak svíčky.
3: Jak vám vaše žena říká, když se rozčílí?
4: Ona neumí nadávat, mamina. Ne, ona to, na to není.
3: Jak říkáte svému muži, když se rozčílíte?
5: Já mu říkám pořád stejně, já říkám Veno.
3: Jaké jídlo od ní máte nejraději?
4: Nejraději? Co je jistota vždycky, tak jsou to řízky.
5: Ale asi ty řízky.
3: Kde nejdál od domova jste se měli?
4: Což nejdál, co jsme... No, v Egyptě, no.
3: Kde nejdál od domova jste se spolu měli?
5: Ježinko, to je to, že to... Asi, když jsem bydlela na Pahedlích, na Svobodárce, jak jsem tam začala pracovat, tak tam za mnou jezdil. To bylo asi po první ze začátku nejdál. Ale pak asi v Tatrách kdysi. Neříkal Tatrách, my kdysi šli to magistrál a byl tam takový pěkný koutek na kameni, na skalách. Tak, myslím, že to bylo, ale je to, ale když si na to vzpomenu zpátky, asi tam to bylo nejdál.
3: Jo. Nemohlo u toho být víc vedro a třeba moře?
5: No, u moře taky. U moře taky, ale tak je to, ale je to pořád pěkné, když člověk to veme zpátky, tak je to pěkné.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes zadek?
5: No tak on za chvilka přejde, štípne nebo tak zácne.
4: Tak to není tak dlouho, to já dá se říct, každý den mi lepnu, aby ji upozornil, co tak podpíchnout.
3: Máte nějakou libustku při milování?
4: No tak, když tu mamku trošku pozlobit, jako, tak ji začnu chytat, polechtat na uchu a to nemá ráda moc.
3: Má nějakou libustku při milování?
5: On
3: s tím rád, by vás škádl třeba?
5: On se rád mazlí. On se rád mazlí. On má rád takové, jak se říká, ty předehry.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: V závěru svého života už člověk přemýšlí, co by chtěl ještě zvládnout a kolik dní mu osud dopřeje po boku svého milovaného.
1: Co by si přáli ještě stihnout a prožít, Jana a Václav Soukupovi?
5: Myslím, že ty by ses ještě rád podíval někde v zahraničí, že? Ne.
4: Tak.
5: Ještě dokud můžeš, no, dokud můžeš chodit. No.
4: Je hezký, je to, člověk se podívá ven ještě někde, ale furt ještě ty moje splněné sny, ještě, to jak jsme byli v Tatrách, tak ještě jsem nezvládl, co jsem zvládal dřív. Chtěl bych to zkusit ještě si překonat znovu aj to, co jsem dělal. Ještě mám dva takové, Popradské pleso a ještě aj ty vodopády. To jsme nestihli prostě, bylo málo času na to. Už nejsme tak rychlí, jak jsme byli dřív za mladá, ale to ještě... Nejsme nároční, jakam mě stačí, když jsme spolu a v horách. Vím, že mamině je dobře dýchání, mě je tam dobře, že je tam prostředí pěkný, takže jsme spokojeni i s tím.
5: Já si myslím, že jo, že to, aby jsme spolu byli ještě dlouho a oba dva, jednou by bylo smutno. Už jsme si nadali na svatební oznámení, už nikdy ty a já, ale navždy my. A to se snažíme dodržet a asi myslím, že je to aj pravda, dokud budeme dva, tak to bude dobře. Že?
4: Jo, já si myslím taky, říkám.
5: A to potřebujeme všetci, to zdraví, vy jste mladí a my také. Takže,
4: a přejem to každému.
5: A každému, abyste si taky užívali, dokud můžete. A ty důchody, co máme, jsme dva, nám to stačí, jako opravdu, my neutratíme zbytečně a nám opravdu, když jsme dva, tak jsme spokojení. A to zdravíčko k tomu, tak co?
3: Co k té lásce stačí?
5: No já si myslím, že v tomto věku ta láska, to už je jako více kamarád a o to, že my jsme stejně staří, že si můžeme všecko říct, že jsme takoví, že máme stejné zálíby, stejné koníčky a tak si myslím, že je to o tom, že jsme takoví už zžití spolu za ty roky. Ta láska je taková, že se o něho pořád stejně bojím. Je to takové, na každém kroku, když jde na zahradu, tak se bojím, aby tam nespadl. Pořád mám o něho strach. A když jsme spolu vedle sebe, tak rádi, když večer uleháme, se držíme za ruky, nebo ráno, že se pořád ještě dáme tu pusu na dobrou, na to dobré ráno. A to je takové jako normální, ale pořád to děláme každý den. To si myslím, že to nám stačí k tomu, že se cítíme vedle sebe a že si to nemusíme říkat, že se máme rádi.
3: Neměnila byste?
5: Ne, neměnila bych vůbec. A kdybych se měla vdávat, tak bych si ho vzala zas. Kdybych ho měla znovu, protože je takový, říkám, on je hlasitý, takový všecko, ale mám ho ráda. A když on někde odejde, je tady v baráku ticho. A já mám ráda jeho hlas a jeho brblání. A i to, když přiběhne, chytne mě nebo tak, to by mi moc chybělo. Když byl v nemocnici, tady byl strašně ticho. To strašně chybí, tady to ten druhý. A to, jako jak říkáte, že se ztratí třeba moji rodiče, možná vám říkal můj staříček s babičkou, oni zemřeli do týdne. A to jako bylo to kruté, ale bylo to krásné, že oni se měli tak strašně rádi, že zemřeli opravdu do týdne a je to hrozné dva pohřby, ale to, že zemřeli spolu. A to jsem říkala, kdyby se podařilo, nechci si to přát, ale aby jsme tady nebyli sám každý a dlouho. To je smutné, pak ten život není. Maminka vždycky říkala, jak odejdeš, tatínek umřel, že to odejde půl člověka. A myslím si, že je to strašná pravda. Tady toto. Že to tak.
4: Kdyby se nám to podařilo, bylo by to krásné odejít spolu zároveň, protože věděl bych, že je o ní postaraný a že jsme spolu prostě, zažili jsme spolu pěkný život. Držíme jeden za druhým, jeden pro druhého dýcháme, žijeme spolu. Já jsem měl mamču rád jako hned od začátku, jo. A mám ji, dá se říct, opravdu rád celý život a čím jsme jako starší, tak ty jsme na sobě vyzávislejší, no ale ta láska, to se nedá popsat prostě tak jako to nikam. To se nedá koupit, ta láska, ani vyslovit slovy, co by člověk pro všechno byl schopný pro ně udělat, pro manželku jako. Hodně pro mě udělala, vážím si opravdu od srdce moc.
3: Milujete ji?
4: No jo, to stále, to.
3: Milujete ho?
5: No strašně, a říkám, nastáčí pořád, protože on je takový, říkám, takový furt drcá, furt takový mazlivý a furt takový. Mám ho ráda strašně a moc se o něho bojím.
3: Která poslední slova byste si třeba chtěli říct?
4: No takže já myslím, že oba dva bychom řekli, že miluju tě. Myslím, že to máme oba dva stejně. To by bylo to nejsilnější, co člověk by mohl udělat pro druhýho. Jo, určitě to. Děkuji za to.

0: Jana a Václav Soukupovi poznali, že láska je jako řeka, která nikdy nevyschne. Jako dravá bystřina přinese na začátku vášeň a ve stáří klid a sílu. Oba sní o tom, že jejich řeka života je donese až do moře klidu.
1: Jak napsal Honoré de Balzac, láska nás vede na cestě životem. Tak se jí nechte vést i vy.
0: Když uvěříte lásce, půjde spousta věcí snadněji. Najdete klid, bezpečí a sílu, která překoná všechny nesnáze.
1: To dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu. Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. A i zítra nás čeká slunečný den a teploty mezi 25 a 30 stupni. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané Kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům nebo proti policii. Informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
2: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
0: Dva Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí dva na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale nebylo dostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce firmy Vladimír Zoufalý.
3: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
0: Výstava české grafičky a výtvarnice Evy Chudomelové dnes začala v Písku. Její umění popsala kurátorka výstavy Zdenka Roša-Ženíšková.
4: V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože Eva Chudomelová tvoří potěšení, pobavení a je to pro ní hra, kdy může vstoupit mimo tu realitu každodenní.
0: Výstava s názvem Až zakuká jelen potrvá v Písku do 25. října. Sport. Znakař Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na trati 200 metrů. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu na trati 200 metrů kraul Barbora Sémanová postoupila suverénně do čtvrtečního boje o medaile. V semifinále byla ze všech nejrychlejší. Počasí. Zítra čekáme opět jasno a teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. A v Praze počítejte s omezením, na Hlávkově mostě mohou se tvořit kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano, ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vezmeme ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Je? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce.
4: Se líbí pánu. Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokivují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak prosím vás, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě. Co si budem povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám a je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda naběh, prosím vás, 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už... To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak já...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne, ne, ne, ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou já krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: to
3: příliš.
2: To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne, ne, to
2: kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo. A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako,
2: no na jo, to, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brng, brng a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněurek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Čím mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obojímal tu holku nebo holka kluka a já jsem tam vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Burna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální, předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají. Jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jedna z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ji toť mé a sčítat ji vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. To nejde. To nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím přidá, ty rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně. Že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jícnem dolů. vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: no. Já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplně a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, kdybyste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotí.
0: O to má, přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo?
3: Hmm.
2: Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano.
2: Jo?
0: Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu a vidí, tam ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo? Do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, Hergory, mi ta

0: Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji nám ještě pošlete.
1: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řeknu, že to tak úplně není.
2: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
1: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
1: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme. Ano.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství, čím byste začali?
5: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
6: To má
5: pravdu. Já se dážu.
6: No
5: se
6: ano.
5: No to je tedy, jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
6: No to
5: na tlustou knížku. To je taková otázka, choulostivá otázka, to je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
4: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
5: Ne, no, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný. Že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou. Když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak si v příjmem, tak i v přenesném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za štěstím.
6: Ne, za čím?
5: Manželství je. Lidská.
6: To by mě rozčílil teda.
5: No jo, no tak já už jsem z červené knihy nedávno vyrostl. Manželství opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To je opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhýho.
6: To je.
5: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
6: Trpělivost,
5: že jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
6: Nesmějí, no to už zase pořád.
5: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
6: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
5: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych přišel by, kdyby dlouho přemýšlel.
4: Ne, tohle stačí, já jsem se ptal, čím začít vlastně.
5: Svoboda, tolerance,
6: humor,
5: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám
6: no,
5: do rozvodu.
6: No vážit si musí jeden.
5: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: víš? O sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku dostaveníčko. Tam jsme se čumák viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy přesně, to bylo?
2: Úplně přesně to nevím, čemu se tenkrát říkalo čumák na čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti jak se to řekne, pšeničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože...
3: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhle ty a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Ještě, protože vidět Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70-letý, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha, po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje, den měl jen 2 části, dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zustalo dodnes.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Je středa 12. srpna a dnešním tématem jsou věci, které nás dokážou během pár vteřin vytočit. Možná je to mlaskání, nedochvilnost, nepořádek, pomalý řidič před vámi nebo třeba člověk, který si v autobuse telefonuje tak hlasitě, že jeho hovor slyší úplně všichni. Jsou to často úplné maličkosti a právě ty nám někdy dokážou pořádně zabrnkat na nervy. Co vás spolehlivě zvedne ze židle? Máte nějaký zvuk, zvyk nebo chování, které prostě nemůžete vystát? A dokážete se rychle uklidnit? Nebo ve vás taková drobnost bublá ještě dlouho? Dnešní noční linka je právě o těchto malých i velkých věcech, které nás dokážou pořádně vytočit. Zavolejte a podělte se o svůj příběh. Jsem zvědavá, o čem budete vyprávět. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás. Jako první nám zaspíval Valdemar Matuška a nebo kapela Elán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marty Toulavý, Valdemar Matuška, 5:23. Co vás dokáže nejvíce vytočit? Možná právě teď někdo nebo někoho rozšiluje soused, který vrtá večer. Jiného vytáčí člověk, který chodí všude pozdě. Řidič, který jede 30 tam, kde by nemusel. A co takové drobky na stole, neumytý hrnek ve dřezu a tak dále a tak dále. Budu ráda, když mi zavoláte, kdy v životě jste se třeba nejvíc vytočili. Kdo vás dokázal zvednout ze židle? Ano, toto téma je široké, uvidíme, jak ho pojme pan Lubomír, který volá ze Slovenska. Vítejte, krásný večer.
1: Krásný večer, já vás počúvam na nočnej smene v jednom hoteli, teda na Slovensku, v hlavnom meste Slovenska, Bratislave, ale počúvam vás pravidelne a ja sa chcem len zapojiť. Viete čo, vytáča ma niekedy a dosť ma to prekvapuje, doba je veľmi rýchla, že ľudia sú veľmi podraždení a mnohokrát sú až agresívni. A tak im chýba nejaké také pochopenie, lebo mnohokrát takých každodenných situáciách, napríklad minule som si kupoval cestovný lístok v Brne na hlavním nádraží a tá pani zamestnankyňa železnice, tá pani pokladnička tam slušne povedala tomu cestujúcemu predo mnou, ktorý tam stal v rade, že poprosím vás, mluvte do mikrofonu, akože nepočujem. On bol podráždený. Potom napríklad minule to bolo v obchode pri pokladni, slušne poprosila takisto pani pokladnička toho predo mnou zákazníka, že aby si to ohradil, posunul ten nákup tam, ako označil s tým, čo sú to tie medzere také medzi tými nákupmi. Takže myslím si, že je dosť medzi tými ľuďmi v komunikácii taká podráženosť a nebývalo toto až taká, potom je to mnohokrát až agresivita. Ale treba len to pochopenie, tú vzájomnú komunikáciu, nejakú takú intuíciu, také niečo dobré, pozitívne vniesť. Takže táto podráženosť je veľmi, by som povedal, v dnešnej dobe až taká, no veľmi je rozšírená. Podráženosť až agresivita a nemusí to byť, lebo je to o tom pochopení, o tom vzájomnom ľudskom porozumení a o tej komunikácii. Takže asi takto, že keby trošku to tí ľudia sa tak zamysleli a komunikovali trošku tak lepšie a pochopili sa vzájomne medzi sebou, trošku aj ten možno úsmev, pozitívnu náladu, nemusíme sa stále tak ponáhľať a bude ten deň krajší a aj lepšie medzi sebou vzájomne sa pochopíme. Takže tá prehnaná podráždenosť až agresivita ma niekedy vytáča a není to zapotreby, môžeme si veľmi to spríjemniť. Je to o tej vzájomnej komunikácii.
0: Lubomíra, vy ste začal to vyprávění tím, že tá doba je rychlá a práve to pak způsobuje tu podrážděnost lidí, kteří stále někam čekají. Já myslím, že to není jenom třeba u té pokladny, jak jste zmínil, v obchodě. Někdy to je na úřadě, v ordinaci, u lékaře v čekárně a tak dále. Ano, já asi s vámi souhlasím, ona ta nálada se potom často přenese i na ty ostatní. Najednou má člověk úplně jiný den a přitom původně nebyl žádný problém. Tak člověk jediné, co mě asi napadá, by vždycky začal u sebe, aby se usmál, i když třeba by to ten druhý nečekal. Ono se to potom v dobrém všechno vrátí a překvapí ty ostatní, kteří čekají samozřejmě tu reakci negativní.
1: No? Áno, presne, presne. Je to o tom vzájomnom pochopení, o tej komunikácii a o tej nejakej intuícii, že vieme sa vžiť do kože toho druhého človeka a toto nám nejako chýba. No, takže asi toľko, to by som sa chcel zapojiť a teda vyjadriť svoj názor.
0: Ďakujeme za tento postřeh, Lubomíre. Som ráda, že ste zavolal. Poďme poslúchať dál kapelu Elán a príbehy ostatních posluchačů. Teším sa na příští zavolání.
1: Majte sa pekne, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 23 hodin 15 minut a volá nám pan Michal z Myšlína. Vítejte.
1: Sedlák z Myšlína a Prahy, dobrý den, dobrý večer.
0: Vlastně já s dovolením připomenu téma. Co vás dokáže okamžitě vytočit? Tak Michale, co to je?
1: Tak co mě dokáže okamžitě vytočit? Tak mě už v poslední době moc věcí nevytáčí, ale spíš se mě hodně nelíbí, nebo jsou mi odporný. No, snažím se ovládat, protože to je hodně v životě důležitý. No, tak mám tady takové poznámky. Tak jako spotřebiteli se mi třeba nelíbí víčka, které jsou neoddělitelné od lahví kvůli nařízení EU. Já sebou nosím nůžky a vždy je odstřihávám. A nebo třeba taky slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímku s jogurtem, ty se mi často trhnou. A jako spotřebiteli se mi třeba dál nelíbí.
0: Počkejte, zkuste.
1: Ano.
0: To ještě rozvést. Mně to teda přijde velmi zajímavé, že vás to rozčiluje tak, že sebou nosíte nůžky. Já vím, že ano, to ano. Rozčiluje mnoho lidí a já jsem si říkala, jestli si někdo na takovou drobnost vzpomene, to jsou taková ta víčka, která zůstanou připevněná k lahvím a prostě nelze je oddělit tak jednoduše. No, takže já jsem si říkala, že se většinou, když někdo řekne, že se naštve na něco, tak zeptám, jestli se umí ovládnout a tak vy teda to prostě neřešíte, nesete si nůžky a odstřihnete to. To jste borec.
1: Vyzeral jsem na to.
0: No.
1: A pak dál, je něco podobného. Je něco podobného jako slabá hliníková či plastová víčka třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi taky často takhle trhnou. To mě taky docela vadí. No a nebo jako spotřebiteli taky mi docela vadí, nebo že by mě to přímo rozčilovalo, to se říct nedá, no, ale člověk si to může koupit přes internet. Vymizení pánských slipů z běžného sortimentu. To v nabídce máte samé boxerky a trenýrky, u těch mi vadí rolování nohaviček v kalhotech. Jo. A taky mi vadí...
0: Tady se úplně do diskuze nepřidám.
1: A taky mi vadí tykání v reklamních sloganech a taky mi vadí samoobslužné pokladny. No, tak to je taková jedna část. A potom jako pacientovi se mi nelíbí, teda jsem docela dost rozladěný ze svého zdravotního stavu. To by bylo na povídání další, to je samostatná kapitola. Pak se mi nelíbí kouření zdravotnického personálu. A co se mi zvlášť nelíbí, ale je mi tak jako protivný, nebo jak to nazvat, automatické SMS upomínky na již domluvené lékařské vyšetření.
0: To vás rozčiluje?
1: To zbytečný. Rozčiluje, no to rozčiluje mě to. No, myslím si, že když už jsem se jednou domluvil, tak mi to netřeba připomínat. No. Ale to je taková malichernost.
0: Já Michale, nevím, já bych s dovolením se vrátila k těm samoobslužným pokladnám. To je někdy opravdu zkouška nervu. Člověk potřebuje rychle nakoupit, najednou něco hlásí, že zboží není v odkládací zóně, nebo přijde jiná instrukce a člověk má pocit, že místo nakupování obsluhuje pokladnu. Je to u vás spíš ten právě neustálý pípák a hlášky, nebo vám vadí už ten princip, že si to vlastně všechno musíte udělat sám?
1: No, vadí mi spíš mi vadí ten princip. No, když přijdu do obchodu, tak vybírám, je tam plno věmu, plno pohybu dělám, já vlastně se svou nemocí, nebo jak to říct, prostě já nesnáším plno věmu, jo, a plno pohybu, protože se mi potom dělá špatně, takže jsem rád potom, když si u té pokladny trošičku mi někdo, ne přímo odpočinu, ale někdo mi prostě s tím nákupem pomůže, aspoň tak, že to namarkuje. Jo, že si to nemusím markovat sám, no. Tak asi takhle jako.
0: Takže když třeba stojíte u pokladny, kde je pokladní, ale je tam dlouhá fronta, tak si klidně počkáte, než abyste šel k tomu.
1: Ano, přesně tak, dám přednost, ano, klidně si počkám, no. A když je u samoobslužní pokladny prázdno, tak přesto prostě si raději tu frontu vyčkám, no. No a jako občanovi mi tedy vadí odpadky ve veřejném prostoru, což asi nebudu jediný. zejména teda v okolí laviček. A pak tady mám takovou poznámku, močení malých dětí na veřejnosti, natož dospělých. Tak to je taková specialitka, no asi taky nebudu jediný, komu to vadí, nebo nevím, asi jsem na to nějak vysazený. Jako nějak to, moc to neřeším prostě, když to vidím, tak odhlídnu a něco si pomyslím, ale samozřejmě nikoho neupomínám, nikoho nemoralizuju nebo něco takového. No to ještě nemám věk. A co mi pak taky vadí, jsou hlasové projevy při sportování, protože já celý život bydlím vedle dětského hřiště, tak jsem na to tak trošku vysazený, no. A když třeba někoho chci pozvat...
0: Počkejte, Michale, teda u dětského hřiště sportování, myslíte děti, že tam řádí, že si hrajou a vy teda nešťastně bydlíte blízko?
1: Ano, vyvolávání různých hesel, vykřikování a prostě takové ty hlasové projevy, prostě to, co je spojené se sportováním. Míč bouchne o klander nebo o železnou zábranu, tak to já znám, vykopnutí míče a tohle. Já jsem na tyhle ty zvuky už jsem
0: docela... Chápu, že po těch letech vám to vadí víc než prvních pár let.
1: Oteplovat, jak s jarem zkrátka to začíná. Ale to už jsem tady na chatě namyšlí, tak to mě trápit nemusí. Ale to jsou takový, víte co, já jsem vybral schválně takový hezký malichernosti. Takže tak, jinak když třeba někoho pozvu, tak jako hostiteli mě vadí, když on ponechá jídlo, které já připravím, nějaký pokrm, bez ochutnání. Jo. To mi vadí třeba taky. Mě docela až rozčiluje.
0: No a to jde, abyste uvařil ano. A někdo to ani neochutnal, rozumím,
1: ano,
0: že to třeba nebude.
1: Ano, buď uvařím, nebo si připravím nějaký studený pokrm, nebo co, já se teda specializuji spíš na studený pokrmy, já tedy návštěvám moc nevařím a vadí mi, když dotyčnej to třeba ani neochutná. Jo. Jsem nejradši, když to sní, protože já to pak musím dojídat, že když to neochutná, když to ani neochutná, nebo nedá si trochu, nebo nesní to, tak mě už to potom nechutná, když to jídlo připravujete, pak se dotyčným bavit. Ano, pardon.
0: Děkuju za to zajímavé povídání. Dozvěděli jsme se o vás zase něco nového a je krásné slyšet, jak každý má ty svoje malé věci, které mu dokážou zabrnkat na nervy a každý to má úplně jinak. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
1: Bylo mi potěšením, tak se...
0: Zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě vytočit. Někomu vadí malé mlaskání, hlasité srkání, jinému pozdní příchody, nepořádek, pomalí řidiči nebo lidé, kteří telefonují tak nahlas, že všichni slyší přes celý autobus. Někdo nemá rád fronty, další větu, vždyť o nic nejde. Někoho rozčílí, když doma zase nikdo nevymění prázdnou roličku toaletního papíru. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, co vás dokáže okamžitě vytočit. A volá pan Robert z Olomouce. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Jiduška nebo Jaruško? Teď nevím.
0: Jarka?
1: Tak Jaruško, já vás zdravím. Chci vám poděkovat, že jste mě vzalo, paní Barbožikovo. No a teďka k tématu. U mě v práci jsou to dva kolegové, kteří vyloženě vyhledávají hádky. Oni na to mají svou taktiku nebo techniku, jo. Ten jeden to dělá, tak nebudu jmenovat, že prostě místo, aby řešil svoje vlastní problémy, tak chodí žalovat na druhý, tak to úplně nesnáším, jo. To je prostě, co se o mě stará, kdo se o to prosil, to mě dokáže jako rozčilit. A ten druhý zase to dělá tím způsobem, jo, že člověk se s někým baví, ho se to netýká, ale vstupuje do hovoru a přijde mě to silně netaktně. A prostě, když se mě něco netýká, tak se do toho nemýšlám. Takže to jsou taky dvě věci, nebo ti dva kolegové mě dokážou teda rozčít. A klidně se mě ptete. Jako.
0: No, jdou tady žalovat, předpokládám, nadřízenému. Co je k tomu vede?
1: Nadřízenému nespíš, jako ostatním kolegům. Jo? Já si myslím, že si tahají triko. Jo? To je taková dnešní blbé zvyk, že prostě někdo se snaží být důležitý, jo, nebo má nějaký komplexy, nebo já nevím, jo, no tak prostě to řešit, takže místo, aby řešil svoje problémy, no tak on bude chodit a bude vykládat a ten udělal toto a tam ten udělal tamto, jo, to je to žalování a u toho druhého ten zastupuje do hovoru, protože si musí dokázat, že on je pan někdo, jo, on je vlastně takový ten king, jo, a tak dál, jo, to se těžko vysvětluje, jako.
0: No, co s tím, zkoušel jste s nimi o tom mluvit?
1: No, neříkám, že tak končí vždycky a někdy prostě je odpověď, tak mi vlez na záda, někdy se pohádám, ale nechci se hádat, že, jako nemám to rád, nechci se hádat, nebaví mě to, to jsou prostě lidi, kteří to asi potřebují, já to teda nevyhledávám, ale pomáhá mě třeba to, jo, že když prostě vím, že ten člověk se chce hádat, tak prostě mávnout ruku a nekomentovat to, nevím, jestli je to zrovna to nejlepší řešení, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří potřebuje takzvaný adrenalin, jo. Já nevím, k čemu to teda potřebuje, jo. To je jak u někoho droga, no, tak někdo třeba, já nevím, bere kokaina, taky ho potřebuje. To se těžko vysvětluje.
0: A máte u někoho zastání? Je někdo, kdo tam drží při vás a snaží se vás podpořit?
1: Tak to záleží na konkrétní situaci, že, protože každá situace je naprosto odlišná, jako, jo, že to je prostě takový, jako, že prostě vždycky je to tak, jo, že čeho se varuju a už dlouhou dobu, když se dva kolegové kvůli něčeho hádají a nikdy do té hádky nevstupuju, protože jako to se nevyplácí, protože nikdy se nezavděčíte oběma, takže já řeknu pánové, já nevím, o co jde, odmítám se do toho míchat, jo, to taky funguje.
0: No, já chápu, že toto umí člověka hodně potrápit, když víte nebo máte pocit, že vás lidé v práci pomlouvají, tak člověk pak začne přemýšlet, co říkají, komu to říkají. A není to samozřejmě komfortní prostředí, je to naopak toxické. No. Tak proto jsem se ptala, jestli jste se snažil konfrontovat přímo je, protože vlastně to je většinou ta cesta, že se to potom nějak vyřeší, ale jestli ani to nepomohlo, tak asi bych na vašem místě dělala to, co říkáte, a to jedním uchem dovnitř, druhým ven, protože pokud něco nemůžu ovlivnit, tak by jsem se tím asi neměl zabývat. No, ale věřím, že to není jednoduché.
1: Jo. A když už jste to téma nakousla, paní Barbořiková, nic mě do toho není, ale co vás třeba rozčili, jako třeba fronta autu, benzínky, když tam dlouho stojíte, promiňte, že se taky to mě ptám.
0: Ne, jako, no. Já vám odpovídám, že to,

0: potom chtěla, že zbáže, no zkrátka všechny linka, že to neprodlužuju zbytečně. No a chci vám poděkovat, že jste mě vzala, no a možná by nebylo dobré napsat knížku, jako, je to taková uvaha, jak prostě vyřešit složitý životní situace, protože každý jich máme dost, jo, a nebylo by to na škodu, že člověk by se z toho obohatil, poučil a tak.
1: Roberte, a kdo by to měl napsat?
0: Nakladatelství Gazda. Píšel zajímavý knižku.
1: Já jsem si myslela, že to myslíte tak, aby tady jsme my, co tady spolu sdílíme svoje příběhy, tak vydali noční linku, knihu,
0: a to by nebylo špatný.
1: Příběhu.
0: To by ale nebylo špatný.
1: Dobře,
0: no jinak jste říkala,
1: ale to už jsme od tématu pryč, takže jo. Máte a ještě něco k němu?
0: Jenom krátce, vždycky jste říkal, že když má někdo nějaký téma, tak já bych navrhl mravence, já strašně rád pozoruju mravence, to je něco úžasného, to už nepotřebuju ani telefon, ani kino, ani nic, jo, to je prostě, kdyby se dělal doprostřed velkého města, chodím k jednému mraveništi, ale mě tam moc prima, vždycky jim donesu něco dobrýho, a to víte, že to sní, jo.
1: Roberte, děkuji za mravenci, telefonát,
0: tak se mějte,
1: mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pane Roberte se mě ptal, co mě dokáže vytočit, tak ono toho opravdu moc není. Já jsem v podstatě nedokázala přijít na něco takového velkého, abych vám to řekla během písničky. Ale možná to mám asi podobně jako první volající, pan Lubomír ze Slovenska, a se mě vytáčí ta běžná nezohlednost, každodenní někdy. Ne ta velká, ale ta drobná, kdy člověk vůbec nepřemýšlí, že kolem něj jsou nějací další lidé. Třeba když někdo někoho přeruší, předběhne, zabere celé místo, nepustí sednout v autobuse. To si potom říkám, co pak se neumíme na chvíli podívat i očima toho druhého. A možná, to všichni znáte. Teď paní Věrka z Prachatic, jsem zvědavá, o čem vy budete vyprávět. Zdravíme vás.
1: No, zdraví, já taky zdravím tam noční linku.
0: S dovolením připomenu téma, co vás dokáže okamžitě vytočit.
1: Vytočilo a jeden mi vytočil, to už je tak měsíc, a jeden před rokem vlastně. A ten toho chlapa furt vydávám, teď mu teda akorát dělali bypass. Takže dneska mě vytočilo, prostě v práci v Otavě v Prachaticích mi jedna ženská furt to následuje. Kam sehnul, tam jdu, tam jde za mnou. Jo, takže já jdu na záchod, ona prostě myslí, že jdu, mluví kam, nebo jdu za mistrovou, že se našla zmetky, nebo za vedoucí, prostě a vytočí mě to hned. Takže ona mě pronásleduje, když se jdu udělat kafe, prostě myslí, že já jdu mluví kam. Přitom jsme na stejní dílně. Takže prostě to se taky nedělá. A nebo mi vytočila, protože jsem jí našla kartu, jenže mezi tím mysleli, že já jsem jí ukradla, mi říkala. Přitom já jsem jí vlastně ani nevěděla, že jí nějakou hledá kartu a prostě to rozvedla na mě. To se taky nedělá. Prostě jsem jí říkala, hele Jano, kartu jsem našla tady, jak jsou součástky a dal jsem ti na stůl. Jo, a prostě druhý den přišla a měla jí tam. Jenže svedla to na mě, že jsem prostě ukradla. No a tady kamarádovi se stalo, že jel vlakem z Vodňan do Nového Údolí, jenže s kamarádem měl u sebe ledvinku s penězma hromadu, občanku, já nevím, co všechno to tam měl, a svedl na něj, že prostě ta jednou ledvinka se ztratila a svedl na něj, že mu ji... Ještě byl na návštěvě a myslel, že mu ji tady ukrad. Jenže to pravda nebyla, ona ta ledvinka se našla, až uklízeli vlak. Jo, takže prostě se ledvinka našla, ale přitom to on nahlásil na policajty, jo, a jo, už to bylo jako řešení, že ho prostě to má doma, nebo prostě chce to ukrad. Jenže přitom na Novém Údolí zjistili, že tu občanku má tam ta paní, co tam uklízela, takže ho potom vrátila ze všem všudy. A to se taky nedělá. To mi vytočilo, že mám tady kamaráda, vlastně přítele, a jo, tak ho hlídám, a to se mi nelíbilo.
0: Tomu rozumím, ano, to jsou...
1: No a nebo se mi stalo, to jsem koukala sama, nevím, jak je to v Prachaticích, ale prostě jsem šla z práce, sedla jsem si na lavičku jako mezi lidma, jako kamarádi, tam byly kamarádky, chodilo tam lidi, ne lidi, a sedím a říkám, ty bláho, tamhle mezi spořitelnou a tou drogérií prostě leží chlap hlavou na beton a nikdo nic jako nedělá s tím. Čekám 10 minut, prostě mi to nedalo, nechala jsem penízenku s věcma na lavičce a šla jsem za ním. Říkám, no, tak jsem se ho jako pohladila, říkám, mě to je jedno, jestli to je Rom, nebo Bůh ví, kdo to je, prostě to se nedělá, tak jsem tam k němu šla, říkám, no, jako jsem ho hladila, říkám, no, já hladím každýho chlapa, když je hodnej, i když jsem ho neznala, říkám, prosím tě, jak tady dlouho ležíš? No, jako jsem mi říkal, že neví, ale asi dlouho, protože prostě jsem ho hladila po záde, říkám, tak je to dobrý, mluví, nemá zapadlý jazyk, jako se to stalo mýmu synovi, ten se vlastně jsem ho taky takhle zachránila, ale na jiný způsob. A proč, to vám ještě dořeknu do třetice. No a tak prostě jsem vlítla do spořitelny, do non-stopu, před non-stopem tam hulili. Já říkám, potřebuji aspoň židli, kdyby náhodou jsme ho jako vstal, jako postavili na nohy, aby měl první pomoc hned, jak leží. No nikde, záchranka, policajti, nikdo, možná, že už viděli, že se tam něco děje, tak prostě jsem čekal na kamarádku, kamarádka šla ze zdola, paní učitelka z Jarouškovo přijde šla na druhé straně, ptala jsem, jestli nechci pomoct. Já říkám, tak tam počkejte na rohu. Kamarádka přijde, říkám, tak když ho nezvedem, tebe budem volat, nebo když budem vidět, že je od krve, to... tak jsme ho zvedli jako na tu, ani tam ta židle jsme nepotřebovali, já ho vzala, jak mám páru přes 100 kilo, až jim, ale je mi to jedno, prostě jsem ho vzala z jedné strany, ta kamarádka z druhé, ta váží o půlku méně než já, tak jsme ho zvedli, říkám, dobrý, není od krve, já myslela, že Bůh ví, jak bude vypadat, když vlastně ležel jakou dobu na betoně, zakovou obrumník a místo na trávu spadnul na beton. A lidi ho tam nechali jako když nic prostě. A to se mi taky nelíbí, nevím, jak tam teda jsou ty kamery. No tak jsme ho zvedli, pořádku, tak říkám, hele, půjdeme na lavičku, uvidíme, jo, já mu udělám, protože mám, jako jsem už vlastně vyndaný žebra, ten mi taky vypadávají, tak prostě už vím, jak ten na toho člověka, říkám, ty máš, že vypadlý žebro, to byl vědejcháš. No tak jsem mu tam jako zmáčkla trochu, namasírovala jsem mu záda zatím a říkám, od krve nejsi, tak já tady mám první pomoc u sebe, vemu obrovský odsutě a protože byl horký, tak jsem mu jako první pomoc udělala, kamarádka seděl s námi na tom a teprve policajti přijeli a už viděli, že už tam nic není. Tak jsem říkal, bohužel, jak by to dopadlo, oni by ho odvezli, měl alkohol, který by platil to jako noční, to ne, já nevím, kolik se platí, prostě. No tak jsme potom odvedli domů, říkám, půjdeš domů, my jdeme s tebou, kdyby něco, přítelkyně byla na odpolední, tak prostě, on je takovej, že prostě platí druhým jako já, jo, takže vlastně jsme ho zachránili, ale teďkon jsem ho potkala a kamarádka mi říkala, že mu dělají bypass, takže je v pořádku.
0: No Věrko, to jste udělala správnou věc. Je hrozné, když člověk vidí někoho, kdo potřebuje pomoc a místo toho, aby mu někdo pomohl, tak ostatní přihlíží. A úplně nejhorší mi přijde, když v takové chvíli někdo vytáhne telefon a začne natáčet. Člověk přece nikdy neví, kdy bude sám potřebovat, aby mu někdo pomohl.
1: Vím, že tohle tu se nestalo, prostě jestli jeho někdo natočil, mě to je jedno. Já prostě je natočili možná i ve Vodňanech, to se taky nedělá, ale prostě policajti jeli kolem, protože pán bude mu 70 prosinci, mimo synovi bude 14 prosince, 30 a prostě měl tady hromadu flašek od piva a jak prostě blbě chodí, nebo prostě mu bude 70, tak jsem se rozhodla, že ty flašky všechny odnesu. Přemýšlela jsem jak, ale nejblíž mají Albert, tak jsem vzala vozej s sebou k němu přímo do bytu, ale jako nahoru.
0: To už
1: a ty flašky se odnesla, no.
0: Takže ano, to už jsme trošku odbočili od tématu, takže já vám poděkuju, mějte se nádherně, prosím poslouchejte dál a zase se zapojte. Ano. Ano? Naslyšenou.
1: Tak ano.
0: Možná vás vytáčí lidé, kteří chodí pozdě, jsou bezohlední, možná máte úplně jiný, trochu nečekaný spouštěč. Pojďte nám zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná už máte v hlavě něco, co vás pravidelně vytáčí, možná už jste na něco přišli. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Dnes se ptám na jednu docela obyčejnou věc, co vás dokáže zvednout ze židle a nemusí to být něco velkého. Paní Martinka je s námi, odkud voláte?
1: Nesprna.
0: Už jsme ve vysílání, tak můžete vyprávět.
1: Tak ono už je to delší dobu, co mě teda vytočí málo kdy co, ale už je to teda sice 5 let, co mě vytočilo nějak. Seděla jsem na lavičce u 5. nástupiště u Šaliny, protože jsem potřebovala jet dál. A přišla za mnou jedna paní, říká mě dobrý den, tak jsem mi řekla dobrý den, no a začala se mnou vybavovat. Víte o tom, že vás má Kristus rád? Říkám, vím, jo, protože jinak já jsem normální člověk. A ona začala, no a víte, tak a já říkám, paní, ale já jsem věřící člověk, takže normálně jako tohle. A ona začala, mě fakt teda tak opravdu vyloženě obtěžovat. Jenomže nejhorší na tom je to, že to bylo pár dnů po pohřbu mého manžela a já jsem musela jít vyřizovat různé záležitosti, co teda se týkalo po pohřbu, že? No a ona pořád, no a proč jste tak smutná? Já říkám, no zemřel mě manžel. No mě umřel, tak já nejsem taková, jak vy se díváte. Vy se díváte, jak kdyby vám zhořely hračky, nebo já nevím. No velice byla odporná, což mě teda velice vadilo. Já jsem si říkala, pane bože, proč je taková? Já ji nic nedělám, jenom jsem chtěla, aby byla, říkám, prosím vás, ne, já se nepotřebuju teď nikým vybavovat. A jednoduše prostě pořád vnucovala mě nějaký názor, a pak teda odešla k další lavečce, ale zase ještě pořvávala od té další lavičky ke mně. Tak jsem si říkala, pane bože, proč někomu zbytečně vnucovat nějaké názory, když neví, co ten člověk momentálně prožívá. No a to je všechno, co jsem vám chtěla asi tak říct.
0: Vy jste říkala, že se to stalo už před 5 lety a cítím z vás, že vám to zůstalo v paměti, že to prožíváte v podstatě dodnes. A oni vás tady oslovili úplně...
1: Vyloženě to neprožívám dnes, ale dneska jsem si na to vzpomněla. Uh-huh. Ale drželo mě to dost dlouho.
0: No a oni vás oslovili z ničeho nic. To byla paní, která jakoby...
1: Ona mě z ničeho nic oslovila.
0: Nabízela
1: já jsem tam seděla normálně na lavce.
0: Duchovní.
1: No, ale to určitě nebyl člověk, který je doopravdy duchovní, rozumějte. To jsou lidi, kteří si přečtou nějakou brožurku a chcou normálně, jako machrujou, jak se říká, no. Takže asi to neudělá člověk, který je doopravdy duchovní. Tak jako když vidí, že ten člověk jako nemá dál zájem se vybavovat nebo něco tohle, tak tohle neudělá. Oni to dělali jahovisti, proto jsem se jí ptala, jestli je jahovistka. Ona říká, ne, co si myslíte? No, ale říkám,
0: taky mě to napadlo jako první. Ono je nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a začne vám vnucovat názory nebo přesvědčení, aniž byste o to stála. A je vlastně úplně jedno, jestli vám vnucuje nějakou literaturu nebo jestli vám vnucuje nějakou výhodnou nabídku na něco úplně jiného. Ano, je to obtěžující. A tak jestli to byla jediná zkušenost, tak doufejme, že už poslední.
1: No tak teď už těžko, protože já už jsem nemohoucí. Já už jsem tenkrát seděla z oberlích tam. Jo, takže teď už jsou nemohoucí, takže můžu akorát tak něco poslouchat. Už jsou teda starší osoba, nebo stará osoba se dá říct, no. Takže jako to, ale to mě opravdu, na to jsem si teď vzpomněla, že to mě fakt vytočilo docela, proč vnucovat někomu něco, když už vidí, že ten člověk nemá zájem se dál vybavovat. Jo? Podotýkám, že já jsem normálně věřící člověk. To není, že bych byla nějaký ateista, nebo já nevím co. Ale prostě docela nevhodným způsobem to ta paní se vnucovala, by se dalo říct. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct.
0: Martinko, děkujeme, bylo to zajímavé. Určitě s vámi mnozí souhlasí, že je to nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a vnucuje vám nějaký názor. Děkuju, že jste se s námi teď povídala v Noční lince, že jste s námi chvíli vysílala. A teď písnička Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka i pro vás, tak si to vychutnejte. A zase někdy zavolejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 5 minut po půlnoci, je tady 2. hodina noční linky. Já vás zdravím a děkuju všem, kteří už dnes zavolali a podělili se s námi o to, co je dokáže pořádně vytočit. Právě na to jsme se ptali včera i dnes v 1. hodině. Je hezké slyšet, jak rozdílné věci nám dokážou lézt na nervy. Někdo mluví o bezohlednosti, jiného rozhodí nepříjemné chování lidí a někdo má svůj úplně osobní spouštěč. Tak jsem zvědavá, co přinesete do 2. hodiny dnešní noční linky vy. Ve vysílání Českého rozhlasu je s vámi stále Jarka Barboříková a zůstanu až do 1. hodiny. Spolu se mnou Miroslav Žbirka a Hana Hegerová a nebo nám zaspívají Nedvědi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer.

0: 9 minut po půlnoci, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je tady povídání o tom, co nás dokáže pořádně vytočit. Je s námi paní Anička?
1: Ano, paní Anička. To je.
0: Tak už jste si stihla slomit rádio, jsem ráda, že jste to stihla. Tak hledáme malé velké spouštěče v steku. Co je to něco, u čeho si řeknete, tak toto? Opravdu ne.
1: Se jmenuje, že on v každé noční je skoro mluví. Jsem si říkala, jak on to dělá, že se tam dovolá tak rychle. Já to zkušám tolikrát, nedovolám.
0: Aničko,
1: no,
0: tak, že?
1: To by byla jedna věc. Já vás hodně zdravím, milá paní, a chtěla bych vám jenom říct, že mě šíleně rozčilují a teda vytáčí lidé, kteří neustále mluví o penězích. Pořád mají málo a měla jsem kamarádku, která před 2 roky zemřela. Byla to tak bezvadná, já nevím, co se s ní stalo. Na staré roky jakýkoliv hovor končila s penězí. A kolik dala dětem a kolik jsem já dala a co kupuju a kolik mám našetřené a pořád. To byl vždycky konec rozhovoru prostě, ale to není jenom ona. To kdekoliv přijdu, furt lidé naříkají. Jenom já říkám, já mám také jenom důchod a neměla jsem nikdy jakési super vidělky. Ale lidé neumí šetřit. Plýtvají, ze všem plýtvají. A nebo musí mít však, a to je všude, kde přijdete. Vůbec se plýtvá ve státě. To je výdelná ve všem. To se nikdy tak nedělalo. Prostě možná také, ale ty zbytky se použily prasatům. Dneska to jde všechno do spalov. Prostě plýtvají a pak naříkají, že nemá peněz, není peněz a já vím, že je dneska všechno drahé, ale či musím všechno mít, na co si vzpomenu, či musím být na 2 dovolených, nemusím. Stačí jedna, já už teď ani na jednu nepojedu, bo skoro nevidím a špatně chodím, takže já ne, ale říkám, no já nevím, co ti lidé chtějí, že pořád naříkají, pořád, to slyším kolem sebe, já jsem ani 40. ročník a po válce byla taká bída, ale já jsem to nikdy neslyšela od mojich předků, od mojich rodičů, matky jenom a dědy a babičky. A měli fakt malinko peněz, ale oni opravdu se uměli k tomu přizpůsobit. A my jsme se neměli zle, hlavně, že jsme měli jídlo, teplo, měli jsme prostě nějaké to oblečení, vždycky přešívalo se. Prostě ze starého se přešívalo, ze 2 věcí se ušila nová. A prostě nebylo, já se nikdy necítila, že bych nějak strádala, ale opravdu jsme nevyhazovali peníze jenom tak, ale jenom na to, co bylo třeba.
0: No, ono je nepříjemné dívat se na to, když někdo zbytečně vyhazuje jídlo, plýtvá vodou, kupuje věci jenom proto, že je stejně za chvíli vyhodí. Člověk pak vidí, že by se s tím dalo zacházet mnohem rozumněji, když zatím bylo tolik práce. To máte pravdu, takže to, že vás dokáže zvednout ze židle, když někde vnímáte, že někdo něčím plýtvá, tak to je, dá se říct, i na místě. To jsem ráda, že jste něco takového zmínila. No a stále mám v hlavě to, když někdo stále mluví o penězích, tak co ho právě k tomu vede?
1: Nevím. Ona nikdy, ta moje kamarádka, jakousi bídu neměla. Já nevím, co se jí stalo. Ale vám říkám, jako mladá byla nikdy za mladých let, jako že bych řekla, že se mě potom najednou, jak prostě už jsme měli ty děti povdávané, poženěné, jak jsme měli vnoučata, tak to začalo prostě pořád. Ale to nejenom mě dělala, to i ještě jiné kamarádce, to samé. A nebo mi říká, no víš, tam ta dala už 50 000 dala vnučce na Vánoce. Já jsem říkal, tak já za tolik peněz nemám, já jim dám. My jsme si měli velké dary nedávali.
0: No, ani já jsem se ptala
1: nějakou
0: proto...
1: drobnost no. na narozeniny, na svatek a tak. Ne, že bych nedala nikomu nic, ale já nemůžu takto šetřit, abych někomu dala 50 tisíc na to. Já už musím šetřit na pohřeb, abych měla. Ne.
0: Já jsem se ptala proto, protože my jsme měli taky v kolektivu jednu takovou kamarádku, ona se tady už odstěhovala, ale pořád mluvila o tom, kolik co stálo, kdo si co koupil, ptala se lidí, kolik vydělávají a my jsme si pak z toho dělali legraci, že se vlastně nebavíme o životě, ale že děláme účetnictví, že jsme vlastně takové účetní. Ale vlastně jsme nikdy nepřišli na to, co jí k tomu vedlo, proto jsem se zeptala. Tak Aničko, když se dívám na čas, ale nás teď čas dotlačil až k písničce od Hany Hegerové, je na čase si ji pustit, takže vám poděkuju, zavolejte zase někdy příště, budeme tady, budeme se těšit.
1: Jak říká ten pán, že jste mě vzala? Protože on to vždycky děkuje a tak jsem říkal, že asi má nějaký dobrý patent na to, že se tam vždycky dostane do té jízdy.
0: Co jsem se ho ptala, tak říkal, že to volá stále dokola, takže
1: no a
0: má
1: já,
0: velkou trpělivost.
1: Já už vás mám v telefonu noční jízda, tak to je rychle a i tak ne. No, to už jako...
0: A kolikrát jako, jste to dnes vytočila, jestli se můžu zeptat? Kolikrát jste zmáčkla noční linka na telefonu?
1: Dneska asi, já nevím, po 6. jste mi nebo po 7. zvala.
0: No, tak to bych řekla, že je úspěch, ne, když to 6krát vytočíte. Ten pán Robert říkal, že to musí vytočit třeba 40krát, že vlastně má stále dál točit, takže možná
1: to už proto. Potom, jak už je to víc, já někdy více, ne, to dneska se povedlo, ale jinak já kolikrát také vytačím, já cítě neposlouchám každou noc, protože já jsem tu teď sám. A já jsem na chatě, dcerka musela odjet, tak to si můžu dovolit, jinak já nechci, protože ono je to trochu slyšet a já bych ju budila, to ne. Ale když jsem sama, bývám sama, tak prostě když nespím v tu dobu, protože někde se obudím okolo 12 a to pak nemůžu usnout, no tak volám. Ale jinak jako nedovolám se. Jak vám jsem vlastně, já nevím, či jsem po druhé nebo po třetí u vás, jinak jsem tam, jsem se dovolala u těch vašich kolegů, to jo, ale málo.
0: Aničko, no, tak doufám, že se to změní, opatrujte se.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Paní Magdaléna je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Haló, už jsme ve vysílání, ano.
1: Už jsme ve vysílání, dobře. Takže
0: vítejte. Povídáme si o tom, co nám vadí na lidech i na běžných situacích, co dokáže naštvat člověka tak, že se zvedne ze židle, že úplně zběla. Co to je, paní Magdalenko?
1: Já jsem alergická na telefony, ať si jdu kamkoliv, ať je to městská doprava, na ulici, na úřadě, tak lidi nemají jiného co na práci, než si hrát, já říkám hrát s telefonem, a tím teda zaostává komunikace mezi lidma. Za chvilku nebudeme se umět ani vyjadřovat. Ale teď chodím na rehabilitaci a tam je přísný zákaz používání mobilu. Ani si nedovedete představit, jakou mě to udělalo radost. Tak, jak to chtějí zakázat na školách, by to měli zakázat všude. Ať si lidi telefonují doma, pokud to není nutné, ale abyste poslouchala, že celý ten denní pořad té dotyčné volající, tak jako si myslím, že to lidi uráží a že by to nemělo být. A paní, která se tam ozývala, že se plýtvá s potravinama, já už jsem to jednou v lince říkala, proč se plýtvá. Dneska jsou ty potraviny málo hodnotné. My máme sice několik druhů šunek, ale je to prostě v těch marketech kolik dní, ztrácí to na čerstvosti a přinesete to domů a druhý den už to má plíseň. My jsme měli třeba dva druhy chleba kdysi, ale ty chleby byly výborný, ty se dali jíst suchý nebo posolený. Dneska to dělají ze zmrazených polotovaru. To je tak něco hnusného, protože oni jak to dají upíct do pece, tak se to ani nestačí rozmrazit, takže vevnitř je to neupečený. Já si kvůli tomu chodím pro chleba až do pekárny, nedělá mi to problém, je to drahý, ale je ten chleba dobrý. A těch věcí, které mě vytáčí mě třeba maminka, která vede dítě za ruku a jde s dítětem mimo přechod, teď jede prout aut a ona s dítětem kličkuje mezi autama, no to bych zrovna měla, se mi chtělo vylézt auta a pár jí vrazit, aby si uvědomila, že jde nejenom o její život, ale i o život dítěte a udělá nešťastný toho řidiče, který do ní vrazí. A těch věcí je prostě víc.
0: Magdalenko,
1: No, poslouchám.
0: Já jsem se chtěla vrátit k tomu telefonu. Jak jste říkala, že u vás na rehabilitačním oddělení to zakázali, tak my tady máme už dvě kavárny tady na Zlínsku, kde je cedulka, když tam vstupujete. Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Ano, přesně tak.
0: To se mi líbí, to je pěkné. No, člověk potom má pocit, že i když lidé spolu jsou, tak jsou vlastně každý úplně jinde, když má každý v ruce ten telefon.
1: A já jsem se naučila, když vyjdu ze dveří bytu, mám dva kroky do výtahu a pokud v tom výtahu někdo je nebo přistoupí, tak tu ráno s ním navazuju řeč. Je to pravda, že to jsou lidi z baráku, ale vylezu ven. A protože tu bydlím spoustu let, takže se my tady známe, tak jako já zdravím, i když ty lidi jako se s nima nebavím, nebo neznám je tolik, tak je pozdravím. Nic mi to neudělá, jsem sice stará, ale klidně pozdravím i mladšího a dám se řeknu, to je třeba, to je dnes krásný den a brát to všechno s úsměvem. A ještě jsem chtěla jednu takovou připomínku, jestli můžu říct, a připomenout to našim posluchačům, kteří poslouchají pravidelně linku a kteří poslouchají všechny ty moderátory, takže dneska je 13. a v ten den se před 45 lety narodil náš oblíbený moderátor z Prahy, který spatřil světa v pražské porodnici v Londýnské, jak nám kdysi prozradil, a je to pan Honza Macoun. Takže bych mu chtěla popřát touto cestou, jestli to se to dozví, hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a dík za to, že tak skvěle moderuje a máme vás rádi, říkám to s úsměvem.
0: Magdalenko, vy jste báječná, tak jestli nás Honza poslouchá, tak všechno nejlepší. Děkuju, že jste nám to připomněla. O nás poslouchali ještě asi před půl hodinou, psali jsme si společně, protože nás právě poslouchá, my to tak občas máme, že na sebe zareagujeme a podpoříme se, takže je možné, že se právě teď raduje, tak děkuju i za něj.
1: Jo. Tak mu to napište, protože jsem chtěla být mezi prvníma gratulantama a snad se mi to i povedlo. Ale nemám internet, takže mu to jedině můžu říct přes telefon.
0: Určitě. Já myslím, že poslouchá, pokud ne, tak já mu to hned napíšu a určitě ho to potěší. Opatrujte se.
1: Děkuju a zase přeji někdy. Vám další den krásnej, co nejkrásnější, nebude ještě tak moc přes 30 a taky vás máme rádi.
0: To je milé. Kapela Nedvědi, slíbila jsem, máme jen sebe, nám zaspívají 3 minuty před půl jednou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme přesně 12:30. Dneska se vás ptám na jednu obyčejnou věc, co vás dokáže vytočit do běla. Krásnou noc, kdo volá?
1: Tady je posluchačka. Moment.
0: Ne, určitě počkáme, abychom vás dobře slyšeli. Před chvíličkou volala paní Anička, která volala z Prahy. Telefonní spojení nevydrželo, takže jsem překvapivě vzala další posluchačku, která je trošku nepřipravená, já tomu rozumím.
1: Já jsem měla puštěné rádio, takže už jsem to vypla.
0: A paní?
1: Jarka z Českolipska, ze Zahrádek.
0: A povídejte.
1: Teď vám jenom chci říct, že sedím na zahradě pod krásnou oblohou plnou hvězd. Už jsem dělal 10 letících hvězdiček. Tak a teď vám chci, slyšíme se?
0: Ano, tak doufám, že se vám naplní všech 10 přání, co jste si přála.
1: To nestačí, to ani si pomyslet na přáníčko, to je fofr.
0: Ani u té 10. jste to nestihla.
1: Ne, jako za toho jejího letu to nestihnete říct, jo, nebo pomyslet. Ale chci mluvit o tom, co mě, ne, že by mě to vytáčelo do běla, to zase já až taková nejsem, ale hodně mě vadí cyklisti a turisti, kteří chodí přírodou a tu odhodí papír, tu odhodí cigáro, tu, nebo vajíkla, že jo, tu odhodí láhev plastovou a přitom u těch cest jsou odpadkový koše, jsou tam lavičky na odpočinek a u toho je, je koš. Nevím, že když si donesu svačinu, proč nemůžu buď to hodit do toho koše prázdný obál, nebo to dát do toho batohu a vyhodit to někde doma. To mě vadí. Pak mě vadí třeba, už tam byly zmíněny maminy, které teda jedou třeba s kočárem a mají na uchu telefon, nebo dítě tahnou za sebou. Vůbec

0: člověka, pozdravit někoho, když ten člověk je, který vám odpoví, ale někteří lidi jsou takový, že se ještě na vás tak jako ošklivě podívají, co si to dovolujete vůbec je oslovit na té ulici, když ho neznáte. Je to takový hodně uspěchaný všecko a ty lidi k sobě nemají až takový vztah. Myslím si, že tohle to je asi tak...
1: No, co? Vidíte to, zamýšlím se nad tím a v podstatě nejste jediná, jak už říkáte, reagujete na předchozí posluchačku, která o tom mluvila, tak na tom asi něco bude. Ty telefony, moje kamarádka tomu říká čertová krabička, asi na tom něco bude. Ale já teda osobně mám zkušenost, že mladým lidem už to taky začíná trochu vadit, že ten boom začíná trochu upadat. Nevím, jestli je to jenom můj dojem nebo ne, ale jak se o tom víc mluví a stále dokola, tak mám pocit, že už se to začíná více lidí uvědomovat. I ti, kteří ten telefon třeba taky dřív nedali z ruky. No, uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Já si myslím osobně, že dobrý. Pokud nás nepřeválcuje umělá inteligence, tak si myslím, že mobily to určitě nebudou. Ale ne, to říkám samozřejmě s nadsázkou, protože všeho s mírou.
0: Určitě, určitě. Telefony jsou potřeba, ale jak říkáte, s mírou. A potom mě ještě vlastně jsem si teď uvědomila, vadí telefony různých nabídek. Uhum. Většinou kolem poledne, protože já už jsem důchodkyně, jsem doma, většinou, když obědváme, tak zvoní telefon, se s mužem smějeme a říkáme, kdo to zase volá. Nabízejí vám spousty věcí a když jako moje nebo jako slušnost je, že je vyslechnu a pak jim slušně poděkuju. A proč to nechcete? A takhle a je sleva. Teď to jsou vaše peníze, já říkám právě, protože jsou to moje peníze, tak si můžu rozhodnout, jestli chci levnější věc, nebo nechci levnější věc. Peníze nejsou všechno, že jo?
1: Ano. A vidíte to, já jsem před chviličkou říkala, že nemůžu přijít na nic, co mě dokáže takto rychle vytočit. A vy jste na to kápla. Mně to nenapadlo, ale souhlasím s vámi, že tady ty nevyžádané telefonáty mě také obtěžují a hlavně si vždycky říkám, kde na mě vzali ten telefon.
0: Ano, no tak dneska už to asi není problém, ty telefony. No.
1: Ano. Děkujeme vám, že jste se s námi sdílela, že jste zavolala. Přejeme vám krásný zbytek noci a krásný nový den.
0: Jenom vám řeknu, budu mít dneska krásný den, protože budeme s manželem 49 let spolu.
1: 49, no tak to bude důvod k oslavě a ke gratulacím. Tak doufám, že jsem první, kdo vám přeje všechno dobré.
0: Děkuji.
1: Dalších let. Mějte se. Naslyšenou.
0: Taky hodně zdravíčka všem a krásné dny. Naschledanou. Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

vařit talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Maluji zase obrázky Hana Zagorová v Noční lince. Připomínám dnešní téma. Věci, které nás dokážou vytočit. Možná to jsou úplné maličkosti, které by někomu jinému připadaly směšné. Je to na vás, o čem budete vyprávět, paní Marto. Zdravíme vás do Prahy.
1: Dobrý večer všem. Víte, to není, že by mě to vytáčelo. A člověku to přijde líto, jak ten svět opravdu zhrubnul a jak je násilnej. Já když mému sousedy, kteří začnou oznamovat a dohadovat se, že budou na svý zahrádce, která sousedí s naší, že bude stavět garáž, tak vlastně vyrukujou s tím, že právnicky mají nárok na to, aby to dělali až k našemu společnému plotu a aby celou tu stranu, co budou dělat tu garáž a to všecko, aby to všecko dělali z naší zahrádky. A ještě se dovolí tvrdit, že vlastně je na to právní nárok a s ohledem na to, že vlastně jeden z těch manželů je právník, ta žena, tak takový to absurdní lži, který prostě si dělají vůči lidem, tak to si myslím, že opravdu ten svět je hrozně násilný a hrozně bezohledný a svým způsobem hrozně sobecký. A to si říkám, že vlastně ty vztahy, které můžou být mezi sousedy a mezi lidmi v domě, že tohle to všecko, co se děje, že ty vztahy strašně narušuje. A nevěřím tomu, protože když ty lidi vychovávají děti a vlastně působí i poměrně opravdu ve fundovaných profesích, tak si říkám, že vlastně tu společnost, kterou oni ve velkým spolu vytvářejí a mají na ní vliv, takže svým chováním vlastně vedou k tomu horšímu místo k tomu, aby se to vylepšovalo. A to je mě hrozně líto. Mě tyhle věci už nevytáčí, ale je mi to hrozně líto.
0: Ano, tomu rozumíme, zase jsme u toho, u těch mezilidských vztahů a u tom, jak se ta společnost proměňuje.
1: Hrozným tempem, ano. A já když si vemu, že vlastně vnuky poměrně silně ovlivňovala a vychovávala moje dcera, anebo můj manžel, to znamená jejich dědeček, jejich maminka, a vedla je k takovému opravdu rovnému a hezkému chování a k spolupráci, tak si říkám, do jaký míry zase vedou ty svoje děti, vím, že vedou, a do jaký míry vlastně tyhle lidi dostávají, nevím, a jak velký facky o té společnosti. A to je mě líto, že já tak ráda poslouchám rozhlas, a když poslouchám ty českou, českou historii, anebo zase tu první republiku, když jak je běží ten pořad, tak si říkám, opravdu v lidech, a člověk byl vychovaný v Sokole o těch 3 let, tak si říkám, bože, jaký to bylo těžký, a jak ten náš život byl krásný. I když jsem zažila, jako dítě začala válka, tak bylo to hrozně těžké, ale bylo to proti tomu, co se děje dneska v lidech, tak ta válečná doba byla těžká, ale proti tomuhle, tak to byl ideál doslova, jak se lidi pomáhali.
0: No, je to zvláštní pocit, člověk si uvědomuje, že dřív nebylo všechno jednoduché, možná, nebo ne možná, bylo to určitě těžší, ale přesto měli asi lidi pocit, že tam bylo víc takové obyčejné blízkosti, ohleduplnosti, času jeden na druhého, soudržnosti. A chápu, že je pak někde těžké se dívat na to, jak je to dnes, ale musíme se říkat, že to není horší. Je to jiné.
1: Ano,
0: změnili se lidé, změnila se doba, ve které žijeme. A kdo ví, co bude za dalších 50 let, jestli oni nebudou vzpomínat na to, jak žili dnes. uvidíme.
1: Ano, bylo to, já říkám, bylo to těžký, měli jsme to těžký, kdo nezažil léta kolem 51. roku, tak si to neumí představit, přežili jsme to, ano, a tato generace vlastně v tom světě žije a asi to nepovažuje za tak těžké, jako to vidíme my starý bardové, ano.
0: Děkuji, že jste s námi trávila čas v Noční lince. Zdravíme vás, paní Marto.
1: Já vám přeju hodně zdraví všema.
0: Posíláme
1: písničku. A mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Bude zpívat Kristýna.

0: Noční linka Českého rozhlasu bude za okamžik končit, ale ještě zkusíme stihnout jeden telefonát. Kdo se nám dovolal?
1: Tady je Soňa.
0: Soni, každý máme jiné věci, které nás dokážou vytočit, každý jsme jiný, máme jiné nervy, tak co dokáže zabrnkat na ty vaše?
1: Omlouvám se, že jsem zakašlala. Co dokáže mě vytočit? Za prvé, chodí se kolem toho furt jak okolo horké kaše, ale u nás ve městě, zrovna třeba v parcích, zrušili několik laveček kvůli tomu, že na nich sedí nepřizpůsobiví a různí takový ty pometlové. A člověk, když pak jde, tak si nemá opravdu kam sednout, protože to, co tam zůstalo, je obsazené zase tady těma nepřizpůsobivýma. Jedete autobusem, chcete si sednout na autobusovém nádraží, na lavečku. Samozřejmě, co zůstalo, je obsazené zase tady těma různýma nepřizpůsobivýma. A nejhorší je, když jede okolo městská policie a vůbec nic, prostě nereagujou na to, že si člověk nemá kam sednout a že tam sedí tady ti a popíjejí různé alkoholické nápoje a kouřijou tam.
0: S tím dá dělat? Myslíte, že byste našla někde dovolání?
1: Určitě
0: pomoc?
1: Ne.
0: A zkoušeli jste to?
1: Víte co, já jsem se jednou ohradila a v tom se do mě pustili sice slovně, jo, ale člověk, když jich je tam více, nemá ani odvahu jim něco. Městský úřad teda slíbil, že to bude monitorovat, že tam budou častěji jezdit hlídky, ale nevidím nějaké zlepšení, nevidím to.
0: No, tak člověk jde do parku, aby si odpočinul, nadechl se čerstvého vzduchu, měl kolem sebe trochu klidu a místo toho je ten obrázek takový, jaký je. Ono to je asi
1: takový. No a je třeba
0: městě.
1: V tramvaji jedete a vidíte revizora, jo, a slyšíte jich, jak oni si říkají, počkáme, až tady ti, nebudu to jmenovat, vystoupěj, potom teprve začnem kontrolovat, protože víjou, že s tím budou problémy. Já si myslím, že všichni ví, o koho se jedná, že jo, když jede v tramvaji a ani revizoři prostě radši počkají, až vystoupí, aby nebyly problémy.
0: No teda.
1: A to mě fakt dovede jako vytočit, že fakt tam třeba i na tom nádraží stojíte a nemůžete si sednout, protože. Takže to jsem chtěla v krátkosti. Hodně lidí to ví se o tom, ale jaksi asi se ani s tím nedá. No dá se něco dělat. Být důsledný, kontrolovat a opravdu nějak zakročit, ale v mé blízkosti, co mám zkušenosti, se to neděje. Radši měšťáci objedou, že jo, a i když jich vyženou, tak odjedou za roh a jsou tam
0: zase znovu. Se vrátí. No, tak jak říkám, je to asi problém, který je známý, je v mnohých městech.
1: Jaký
0: to bude mít vývoj, možná když o tom budeme víc a víc mluvit, tak se to podaří nějak vymítit. Teď se ale musíme rozloučit. Soňo, děkuju vám za vaše sdílení.
1: Jo, taky moc a dobrou noc.
0: Jsme u konce dnešní noční linky. Moc vám děkuju za vaše telefonáty, příběhy i za to, že jste se s námi podělili o věci, které vás dokážou vytočit. Od těch úplných maličkostí až po věci, které člověka opravdu trápí. Bylo hezké dnes slyšet některé milé příběhy, trošku náročnější, ty těžší, ale asi se shodneme na tom, že každý má nějakého svého spouštěče. Mějte krásnou noc, přeju, ať vás už nic nerozhodí, minimálně dnes pořádně si odpočíňte, užijte si klidný zbytek týdne a u noční linky se na vás budu těšit na jeho konci v neděli. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neúctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Máterlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesměřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfriede, vlastně ne, sire Wilfriede, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvou slabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, tak to po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
5: No to. Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili.
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemlyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální, geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
4: Jistě, tedy... Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji, řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
3: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
7: Pro mě, za mě.
6: Tak hned ti naliju. Tak, a promiň, trochu jsem rozlila.
7: Můj koberec to není.
6: Kocomoure?
7: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
7: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
7: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
7: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
8: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
7: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
8: Třeba například mou.
7: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné.
5: Lady
7: Blemlyová na to řekla, že právě pro tu zakrnělost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomoure, to přeháníš.
7: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomoure, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
8: Ráno jste mi říkala, Lady Blemlyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
6: Ale já to tak
7: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
3: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kocomoure?
7: Co mi tykáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to své.
7: Myslel. Už z hled mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
7: Aha.
6: Nechtěl by se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
7: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
7: Ale pouze jedna játra.
6: Lady Blemlyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
3: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic
10: většinou vede Římsa.
7: Dají se na ně chytat holuby.
8: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
7: Omyl.
3: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
7: Úplatky neberu.
6: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
7: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemliovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničeho!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
7: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
7: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomorku, zastav už příval své výřečnosti.
7: Sami jste si to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a taky to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
6: Taková nestoudnost!
7: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
6: Tam běžel?
3: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: No, přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
3: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
6: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
8: A co když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemliová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
11: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
3: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Clovis.
11: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemliová, je to dítko mé vědy?
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po Římsách.
8: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
11: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
3: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
3: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
11: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkum novaci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Klovy, si nevím, proč musíte neustále tak nemístně žartovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš, tedy náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jmén a dat. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví. Ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit beze strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: Obraťme list.
2: Výborně, nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: Římani si jí prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot s Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená sera pro boha znamená?

0: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
1: Leopardí co?
0: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
1: No to snad...
0: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco?
1: Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho choť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tam leti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibirské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující. Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis, paní Hubsová, její syn Leonard. Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovisy, pamatuješ plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodili.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni v holuba doupňáka.
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě, jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak z nenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovali naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své sakypaky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později,
1: no,
0: že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by mohl posetmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci bych pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za hrubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. No to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve, prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuje. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycejila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na to bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám něco vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete, zatímco ta bestie se nás chystá roztrhat na kusy. Vidíte, jak se odzuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čelmách.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého. Odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemhem, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovisi, mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, dostaneš ještě cukříče. No, pojď, pěkně, pojď.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezaviní Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit se taky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Probůh, Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás promění.
0: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
6: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde? Vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty, Klovisi?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlel. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?

Lady Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.